0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Pokud by měl náš pořad alespoň trošku reflektovat současné dění, pak mi nezbývá, než pro dnešek vybírat písně o tom neskutečném vedru, o spalujícím žáru, létu, o žízni, která leze na mozek. Teda, jestli se to takhle ještě může, protože jak víme, počasí s klimatem vlastně nesouvisí, klimatická krize v naší zemi byla před půl rokem zrušena, říkal to ten pán, co reprezentuje naši zemi, pucuje prezidenta a ústavní soud a nechápe, proč folkloristi pískají. Jo, žijeme v podivných časech a mravy se mění a sneseme evidentně hodně. Mluvím teď už zas o tom vedru, jasně, že ano. Hezký poslech létem načančaných folkových pohlazení přeje Vítě Troníček. Dnes vykopává Samson. První cestou do Strážnice jako poděkování, druhou tu hoptropáckou o tom, jak se pečou jablka na stromech.

zpěšených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

Habous, Rivolovka, To zatracený vedro. Uznejte, to jsem dnes prostě musel pustit. Pokud to zbystřilo smysly trampů, slušilo by se připomenout, bacha na táboráky v tomhle vedru. No jasně, zkušeným traperům netřeba tohle trousit. Ale jak se ví, za covidu jsem dělal chvíli traťového dělníka. Pálili jsme klestí u tratí a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil, jak rychle vzplane takovej 20 metrů vysoký smrk, jak nádherně hoří jak fakule a jak se nedá uhasit. Tak bacha, kamarádi. Táborák leda v písni, oheň leda ve fajfce.

0: Letní romance, krásná píseň Roberta Křesťana z dob počátku druhé trávy. Kdykoliv ji slyším i v zimním období, mám pocit, že je ráno letní den. Ale to bude tím malinovým benžem v 6-8 taktu, přitom se prostě nedá spát a člověk se zapotí. Těm, co předchozí větu nechápou, neznají malinu či pověst benža mezi hudebními nástroji, to prosím někdo vysvětlete. Druhá píseň, tedy Do druhé nohy od druhé trávy, bude také plná léta a také starší, kterou ale k mé radosti tahle nejuznávanější tuzemská newgrassová kapela s mezinárodním vyhlasem občas zahraje. Zpívá se tam o kouření v obilí, což taky není úplně bezpečná činnost v tomhle vedru, i když asi ta píseň je o jiné rizikové letní činnosti. Odpočiň si, Sáro. U Roberta ale nikdo nikdy přesně neví, že? Jak geniální.
1: Odpočiň si.

po tobě, jako bych malinko schladil a v rádiu hráli There ain't no cure for the summertime.

AG Fleci, respektíve solo Karel Markitán z comebackového alba Waltz. Summertime atmosféra jak vystřižená. Jak asi víte, ozdoba zlínského AG Fleku zpěvačka Blanka Táborská nedávno pověsila aktivní zpívání na hřebík, ale Fleci našli věru důstojnou oporu v úžasné muzikantce Petře Šany Šanclové. Pokud jste je pospolu ještě neslyšeli, vřele doporučuji, je to pecka a patří to k tomu nejlepšímu, co náš žánr vůbec může nabídnout. My si teď ale ještě pustíme píseň, která se přímo jmenuje Letní a mám k ní hluboký citový vztah, stejně jako k nezapomenutelnému hlasu Blanky. I když léto je tu také spíše jen jako básnický symbol. A zatímco normálně lidový folkový tvůrce, countryman či kotlíkář napíše prostě na písničkový úvod obligátní spojení přichází léto, jsou delší dny, z Markitána vypadne první poetická věta dlouží se den letní svátostí. No, naslouchejme, přátelé, v téhle muzice se dějí opravdu úžasné věci.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

letní, takhle o létu zpíváme s Marien. Našel bych asi ještě verzi někde z Poupaty. O víkendu jsme absolvovali dva festivaly pro naprosto vypečené publikum. Putování za písničkou na Křížové hoře nad Červenou vodou, který pořádá skupina Kapky, ale ani nekáplo. A lidi seděli ve 40 stupních a poslouchali a zpívali a my žasli, co všechno pravověrný folkový divák vydrží. Demo verze Pekla však pokračovala druhý den na portě v Řevnicích, kde se slavila 60. festivalové matičky našeho žánru a k 60. na Teploměru chybělo na přímém slunci už opravdu jen trochu. Vyhrála Tabasco a Partia, gratulujeme. Lidé neorganizovaně mávali vějíři, to je asi nová móda, což účinkující dost rozhazovalo v rytmu. Ale vpravdě nedovedu pochopit míru fandovství lidí do téhle muziky, která je nutila 3 dny sedět v hledišti a dělat báječnou kulisu za těchto podmínek. Objímání s přáteli bylo decentnější než jindy a provázelo pokaždé kupa omluvných poznámek typu promiň, jsem spocený jak vrta od chlíva. Pamatuju si, jak jednou z pódia mistr slova moderátor Václav Souček pojmenoval, že tomuto počasí se říká počasí vězeňské, protože se při něm lepí pitlíky, což pánové potvrdí. Na to reagovala paní z publika, že i dámy lepení pitlíku potvrzují. Bylo to vypečené, ale bylo to báječné. Ať žije letní festivalová sezóna.

krásně voní les. Na stráně kvete bílý řez. A já svobodný jak pták.

Takhle hezky o létu zpívá na rogalu poletující vejchoročeský kazatel Jindra Černohorský. Něco na léto, to je název i následující písničky, kterou si pro nás připravil Honza Žamboch. Už jste se někdy zamilovali na jezdících schodech v metru? Zajímavý příběh. Jdete se do metra schovat před letním žárem a pak stačí vteřinka a vy nadlouho zahoříte. Dokonce tak, že veršujete jak slavný neználek, slunce, žblunce. Mladším to opět někdo prosím vysvětlete. Od té doby, co neználek není povinná četba, ten for ztrácí srozumitelnost, ale je skvělej. A mimochodem, ten bručoun hlas, to, co tam zní dole, to je tuším rýmský. Od něj si dáme letní story, jak nesehnal loď. Hned poté.

náměstí míru, odborník na míjení osudů a snů. A přesto stojí za to nepostrácet víru, že jednou potkáme se s ním anebo s ní.

než rozbouřené moře, od Kréty vítr žen na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i do lebes, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe, marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou.

campos e brins. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům.

přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No about today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít. Jako blázen ulít a vychr dávno přestal vál.

0: Já si tady tak broukám a on už se mi přiblížil konec. Můžeme si pustit tak ještě jednu letní, třeba od Nezmaru. Teda oni mají v skutku dvě písně, které se přímo jmenují Léto. Tentokrát volím tu letitější, se kterou bodovali na dávných portách v dobách, kdy jsem o folku ještě nic nevěděl. Tu mladší, možná si jenom kousek, napsal Luboš Hrdlička, hrávali kolem roku 1995 v dvouzpívačkové sestavě Seashow, tak snad to stihnem. Jako úvod do léta by ale ten dnešní výběr snad ušel, ne? Dávejte bacha, přátelé, to vedro by skolilo i vodního buvola. Opatrujte se a za týden v příznějších teplotách doufejme, se naslyšenou bude těšit Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: To je to hlustru.
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
7: Ondřej Kepka.
6: Nadechla se. Nebo lžu.
7: Je ne, prázdně... ne, jsem to já. Ano, ano,
6: a
7: jsem...
6: je prázdninově naladěn, Ondra?
7: Ano, ano, jen jsem byl zaskočen. Je tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
6: Jo, ano, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
7: Výborně.
6: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
7: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní humoriáda. Stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebejk natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: Já jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
2: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš, jako učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy jsi panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
2: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit, co by režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle Smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií, jako divadelních prostor a tak dále, no, prostě, takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady, jo, a jednou třeba přišel a říkal, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jaké mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost. Jo,
0: jako
1: to
0: on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to střihneš, to
0: ty
1: umíš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten
0: až
1: pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle. A říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko. Jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem jako si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Číslo do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lové Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví Magdalena a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce na ušnice a tak si proráží hřebíkem ušní Lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propichnutý.
7: Tak si dám propichnout, no.
6: Jo, ona si dá propichnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No to je ten pravej, ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No tati. Tak to ukaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má na ušnici, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: No, přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám. Hmm.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To je nápad. Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer jdu na ples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, Nasadíš náušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
9: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: Tati.
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo...
9: Co?
8: O trošku vejš.
9: No, tak si můžeme dát na stůl stoličku. Tak.
8: Stůl.
7: No. Tak dobrý.
8: No takhle by to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malou času, bude na mě čekat Pepa.
8: Si vem ještě trochu ty slivovice.
7: Ne, nepij, vždyť se netrefí.
8: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice, rušíli se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nespomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říkali, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu, ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stáli jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: Ono neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování.
2: Ano.
10: A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak, to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé mechanice podpisu. No já, říká se jedna z největších hereček druhé půlky 20. století, já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži.
2: Hmm.
10: Teď nemyslím to v té pokladně se mnou. Jo. To byla pro ní banalitka. Ale to
2: a
10: pak jsem jednou porazil hry. Na kole, zase jsem jí jako ve hře. Jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
2: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Fitnerovou v Muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozenal, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění. Ne, havarijní údržba pražských chodníků. Pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělal pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme. Půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových Lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudru Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prostě řekl, proč se zhoršuje.
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Jaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla? Že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak?
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
5: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
5: To, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září. Jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo. Takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
5: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
5: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
5: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
5: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu fotografii, jako autor fotografii.
5: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít chuť.
5: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo, ano, ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalu během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
5: Klášterec jako, nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
5: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně, tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne, s posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá

0: byla uspořádána výstavka kamenných prací, dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
1: Dopadlo to jak?
0: Katastrofálně.
1: Tak to popište nějak.
0: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
1: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
0: Dlažku i kameny.
1: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
0: Většina dozad.
1: A vy jste byl zraněn také dozad?
0: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
1: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
0: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnicích by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
1: A je nějaké řešení?
0: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
1: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
0: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
1: Ano, přesně tak.
0: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
1: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
0: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
1: Vy si zpíváte kterou?
0: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
1: A zpíváte dlouho?
0: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
1: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
0: Ne, no ty budeme zpívat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A ctíneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zulka, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 7:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, ne? Jo, tati.
4: Už tam. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, zkoš mi pro cigarety, ano, pan. A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já už, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně, budeš mít včas.
6: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety, Pepa.
6: Jaký cigaret?
5: Já jsem chtěl cigaret. Jo.
6: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připravili prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Já už
6: jsem to teď. Člověk má nit a potom takhle někdo. Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem? Jak to na stole, co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí. To je strašlivě důležitá agitační práce. Tu polevku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
6: Tak připrav mě, vykartáčuj světle žaty.
5: Jo, já vykartáčuji tu polevku.
6: S hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým motorkářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
6: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
6: Já se tak postýkám, kolik je hodin, podívej se na to, pojďte hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, máš říci, už mi říci, no. No tak, moment, já tady mám
5: tu druhou,
6: no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pál.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dlouhodobé sucho ohrožuje rybníky v Pardubickém kraji. Některé menší mohou v budoucnu zaniknout. Loni výrazně klesl zájem o předčasné důchody. Pardubičtí fotbalisté se na ligu připravují v Rakousku. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Dlouhodobé sucho a nedostatek srážek mění hospodaření na rybnících v Pardubickém kraji. Podle společnosti Rybniční hospodářství může při pokračujícím úbytku vody některým menším rybníkům hrozit i zánik. Už letos je v některých nádržích výrazně méně vody a pokud se situace nezlepší, budou muset rybáři část rybníků vypustit a vylovit už v červenci, tedy o několik měsíců dřív než obvykle.
2: Největší komplikace sucho přináší při odchovu mladých ryb, které bude nutné přesouvat do větších rybníků. Problémy s nedostatkem vody mají podle majitele společnosti Rybniční hospodářství Adolfa Vondrky, například rybník Blažek u Holic, Horní Jílovka u Lázní Bohdaneč nebo Březinský rybník u Valů na Pardubicku. Vysoké teploty ohrožují jen některé ryby, zatímco kapr zvládá i vodu teplejší než 30 stupňů Celsia. Dravé ryby jsou mnohem citlivější. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
1: Státní výrobce výbušnin Explozia mění vedení. Novým šéfem bude dosavadní místopředseda představenstva Ondřej Havlík. Ministerstvo průmyslu a obchodu o tom informovalo na svých webových stránkách. Havlík nahradí současného generálního ředitele Tomáše Rubáčka, který končí z rodinných důvodů. Vláda zvažuje prodej společnosti. V červenci začne plánovaná stavba nového pavilonu základní umělecké školy v Přelouči. Město vysoutěžilo zakázku za 28 milionů korun. Podle smlouvy s dodavatelem by měla být hotová za rok a půl. Škola si od nového pavilonu slibuje větší prostory pro výuku.
3: Dvoupodlažní dům se sálem vznikne vedle stávající hlavní budovy. Sloužit by měl hlavně pro vyučování v literárně dramatickém oboru. Chodí do něj čím dál víc dětí, ale kapacita stávajících prostor už nestačí. Stavba bude pokračovat po prázdninách za běžného provozu školy. Výuku by to ale podle radnice nemělo výrazněji omezit. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: O předčasný důchod si loni zažádala oproti předchozím rokům jen třetina lidí. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádalo zhruba 9200 lidí. Třeba v roce 2023 to bylo přes 100 000 lidí. Správa si to vysvětluje změnou pravidel v roce 2022. I přes krácení měli lidé díky protiinflačním valorizacím i o několik tisíc korun vyšší důchod než nové řádné penze. V roce 2024 naopak vláda Petra Fialy z ODS schválila zpřísnění podmínek. Předčasný odchod do důchodu už tak výhodný nebyl a to se projevilo v počtu žádostí o něj. Sport. Fotbalisté Pardubic jsou na soustředění v Rakousku. Tam odehrají další 4 přípravné zápasy, celkem tam stráví 12 dnů. Podmínkou pro výběr místa bylo mimo jiné podle hlavního trenéra Jana Trousila to, aby hřiště a hotel byly blízko u sebe a hráči se mezi místy přesouvali výhradně na kolech.
4: Preferovali jsme, aby jsme měli hřiště jenom pro sebe a aby to bylo dojezdný na kolech od hotelu, protože chci, aby to nebylo, že pojedeme autobusem a budeme mít hřiště a kluci budou muset i ty, kteří by chtěli zůstat na hřišti nebo s kterýma budeme chtít individuálně čekat na ostatní, takže proto se to volilo tak, že máme nějaký 2,5-3 km hřiště od hotelu pro sebe. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se vytvoří i bouřky, a to i hodně silné. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Komplikace máme hlášené na Pardubicku. Konkrétně silnice mezi Černou Zabory a Měticemi je uzavřená kvůli spadlému vysokému vedení elektrického proudu na silnici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Bylo by to ideální vědět přesně, jaké počasí nás čeká během dovolené. Nemuseli bychom si brát oblečení pro déšť i slunce. Jenomže desetidenní předpovědi bývají jenom přibližné. Přesto můžou lecos napovědět, když se jednotlivé meteorologické modely shodují. A my vám za chvíli řekneme, kde to najdete. Je středa 1. července, posloucháte prázdninové vysílání Českého rozhlasu Pardubice s písničkami, které nestárnou. Dáme si poslední relí v podání Věry Martinové a Jana Kanizy, taky Rangers a Vysočinu, anebo Dynamit v podání skupiny Olympic. A ještě zdravíme Jaroslavy a Vesny, které slaví svůj svátek. Dámy, všechno nejlepší.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A z Vysočiny jdeme do Mexika ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty před 16:15 ve středu 1. července. Zápas úvodního kola vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa právě mezi Mexikem a Ekvádorem začal v hlavním městě Mexika kvůli silné bouřce a dešti o hodinu později. Fanoušci zůstali na tribunách Azteckého stadionu v pláštěnkách a čekali na start utkání. V pozdním odpolední mexického času začala bouřka doprovázená silným deštěm, výrazně poznamenala chod v ulicích hlavního města, doprava měla zpoždění, mnoho fanoušků se nemohlo včas dostat na Aztecký stadion, který byl s kapacitou více než 80 tisíc diváků znovu vyprodaný. Ti, kteří v hledišti byli, se mohli při čekání bavit hudbou. Už teď se hraje, konkrétně druhý poločas, Mexiko vede nad Ekvádorem aktuálně 2-0. Pas, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené. Jenomže když si otevřete třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. Ale máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují skoro všechny numerické modely, ať už celosvětové anebo lokální. Jak se dozvěděla reportérka Eva Kézrová, čím víc se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítá. Dávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km², globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: ráno, 6:02 ve středu 1. července s vámi Český rozhlas Pardubice. Americký prezident Donald Trump oznámil, že republikáni uspořádají v září v Dallasu mimořádný celonárodní sjezd s cílem mobilizovat voliče před listopadovými volbami do kongresu. Ty se konají zhruba v polovině prezidentova mandátu. Konání stranického sjezdu v tomto období je neobvyklé, protože velké nominační sjezdy republikáni i demokraté běžně pořádají jenom v roce prezidentských voleb. Republikáni v současné době čelí tlaku, aby si udrželi kontrolu nad oběma komorami kongresu i během posledních dvou let Trumpova funkčního období. A obávají se, že jejich snahy v tomto směru můžou narážet na starosti voličů ohledně ekonomiky anebo Trumpovo rozhodnutí vstoupit do války s Iránem. Další zprávy nabídneme o 17:30. Jinak v našem kraji budeme sledovat dění v Pardubicích. Ředitelství vodních cest představí oznámení EIA pro stupeň Přelouč 2, které je prvním krokem v procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí pro klíčový objekt splavnění Labe do Pardubic. Akce bude za účasti ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD a ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů. Součástí programu je plavba lodí s novináři kolem staveniště ochranného stání plavidel s možností rozhovoru a příležitost k prohlídce pokračující stavby z paluby lodi. V Chrudimi tam bude slavnostní odhalení lehkých útočných vozidel, které Česku darovaly Spojené státy. Očekává se účast ministra obrany i náčelníka generálního štábu. Bude to v kasárnách 43. výsadkového pluku a na místě bude taky náš reportér. Počasí. Středa bude v Pardubickém kraji oblačná až zatažená s občasným deštěm anebo přehánkami. Místy se vytvoří bouřky i silné. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Maximální teploty 21 až 24. To bude podobné v nížinách i na horách. Na východě kraje tam by mohlo být ještě 26 stupňů Celsia. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získali archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Opět Aradeček, Moravská filharmonie, záznam živého vystoupení a v podání této sestavy jsme slyšeli písničku Praha ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za 6 minut bude 6:30. Dnes už jsou nedílnou součástí našich životů a možná ani nepřemýšlíme o tom, že tomu bylo jinak. Mluvíme o mobilních telefonech. Vzpomenete si na ten váš první, možná už ani nevíte přesně, který to byl, kdy jste si z něj zavolali. Tak připomeneme jedno výročí, je to 30 let, kdy společnost Eurotel spustila první mobilní síť GSM v Česku. A ve stejném roce, tedy 1996, na konci září, u nás začala působit i další společnost Radiomobil. Tak si pojďme o těch mobilech něco povědět s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je mobil?
2: Mobil, kdyby někdo chtěl zavolat někomu, který není na dlátky.
1: Čemu slouží mobil hlavně?
2: Aby věděli, kolik je hodin.
1: Co se dá ještě s mobilem dělat, kromě volání?
2: Že já se podívám na fotky, já mám to můžu bez dovolení.
3: Já si hraju na mobilu nějaký hry.
1: A jsou lepší hračky nebo mobil?
2: Mobil.
4: Mobil.
3: Mobil a hračky.
2: Jo.
1: Děti, vy jste ještě ve školce. Vy ještě mobil nemáte, viď?
2: Ne.
5: Anička, ale jsem ho dala strejdovi, ale on byl už stejně docela rozbitý, jen uměli jen fotit.
1: Kdyby děti měly mobil dostávat?
2: Od narozeninách.
6: Až budem dospělí.
2: Ano.
3: Až budem dospělí, tak budeme mít mobil od Ježíška.

brat, lásko, vážne, relí poslední.

0: Tolik rock'n'roll, my jdeme na zprávy s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Svitavská nemocnice během leta částečně omezí svůj provoz. Zastaví plánované operace a na některých odděleních začne malování i pravidelná údržba operačních sálů. Kameničky na Chrudimsku nechají rozšířit veřejný vodovod. Obec chystá napojení místní části Filipov. Náklady na výstavbu sítí odhaduje na 24 milionů korun a už vypsala soutěž na dodavatele. Rekonstrukce frekventované třídy československé armády na malém silničním okruhu Hradce Králové pokračuje další fází. Ode dneška uzavřeným úsekem od Pelcovy ulice u magistrátu až po křižovatku s Divišovou neprojedou ani autobusy a trolejbusy MAD. Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě setkal s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Jednali spolu o změnách financování veřejnoprávních médií. To chce vláda převést pod státní rozpočet. Obě média to kritizují, bojí se o svou nezávislost. Fotbalisté Norska porazili na mistrovství světa Pobřeží slonoviny 2-1. Francie vyhrála v úvodním vyřazovacím kole na světovém šampionátu na švédském 3-0 a taky postoupila do osmifinále. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy se vytvoří bouřky a mohou být i hodně silné. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor si dejte, místy v kraji na popadané větve po silném větru, který byl v noci na některých silnicích.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Co chce na svých koncertech houslový virtuos Pavel Šporcl ukázat divákům, uslyšíte za malou chvíli v ukázce z pořadu Alex a host.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Helena Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 1. července 5 minut před 6:15. S Otou Gutwirtem se teď zaměříme na noviny. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: A možná tip na výlet. Orlicko má nové místo, které vybízí k zastavení i rozhlednutí po krajině. Na kopci mezi Letohradem a Písečnou slavnostně otevřeli takzvaný obraz v krajině. Je to dřevěný rám, který návštěvníkům symbolicky orámuje jeden z výhledů na okolí. Nový prvek vznikl jako dárek regionu ke 20 letům činnosti MAS Orlicko. Slavnostního otevření se zúčastnili taky představitelé kraje. Za 20 let své činnosti se MAS Orlicko významně podílela na rozvoji regionu a pomohla uskutečnit stovky projektů. Obraz v krajině je tak symbolem společného úsilí i poděkováním celému regionu. Výhled jako obraz, takovouto atrakci tedy najdete na Orlicko-Ústecku a informuje o tom hned na titulní straně, včetně obrázků, Orlický deník.
1: Středisko sociálních služeb Salvia ve Svitavách ode dneška do 30. září rozšíří přepravu seniorů a lidí se zdravotním handicapem taky o víkendové cesty na vybrané kulturní a společenské akce k oslavám 770 let od první písemné zmínky o městě. Dopravu je nutné objednat minimálně 14 dní předem telefonicky. Městský taxík pro potřebné podle radnice zaznamenal loni výrazný nárůst zájmu, když ho využilo skoro 12,5 tisíce klientů. Méně pohybliví lidé nemusí nikam chodit, řidič je vyzvedne pohodlně přímo tam, kde si vyberou, popisuje Mladá fronta dnes.
0: A městští strážníci v Trutnově si zkušebně pořídili zařízení posilující městský kamerový systém. Jedná se o mobilní kamerovou věž vybavenou 4 otočnými kamerami. Nasadí všude tam, kde je aktuálně nezbytné monitorovat veřejný pořádek. Největší výhodou tohoto zařízení je možnost rychlého a variabilního přemístění, a to i do míst bez zavedené elektrické energie a nebo datových tras. Věž je totiž napájená přes baterie interní nabíjené solárními panely. Provoz kamerové věže testovací skončí v závěru léta, kdy vyprší pro nájem. Potom se vedení Trutnova rozhodne, jestli bude mobilní technologie trvale zařazená do standardní výbavy městské policie. O tom informuje na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.

0: Letos v září si připomeneme 80 let od narození Freddieho Mercuryho, letos je taky 55 let od založení skupiny Queen, 40 let od ikonického koncertu ve Wembley a taky třeba 15 let od vystoupení skupiny Pirate Swing Band pro Queen v Montré. A právě skupina Pirate Swing Band pro vás chystá gala vystoupení, tentokrát to bude skutečně ve spolupráci se skupinou Queen a dokonce ve spolupráci oficiální. Oslaví se tady hned několik výročí spjatých s touhle ikonickou britskou čtveřicí a poprvé do Česka dorazí i expozice raritních Queen artefaktů a Freddieho kostýmu. Podívat se na to všechno budete moci v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí 19. října, taky 4. listopadu v kongresovém centru Aldis Hradec Králové, případně 9. listopadu v Domě hudby Pardubice. Tak tolik ještě doplněk k hudbě, kterou jste teď mohli slyšet ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je středa 1. července, minuta po 6:15. Za chvíli nás čeká Jiří Korn a song Neplakej. A ještě rychlý pohled do krajské knihovny v Pardubicích. Tam začíná výstava, která patří nejznámějšímu tisku Josefa Váchala, který vydal v roce 1924 v nákladu 17 exemplářů. Krvavý román až do 30. září ode dneška. Počasí. Dnešní den bude oblačný a zatažený, připravte se na občasný déšť nebo přeháňky, místy se vytvoří bouřky i silné, večer začnou srážky slábnout a ubývat. Ty silné bouřky můžou být ojediněle doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru okolo 70 km za hodinu. Maximální teploty 21 až 24, na východě kraje až kolem 26, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr mírný severozápadní v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou zatím ještě místy mírně nepříznivé, postupně se vylepší na dobré až velmi dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: 6 minut po 6:45. V tomto čase je s vámi Český rozhlas Pardubice. Středa 1. července. Východočeské muzeum v Pardubicích ode dneška zavádí na zámku prohlídky pro děti od 5 let. Nový okruh nazvaný Na návštěvě u Pernštejnů představí nejmenším návštěvníkům zábavnou formou Život šlechtického rodu. Děti si během 45 minut vyzkoušejí třeba rytířské zbraně, vyšívání anebo šlechtické pozdravy a na závěr budou v zámecké kapli pasované na rytíře. Běžné prohlídky trvají déle a taky většinu času lidé jenom pasivně poslouchají. Občas odpovědí na průvodců dotaz, to dobře znáte. Dětské prohlídky budou jiné. Muzeum je koncipovalo tak, aby byly pro děti zábavné a zároveň neunavily ani ty nejmenší. Prohlídky pro děti od 5 let ode dneška ve Východočeském muzeu v Pardubicích na zámku s tím vrcholem pasování na rytíře. Tak tolik další prázdninový tip a kdybyste chtěli poslouchat naše vysílání, budeme velmi rádi. Po 13. hodině to bude pořad Alex a host. Tentokrát bude u Alex Minářové houslový virtuos Pavel Šporcl a uslyšíte i o tom, jestli na svých koncertech prokládá klasický repertoár rockovými skladbami.
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24 a ta dokonce vyhrála hitparádu Českého rozhlasu.
0: Celý rozhovor s Pavlem Šporclem si poslechněte dnes po 13. hodině. A teď skladba Hvězdičko blízkavá, Petr Novák.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice našli způsob, jak vrátit do města sdílená kola. Červen byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. Čtyři české tenistky budou bojovat o postup do třetího kola Wimbledonu. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Do Pardubic by se mohla vrátit sdílená kola. Rada města schválila uzavření koncesní smlouvy s dopravním podnikem, který má mít službu na starosti. Ten na jejím základě začal připravovat výběrové řízení na provozovatele. Sdílená kola by měla znovu jezdit po městě, pravděpodobně na podzim.
3: Systém bike sharingu má podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána nabízet v hlavní sezóně od dubna do října minimálně 200 sdílených kol, v zimě pak 150. A k dispozici bude 65 stanovišť rozmístěných po celém městě. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Moravská Třebová začíná stavět další silnici, která propojí novou obytnou lokalitu Švestkový sad s městem. Ta vzniká na jihozápadním okraji a budou v ní rodinné i bytové domy. Výstavba komunikace bude stát 7,5 milionu. Hotová by měla být do konce září, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Jedná se o propojení nové komunikace Švestkový sád na ulici doktora Loubala. Nyní budou probíhat práce na výměně vodovodu a kanalizace a poté bude tato komunikace přebudována tak, aby zajistila komfortní propojení celé této lokality.
2: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto to je dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíc obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. Od začátku roku eviduje policie 184 obětí, meziročně o jednu víc. Stálá skupina pro základní práva a stát Evropské unie varuje před přesunem agent lidských práv z úřadu vlády na ministerstva. Ve svém prohlášení uvedla, že to může oslabit koordinaci a celkově pozici agendy lidských práv na národní úrovni. Vyzvala proto českou vládu, aby zajistila pokračující mezirezortní podporu a dohled v této oblasti. Členka skupiny Maria Zvolská pro Český rozhlas uvedla, že Evropská komise by mohla zastavit čerpání z některých unijních fondů kvůli těmto změnám. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO, ale Česko není jediný stát, kde lidská práva spadají pod rezort spravedlnosti. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková se ve Wimbledonu utká s vítězkou nedávného Roland Garros ruskou Andrejevovou o postup do třetího kola travnatého Grand Slamu. Bude bojovat taky Karolína Muchová v duelu s Číňankou Chang. Muchová se snaží navázat na vyhraný turnaj v německém Bad Hamburgu, ale zároveň zkouší zahnat únavu z náročného programu. I proto chtěla ve volném dnu mezi zápasy hlavně odpočívat.
5: Lehký trénink, vlastně tím, že jsem tady nebyla ten týden dopředu, tak musím ještě nějaké sponzorské věci vyřídit a budu se snažit si odpočinout a zregenerovat. Ale dokážu si představit, že bych někam vyrazila teď. Je toho dost.
2: Jeden český postup do třetího kola Wimbledonu už je jistý. Na Grand Slamu v Londýně se odpoledne utkají krajanky Kateřina Siňaková a Nikola Bartuňková. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se vytvoří bouřky a mohou být i hodně silné. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor na dopravní omezení mezi Černou Zabory a Měticemi. Silnice je zavřená kvůli spadlému elektrickému vedení na silnici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Další spolupořadatelská země mistrovství světa ve fotbale postoupila do osmifinále. Na mysli máme Mexiko, které v úvodním kole šampionátu, tedy v tom úvodním kole vyřazovací fáze, porazilo Ekvádor 2-0. Tak tolik aktuální fotbalové informace ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a fotbalu se budeme věnovat i kolem 6. hodiny 50. minuty a to se u nás dozvíte o tom, jak to vypadá na soustředění pardubických hráčů. Mají před sebou další přípravné zápasy. V Rakousku na soustředění se hrají hned dva během jednoho dne. Tak i o tom se dozvíte víc a za chvíli se zaměříme na další letní téma. Ráno přijdou, odpoledne odejdou a přespí doma, takhle prožívají první prázdninové dny děti, které začaly chodit na příměstské tábory. Jak si užívají třeba jeden z prvních v Pardubicích, naznačíme v reportáži. Je krátce po 6. hodině středa 1. července, budou tady i Eláni, Karel Gott, Blondý, Michal Tučný a nebo Michal Hrůza.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova jako med o tom, že spolu budem dál, to bych si vlastně hrozně přál, to bych si vlastně hrozně přál.

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, stupeň

0: Možná taky zrovna vstáváte do nového dne i do nového měsíce. Je středa 1. července, hladíte Český rozhlas Pardubice, za 4 minuty bude 6:45. S prvním prázdninovým týdnem vyrazili děti na tábory, některé z nich ale bez spacáku a zubního kartáčku. Nic toho nepotřebují, protože každý den přespávají doma. Přesně takhle fungují letní příměstské tábory, které zrovna začínají. Třeba ve středisku volného času v Pardubicích připravili pro děti různé hry, sport a tvoření najednou. Reportér Ondřej Wolf se tam zašel podívat.
1: Na příměstský tábor v těchto dnech chodí i 7letá Johanka.
2: Já jsem se sem přihlášila, aby jsem si tady potkala kamarádky a poznávala jsem výlety.
1: A už se ti tu daří tady potkávat nové kamarády? Kýveš hlavou, takže ano. A co teď právě děláte?
2: Vyráběli jsme takovej sutelej voní.
1: Vedle tebe sedí Elis. Elis, jak se to tady užíváš?
3: Dobrý. Byli jsme v akvaparku, vyráběli jsme tady teda tu sůl.
1: Jsem na příměstský kemp v Pardubickém středisku volného času. Na Olšinkách chodí většinou menší děti. Program pro ně vymýšlí lektorka Lenka Bartuňková.
4: Náš tábor je kreativně sportovní, takže máme rozdělený vlastně dopoledne, odpoledne. Dopoledne se většinou věnujeme tomu kreativnímu tvoření. Odpoledne se věnujeme spíše sportovním aktivitám.
1: Jak to máte se stravováním?
4: Děti mají zajištěný dopolední, odpolední svačiny a obědy.
1: Pardubické Betě připravili na letní prázdniny 20 příměstských táborů. Všechny se až na pár míst podařilo naplnit.
4: Najdou si tady místo i děti, které by na klasický tábor nedojeli, protože se jim třeba stýská nebo prostě nemají rádi spát v cizím prostředí, takže takhle děti ráno přijdou, odpolko odejdou a nesetkáváme se tolik s tím stýskáním.
1: Podobně to vnímá i ředitelka volnočasového střediska Miriam Lukešová.
5: Rodiče si myslím, že považují prostředí toho střediska volného času za bezpečné, prověřené, takže nemají obavu sem děti dát a je to pro ně řešení vlastně v době, kdy nemohou si vzít dovolenou, takové jako nejlepší.
1: Oblíbenost příměstských táborů zvyšují podle Lukešové i příznivé ceny. Třeba tady dají děti za jeden pětidenní kemp většinou 3000 korun. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme.

0: Český rozhlas Pardubice vás zdraví i do Chrudimi, minutu a půl po 6:45 ve středu 1. července. Včera začal 75. ročník festivalu amatérského loutkářství, tedy Loutkářská Chrudim. Pokračuje to až do 6. července. Festival nabízí hlavní program amatérských loutkových inscenací vybraných na krajských postupových přehlídkách hodnocený odbornou porotou, open program vybraný z loutkových inscenací statutárních, nezávislých a amatérských loutkových scén a taky doplňkový program, který tvoří koncerty, dobré jídlo, pití a taky třeba průvod kejklířů a milovníků loutkového divadla Loutkářský štrůdl. Ten začíná právě dnes u divadla Karla Pipicha, půjde se do klášterních zahrad a v zahradách se můžete těšit i na inscenaci divadlo Milana Šťastného. My jsme měli v hostech organizátora Loutkářské Chrudimi. K rozhovoru se můžete kdykoliv vrátit na webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnešek bude oblačný, jak zatažený s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se vytvoří bouřky nebo i silné, můžou být ojediněle doprovázené příbalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru okolo 70 km za hodinu. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teplotní maxima 22 až 25 a velmi podobné i na horách, velmi podobná maxima 20 až 24.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Doba prázdnin je výjimečná a náročná i pro pracovníky oblastní charity Pardubice. Jaké služby může poskytnout v letním období a jaké novinky se chystají, dozvíme se od ředitelky oblastní charity Pardubice Marie Hubálkové v radioporadně po 11. hodině. Ptát se můžete i vy na e-mailu s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. A je to stejná adresa, která je i na našeho spotřebitelského rádce Josefa Černého. Těch dotazů od vás chodí požehnaně, je z čeho vybírat, ale klidně vybírejte další, odpověď se dozvíte každý den v tomto čase, tedy kolem 6. hodiny 20. minuty, případně ještě odpoledne. A tentokrát se ptáte na reklamaci auta. Josef Černý potvrdí, že platí stejná pravidla jako u kteréhokoliv jiného zboží.
1: Pan Zbýněk si koupil auto, protože mělo ale vysokou spotřebu oleje. Došlo na reklamaci, kde bylo konstatováno, že bude potřeba vyměnit motor. To ale prý bude chvíli trvat. Pan Zbýněk by rád věděl, jaká jsou v takové situaci jeho práva, jestli může požadovat vrácení peněz. Pane posluchači, vaše nároky mají určité pořadí. Na prvním místě je oprava, kterou ale prodejce nebo servis musí stihnout do 30 dnů. Pokud nestihne, teprve potom máte nárok na výměnu vozu nebo na vrácení peněz. Je pravděpodobné, že na vás budou zkoušet podepsání souhlasu s prodloužením termínu, ale nic takového nepodepisujte.
2: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

0: Tak tolik Beatles, jdeme na zprávy s Otou Gutwirtem.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Veterináři vyhlásili na řece Chrudince mimořádná opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou. Lidé tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. V Pardubicích začaly letní příměstské tábory. Prvních několik desítek letošních účastníků přivítalo i středisko volného času Beta. Dětem nabízí sportovní hry, tvoření a poznávání zvířat. Středisko připravilo až 20 prázdninových kempů a až na pár míst jsou všechny obsazené. Římskokatolická farnost přes léto zpřístupní kostel svatého Vavřince v Seči. Zájemci ho můžou navštívit vždy mezi 14. a 17. hodinou. Zhruba 1200 léků budou nově moct předepisovat praktici. Ode dneška si tak pro ně lidé nebudou muset chodit ke specialistům. Změnu oznámil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami místy i bouřky. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí kyvadlový provoz mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: ještě 7 minut a bude 6:45, středa 1. července. S vámi je Český rozhlas Pardubice. S Otou Gutwirtem teď budeme číst z dnešních novin. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Letní prázdniny v Ostrově na Chrudimsku budou pořádně horké a nepůjde jenom o počasí. Kvůli dostavbě dálnice u tunelu Homole zamíří od příštího týdne veškerý transitní provoz přes obec. Starosta s objízdnou trasou nesouhlasí. Tvrdí, že k uzavírce dálnice vůbec nemusí dojít. Když se před více než 3 lety otevřela dálnice D35 z Času do Ostrova, obec Stradouň byla okamžitě zahlcená transitní dopravou. Ze dne na den vzrostla intenzita dopravy ze zhruba 7000 vozidel denně skoro na trojnásobek. Příval kamionů překonal očekávání. Lidé, kteří bydlí podél hlavní silnice nebo na ní z vedlejších ulic najíždějí, musí kvůli nekonečným kolonám aut často čekat dlouhé minuty, než můžou na komunikaci najet. Teď podobné dopravní inferno čeká na 7 týdnů sousední obec Ostrov. Podrobnosti k tomuto tématu přináší v krajské příloze Mladá fronta dnes.
3: A jdeme do svitavského deníku. Polička bude pokračovat ve zvelebování autobusových zastávek. Během letních měsíců se umělecké výmalby dočkají další dvě zastávky. Tentokrát v lokalitě Polička, prodejna na Hegrově ulici, a to po obou stranách komunikace. Samotný provoz zastávek nebude podle města přerušen. Omezení se bude týkat pouze možnosti sezení, protože po dobu výmalby bude z prostoru dočasně odstraněn mobiliář, především lavičky. Město proto žádá cestující o pochopení a ohleduplnost během realizace prací, píše svitavský deník.
0: Rodina energetického miliardáře Pavla Tykače si postavila bazén u chaty na chráněné louce ve Špindlerově mlýně. Stavbu měla zastavit, místo toho ale bazén dokončila a schovala pod posuvnou terasu. Město pak přijalo 1 000 000 korun za změnu územního plánu. Formálně žádný bazén neexistuje, stejně jako se skrývá pod terasou, má zůstat neviditelný i pro úřady. Nahoru, že žádný bazén vlastně není, přistoupila nakonec i radnice. Stačil k tomu tedy příslib milionového daru od firmy Tykačových do městské kasy. Legalizaci černé stavby ve Špindlerově mlýně zmapoval Deník N.

0: Za minutu 6:45 posloucháte Český rozhlas Pardubice, naše prázdninové vysílání ve středu 1. července. K prázdninám patří taky letní kina. Do jednoho takového můžete zavítat v Jablonem nad Orlicí do přírodního areálu Koupaliště. Ve 21:30 se bude promítat Cukrkandl, tedy snímek, ve kterém hraje Tereza Ramba. Po jím boku se objeví taky třeba Jiří Lábus nebo Jiří Dvořák, Pavel Zedníček, Marek Adamčík, Jaroslav Plesl, Martin Mišička, Vica Kerekeš a nebo Maroš Kramár. Další tip máme z Vysokého Mýta, Tyršovy plovárny, kde budou mít zahájení léta ode dneška do pátku. Bude to ve velkém stylu, vodní atrakce, skákací hrady, fotbalové šipky i oblíbená vodní překážková dráha. Opravou letní atmosféru se postará hudba po celý den a taky havajský bar na písečné pláži, který pro návštěvníky připravil M-klub. Vyvrcholením celé akce bude v pátek stylová havajská party s DJem, tropickou atmosférou a prodlouženou otevírací dobou koupaliště až do 22 hodin. Speciální program k otevření léta a prázdnin připravil M-klub ve spolupráci s Vysokomýtskou plovárnou.
1: Počasí.
0: Počasí se trochu kazí, aspoň z pohledu oblačnosti. Dnešek bude oblačný a zatažený s občasným deštěm anebo přeháňkami. Místy se vytvoří bouřky i silné, v nich můžou být ojediněle přívalové srážky kolem 40 mm, kroupy až 2 cm a nárazy větru okolo 70 km za hodinu. Večer by měly srážky slábnout a ubývat. Maximální teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. A předpokládané množství srážek na dnešek je od 2 do 20 mm. A v bouřkách, jak jsme říkali, by to mohlo být ojediněle kolem 40.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude houslový virtuos Pavel Šporco.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Hráli jsme skupinu Krištof ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v 6 hodin 50 minut ve středu 1. července. Do 7. hodiny tady bude skupina UB40 a taky nahý Richard Miller. Ještě předtím sport. Pardubičtí fotbalisté pokračují třetím dnem v soustředění v Rakousku a čeká je první těžší prověrka. Se hrají totiž dva přípravné zápasy, dokonce dva během jednoho dne. Jeden dopoledne, další je čeká od 17 hodin. Další informace přidává Otaku Twirt.
1: Oba soupeři jsou z ciziny. Dopoledne nastoupí Východočeši proti polskému Opole, odpoledne proti slovenské Žilině. Víc dodává pardubický fotbalový záložník Tomáš Solil.
2: Určitě to jsou těžký soupeři, kvalitní, moc se neznáme, spíš se dá říct, že jsme proti ním skoro nikdy nehráli, takže v tomhle to bude jiný a musíme se na to dobře připravit. Myslím, že každý bude mít určitě minutáž trošku větší, takže bude mít prostor se ukázat, musíme k tomu dobře přistoupit, aby jsme to rozjeli dobře výsledkově a i herně.
1: A pardubický hráč si pochvaluje, že tým bude mít možnost se poměřit proti jiným celkům, než se kterými se běžně potkává v českých soutěžích. Pardubičtí za sebou mají zatím jeden přípravný zápas. Holice deklasovali 17-0.
2: Ty soupeři hrajou prostě ve vrchních příčkách a ta kvalita bude zase jiná, je to jiná liga, takže ten fotbal bude asi trošku jiný a i na těch hřištích tady, protože jsou ve výborném stavu, takže určitě budou to těžké zápasy a my se na to musíme dobře připravit.
1: Není obvyklé, aby klasické dva přípravné zápasy byly naplánované na jeden den, ale kádr v Rakousku je hodně široký a šanci tak dostanou prakticky všichni hráči.
2: Tak asi to bude tím, že máme relativně široký kádr a ta vytíženost by asi pak nebyla taková, takže se to udělalo takhle, ale myslím si, že to je dobře a těším se na to.
1: Plán dvojzápasu byl jasný od začátku, potvrzuje asistent trenéra pardubických fotbalistů Pavel Němeček.
3: Chtěli jsme dvojutkání právě proto, že je tam vlastně možnost, aby si většina hráčů zahrála. Každý z hráčů dostane určitý časový úsek. Uvidíme, jak velký bude pro každého hráče, ale každý hráč bude moct ukázat vlastně, co v něm je.
1: A i kouč vnímá zahraniční soupeře jako zajímavější možnost v přípravě. Hráčům to podle něj může dát víc než domácí souboje.
3: De facto každý jako zápas s zahraničním soupeřem je pořád něco jiného, než proti stejným týmům, který jsou u nás v České republice, takže ta prověrka bude pro kluky skvělá.
1: Říká před dvěma přátelskými duely asistent trenéra pardubických fotbalistů Pavel Němeček. Východočeši nastoupí od 11 hodin proti polskému Opole, v 17 proti Žilině. Otaku Twirt, Český rozhlas.
4: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Všetci

0: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Svitavská nemocnice nejíždí na letní režim. Bouřka na Říčansku omezila provoz na železnici. Amalgámové výplně v Česku končí, zubaři je můžou použít už jen výjimečně. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Svitavská nemocnice během léta částečně omezí svůj provoz. Zastaví plánované operace a na některých odděleních začne třeba malování nebo pravidelná údržba operačních sálů, vysvětluje ředitel Pavel Kunčák.
2: Teďka budeme mít 14 dní omezení plánované operativy, malujeme interní oddělení, bude nějaká údržba na operačních sálech, na jednotkách intenzivní péče, prostě jako každý léto omezení v ambulancích z důvodu dovolených.
1: Rekonstrukce frekventované třídy Československé armády na malém silničním okruhu Hradce Králové pokračuje další fází. Ode dneška už uzavřeným úsekem od Pelcovy ulice u magistrátu až po křižovatku s Divišovou neprojedou ani trolejbusy a ani autobusy MHD.
3: Autobusy a trolejbusy nově jezdí po objízdné trase ulicemi Buzulucká, Šimkova a Divišova. Zastávku Magistrát města nově cestující najdou u Lékařské fakulty v Šimkově ulici. Rekonstrukce zhruba 350-metrového úseku za 14,5 milionu korun má skončit 9. srpna. V první etapě stavbaři opravili hlavně krajnice, uliční vpusti a obrubníky. Ve druhé etapě přijde na řadu plošná oprava silnice, včetně pokládky nového povrchu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam dálkové i regionální vlaky nabírají až 45-minutová zpoždění. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 8. hodině. Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška použít už jen výjimečně, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Česká republika se tak přidává ke zbytku Evropské unie, kde zákaz platí už od ledna. Důvodem jsou zdravotní a ekologická rizika spojená s obsahem rtuti. Změnu kritizuje Česká stomatologická komora, podle které nebude mít výrazný ekologický efekt. Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před více než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupně Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Oteplování oceánu je důsledek globálních změn klimatu, které podle vědců vede k tání ledovců, zvedání hladin moří a trvalým změnám světových ekosystémů. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se vytvoří bouřky, a to i silné. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení mezi Rybitvím a Ohrazenicemi na Pardubicku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 7:04 posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 1. července. Včera večer hasiči v souvislosti s bouřkami napříč Pardubickým krajem vyjeli celkem k 21 událostem. Nejvíc zásahů evidovali na Pardubicku, následovalo Chrudimsko, Svitavsko a Orlicko, Ústecko. Ve všech případech se jednalo o odstraňování popadaných stromů a větví z komunikací. V obci Mětice spadl strom na dráty elektrického vedení a strom poškodil taky zaparkovaná vozidla. Událost hasiči řešili ve spolupráci s pracovníky energetické společnosti, kteří zajistili bezpečné odpojení spojení následnou opravu elektrického vedení, informovala mluvčí hasičů Lucie Pipiš. A my se za chvíli podíváme na Chrudimku, testy tam potvrdily výskyt račího moru, nemoc zlikvidovala vzácné živočichy pod Křižanovickou přehradou. Detaily ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Nabídneme i písničky, které nestárnou, na zlepšení nálady Kino Gloria, Petr Rezek, taky Nedvědí, Mám jen sebe, bude skupina Lucie anebo Václav Neckář. Vám všem pěkný poslech našeho ranního vysílání.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 4,5 minuty bude 7:45, je středa 1. července roku 2026, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice a v Chrudimce už je potvrzený výskyt račího moru. Nemoc pro člověka nebezpečná není, kriticky ohrožené raky říční ale doslova likviduje. Veterináři v oblasti pod přehradou Křižanovice vyhlásili mimořádná opatření, která mají šíření infekce zabránit. Reportér Josef Kopecký k tomu zjišťoval víc.
1: Hukot z elektrárny Křižanovické přehrady, kousek pod nádrží, začíná přírodní rezervace a právě v tomto úseku Chrudimky raci hromadně uhynuli.
2: Jednalo se o desítky až stovky raků a víceméně by se dalo říct, že to pravděpodobně odnesla většina té populace, která byla minimálně v tom daném úseku od Křižanovické přehrady dál.
1: Říká Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Jak se račí mor do řeky dostal, ale vysvětlit nedokáže. Infekci přenášejí invazní druhy raků a ti v Chrudimce nežijí.
2: Situace je zajímavá v tom, že my vlastně tady jsme dosud neměli nebo nemáme zatím stále informaci o výskytu těch nepůvodních druhů raků, kteří vlastně přenáší tenhle račí mor. Nicméně ten přenos může být i nějakýma predátorama, může být nějakýma rybama, mohl to tam někde vysadit. A nevíme o tom, tyhle raky. Nicméně zatím jako nemáme ověřený výskyt těchto nepůvodních druhů raků na území chráněné krajinné oblasti Železné hory.
1: Rakům od Křižanovic po Práčov už se pomoct nedá. Klíčové je dodržovat pravidla proti dalšímu šíření moru.
2: To nejdůležitější je, aby se vlastně aspoň zamezilo nějakému jako rozšiřování té infekce, tak je, aby lidé pokud možno nevstupovali do té vody, nemanipulovali s mrtvýma rakama, ale například ani s rybama a ideálně třeba ani nenechávali psy koupat se v té řece, protože i na té psí srsti třeba mokré, tak se ta infekce může zanést do nějakých jiných jako toků, potoků, kde vlastně ještě zatím jako není.
1: Ochranáři proto do vymezené oblasti umístí cedulky s informacemi o nákaze i doporučeních pro návštěvníky rezervace. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.
4: Stíny

0: 3 minuty po 7:15, středa 1. července, tady je Český rozhlas Pardubice. V letošním roce slaví Chrastecká Sokolovna 100. výročí od svého otevření. A je otevřená taky výstava, která vám představí nejenom stavbu budovy, ale i život v ní, kdy sloužila svému účelu, jednak taky pro různé kulturní a společenské akce. Jsou tam dobové fotografie, dokumenty a další historické materiály, které vás seznámí s bohatou historií téhle významné chrastecké budovy, která po jedno století tvořila důležité centrum společenského a kulturního dění právě v Chrasti. Výstava je otevřená na zámku, a to ode dneška až do 13. září. A připomíná, jak jsme říkali, 100 let života Chrastecké Sokolovny.
1: Počasí.
0: Dnešní den v Pardubickém kraji bude oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se vytvoří bouřky, můžou být i silné. Večer začnou srážky slábnout a ubývat, maximální teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách to bude podobné od 20 do 24.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám horolezeckou legendu Denu Štěrbovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Ještě

0: Leskovka.
1: A vy máte Český rozhlas Pardubice, teď taky soutěž 7 minut po čtvrt na 8 ve středu 1. července. Za správnou odpověď pro vás máme knihu z nakladatelství Kazda Pařížské noci. Paříž, město, kde se i hra na lásku může stát skutečností. Je to romantický a dojemný příběh o lásce. Ptát se budeme docela stylově na francouzského leteckého průkopníka, který se do historie nesmazatelně zapsal nejenom jako první pokořitel kanálu La Manche na stroji těžším vzduchu, ale taky jako muž, který přišel z dnes samozřejmým způsobem ovládání letadel. Výrazně se angažoval i ve francouzském leteckém průmyslu. Nadaný technika vynálezce se narodil 1. července v roce 1872. Jeho jednoplošník patří taky do historie české vzduchoplavby. V roce 1910 s ním své pionýrské lety absolvoval Jan Kašpar. A my se ptáme, jak se Francouz jmenoval. Začíná to na B, to jméno. Tak zavolejte na telefon 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Ptáme se na francouzského leteckého průkopníka a za správnou odpověď nabízíme knihu Pařížské noci. Na telefonu to vypadá, že už je první volající. Pěkné ráno přejeme.
2: Pařížské noci. Na telefonu to vypadá, že už je první
1: tak,
2: volající.
1: Slyším tady znovu, kdo pak je na telefonu. Hezké ráno. Slyšíme vás. Tak, pane Pavle, povídejte.
3: Máte nějaký nápovědy?
1: Nemáme.
3: Tak to nechám někomu jinému vůbec netušit.
1: Bohužel.
3: Tak děkuju, mějte se na shledanou.
1: Vy taky, naslyšenou, tak bohužel to nevyšlo. Na první pokus, na první dobrou, jak se říká, ale na ten druhý to třeba bude lepší. Pro někoho z vás 726 46 48 48, francouzský letecký průkopník na písmeno B, začíná to jméno, na které se ptáme, a už na telefonu někdo další. Hezké ráno.
4: Dobrý den, tady je Zdenka z Pardubic.
1: Dobrý den.
4: A je to francouzský letec Blériot.
1: Je to tak, Blériot je správná odpověď, tak získáváte knížku Pařížské noci, gratulujeme.
4: Děkuju moc.
1: A mějte se.
4: Díky moc.
1: Naslyšenou. No, Bleskovka pochopitelně zítra kolem 7 hodiny 20. minuty. Teď jdeme do kina Gloria s Petrem Reskem.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Středa 1. července, další zprávy s Otou Gutwirtem.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Svitavská nemocnice během léta částečně omezí svůj provoz. Zastaví plánované operace a na některých odděleních začne malování a pravidelná údržba operačních sálů. Kameníčky na Chrudimsku nechají rozšířit veřejný vodovod. Obec chystá napojení místní části Filipov. Náklady na výstavbu sítí odhaduje na 24 milionů a už vypsala soutěž na dodavatele. Rekonstrukce frekventované třídy Československé armády na malém silničním okruhu Hradce Králové pokračuje další fází. Ode dneška už uzavřeným úsekem od Pelcovy ulice u magistrátu až po křižovatku s Divišovou. Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě setkal s ministrem kultury Otto Klempířem z Motoristů. Jednali spolu o změnách financování veřejnoprávních médií. To chce vláda převést pod státní rozpočet. Obě média to kritizují, bojí se o svou nezávislost. Fotbalisté Norska porazili na mistrovství světa Pobřeží slonoviny 2-1. Francie porazila v úvodním vyřazovacím kole na světovém šampionátu Švédsko 3-0 a Mexiko porazilo Ekvádor 2-0. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se vytvoří bouřky, ojediněle i hodně silné. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Začala oprava silnice, která vede z Rybitví směrem do Pardubic a tvoří se tam dlouhé kolony.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobře.

Hvězdičky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte ve středu 1. července, 5,5 minuty před 7:45. Bouřky, které se v noci prohnaly Pardubickým krajem, na mnoha místech polámaly stromy, o tom už od nás víte. Někde padaly i kroupy větší než centimetr v průměru. Bouřky způsobily i poruchy na elektrickém vedení. Nejvíc postižené bylo Pardubicko. V kraji způsobilo počasí 3 poruchy na vedení vysokého napětí. Bez energie bylo asi 700 domácností, uvedla mluvčí skupiny ČES pro východní Čechy Šárka Lapáčková-Beránková. Poruchy byly i v Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Část už technici odstranili, další opraví během dneška. A my se podíváme taky do novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Po 24 letech opouští svitavskou římskokatolickou farnost farář Václav Dolák. Do města přišel z Červené Vody a od léta odchází na nové působiště na svatém Hostýně. Taky s ohledem na jeho věk mu arcibiskupství nabídl novou pozici, ve které ho nebude tolik zatěžovat administrativa, uvedl mluvčí olomoucké arcidiecéze Jiří Gračka. Podle farníku za sebou Dolák zanechává nejenom opravené kostely, upravený farní areál anebo obhospodařené lesy, ale hlavně živou farnost. Víc Mladá fronta dnes.
0: Poslední červnové pondělí se uzavřela část silnice 3. třídy z Hradce Králové na Jaroměř. Zavřený je úsek v Ruseku, a to od křižovatky asi 400 metrů směrem na Skaličku. Důvodem je rekonstrukce vozovky. Magistrát města o uzavírce informoval na úřední desce. Objížďka vede přes Bukovinu, Újezd a Čibus. Vozidla nad 12 tun musí přes skladiční oblast v Hradci Pokladské, pak přes Černilov a Čibus. Další podrobnosti k těmto uzavírkám a rekonstrukcím silnic najdete v hradeckém deníku.
1: Hospodářské noviny se zabývají slibem vlády, že platy učitelů dosáhnou do roku 2029 průměrně 75 tisíc korun měsíčně. Přestože do odměn pedagogů líjí peníze kabinety posledních 10 let a v jednu dobu se 130% přiblížili průměru zemí OECD, reálně teď odpovídají 108% průměrné mzdy, říká ekonom Daniel Minich. Současná vláda by potřebovala přibližně 35 miliard navíc, některé odhady ukazují až na 50 miliard. Celé léto budou aktéři ve vzdělávání jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO o tom, kolik peněz do školství přidělit.

0: Během léta s námi můžete poznat dalších 50 zámků napříč Českem a soutěžit o atraktivní ceny. Hlavní výhra je prohlídka zámku se samotným Františkem Kinským. Takové je naše zámecké léto. Každý všední den v 9:45 to představíme jeden zámek. Moderátor pak vyhlásí soutěž a o víkendu přineseme zámecký speciál s Patrikem Rozehnalem, který oslovil majitele vybraných zámků. Vy tak máte jedinečnou možnost dozvědět se, jak se jim na zámeckém sídle pídlí a co to všechno obnáší. Pravidla soutěže a další informace najdete na webu zámeckéléto.cz. Počasí. Český rozhlas Pardubice pro vás mapuje taky počasí. V noci jsme zažili bouřky, na některých místech i silné. Teploty byly nejčastěji mezi 17 a 20 stupni Celsia. A dnešek by snad mohl nabídnout trochu oddech od těch vysokých teplot, jak nám věříme, že potvrdí meteorolog Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Dnes to bude takový osvěžující den, souhlasíte?
1: Souhlasím, i ty následující dny už měly být takový už lepší, zatím se nevypadá v nějakých nejbližších dnech, že by se opět měly být nějaké ty teploty na 30 stupňů, dneska nějakých 22 až 25, ovlivňuje nás zvaněná studená fronta, takže musíme dneska počítat ještě s nějakou velkou oblačností, s občasným deštěm, přeháňkami, ještě se nám můžou tvořit i bouřky, opět můžou být ještě i silné a teprve večer začnou ty srážky postupně slábnout a ubývat. Může se v těch silných bouřkách být doprovázeny nějaký přívalové srážky kolem 40 mm, kroupy až 2 cm a narazí větru kolem 70 km v hodině, takže dneska ještě ten blend může být takový trošku divočejší. Jinak bylo nás už na stupni číslo 1 mírná zátěž a rozprostřené podmínky se během nebo lepší na dobré.
0: V noci už bude bouřka a taky deště doznívat?
1: Ano, zpočátku ještě se může objevit nějaká a postupně to bude doznívat. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů a postupně ubývání oblačnosti. Ráno se tam můžou rovněno vytvořit i mlhy. A zítra ty teploty 23 až 26 a většinou polojasnou, jenom výjimečně nějaké slabé přehánky spíše na horách. A vítr slabý, místy mírný severozápadní až severní, 2 až 6 metrů za sekundu. I v těch následujících dnech by si teploty měly pohybovat do 25 stupňů. Zatím žádné výrazné srážky tam nejsou, až něco na začátku příštího týdne by se opět mohlo objevovat.
0: Počasí budeme i dál sledovat přímo z meteorologie a děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde má dnes službu pan Imrich Drapák. Tak pěknou středu 1. červencovou naslyšenou.
1: Mám taky hezký den, naslyšenou.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
2: Český rozhlas Pardubice

0: Otázka.
1: Yes, we can.
0: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes milion vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
2: Bože, takový váhý večer.
0: Student Kroupa.
3: Tak co s vámi, chlapče?
0: Šplhoun Hujer.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku blesku.
0: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
3: No nepotěšil jste mne.
0: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
5: Líník se odstěval do Humpolce.
0: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
6: Řidič, ten tvrdý chleba.
0: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Hasiči v kraji zasahovali u 20 výjezdů kvůli bouřkám. Na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli ptačímu moru. Amalgámové výplně v Česku končí, zubaři je můžou použít už jen výjimečně. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Noční bouřky způsobily v Pardubickém kraji desítky škod. Hasiči vyjížděli asi ke 20 událostem, při kterých odstraňovali hlavně popadané stromy a větve z komunikací. Nejvíc zásahů měli na Pardubicku, méně pak na Chrudimsku, Svitavsku a Orlicko-Ústecku. V Měticích spadl strom na elektrické vedení a poškodil taky zaparkovaná auta. Bouřky způsobily i poruchy na vedení vysokého napětí. Bez elektřiny se dočasně ocitlo asi 700 domácností. Na některých místech navíc padaly kroupy o velikosti přes 1 cm. Veterináři vyhlásili na řece Chrudimce mimořádná opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou. Lidé tam nesmějí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají ani s raky nebo rybami nijak manipulovat. Nákaza populaci vzácných živočichů úplně zlikvidovala, dodává Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
2: Jednalo se o desítky až stovky raků a víceméně by se dalo říct, že to pravděpodobně odnesla většina té populace, která byla minimálně v tom daném úseku od Křižanovické přehrady dál.
1: Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam dálkové i regionální vlaky nabírají až 45-minutová zpoždění. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 9. hodině. Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy.
3: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
4: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadů.
3: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
5: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
3: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadím, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. Sport. Tenistky Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková se utkají o postup do třetího kola Wimbledonu. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček. Kateřina Siňaková připomíná, na jak šikovnou soupeřku na travnatém povrchu narazí.
6: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas, takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří, takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně ať je zdravá, to je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno a zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, objevit se mohou bouřky a to i silné. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší zdržení na kyvadlovém provozu mezi Pardubicemi a Sezemicemi a taky u Rybitví.
0: Z
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je středa 1. července, za chvíli se znovu podíváme na silnice, a to s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou. Dál poslouchejte Český rozhlas Pardubice, je lehce po 8. hodině a taky nabídneme muziku, třeba konkrétně Jitku Zelenkovou Bez lásky láska není. Bude tady i Čmelák v podání skupiny Divokej Bill nebo Lochlomont, Vabidaněk a Radúza, jak se dívám, tak i song Sempre Sempre, Albano Romina Paura. Začneme u Kvítku Mandragory, což je Helena Vondráčková.

0: 3 minuty a bude 8:45, je středa 1. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice a podíváme se teď na důležité silnice v našem kraji, konkrétně na Chrudimsko. Co se tam chystá, na čem se pracuje, tak to už nám popíše mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/17 mezi Chrudimí a Heřmanovým městcem zahajujeme práce na opravě vozovky. Během července budeme pracovat na 1,5-kilometrovém úseku od okružní křižovatky u hotelu Bohemia v Chrudimi až po Markovice a od konce července do druhé poloviny srpna budeme pokračovat na úseku od okružní křižovatky Nový Dvůr po most přes Podolský potok v Heřmanově městci. Během prací opravíme povrch vozovky, upravíme příkopy a obnovíme vodorovné a svislé dopravní značení. Doprava bude vedená kyvadlově, přes den řízená pracovníky stavby a večer semafory.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Středa 1. července, minuta po čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Dnešek bude oblačný a zatažený s občasným deštěm anebo přeháňkami. Místy se znovu vytvoří bouřky, dokonce i silné. Večer už ale začnou srážky slábnout a ubývat. Dnešní teplotní maxima 22 až 25 stupňů Celsia. V rubrice Co v učebnicích nebylo se dnes vydáme na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici. Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem, je to hora tří moří a hlučných kamenů, tak o ní bude řeč právě za pár chvil v našem programu a po 9. hodině bychom si mohli dát třeba kávu s Jitkou Slezákovou. Jitko, pěkné ráno.
2: Krásné ráno a dáme si pravé espresso. V Babských Radách si řekneme, jak přesně se dělá a v čem lidé nejvíc chybují. Tak to bude jedno z témat, ale bude toho samozřejmě mnohem více. Zámecké léto nenechte si ujít Františka Kinského. Ve 9:45 začínáme a k tomu je soutěž. A to bych ráda upozornila na číslo telefonní, kam volejte, pokud chcete nějakou tu cenu. Je to 731 800 900.
1: Budeme určitě i radit.
2: Budeme. Marie Hubálková bude naším hostem, což je ředitelka oblastní charity Pardubice. A budeme radit lidem, těm starším, jakým způsobem teď v létě fungovat, aby se to dalo, aby ten život byl kvalitní.
1: Poslouchejte mezi 9. a 12. hodinou. Dobré dopoledne s Jitkou Slezákovou. Zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou. Pěkné ráno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí raj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Rich girl, she buys her dreams.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil a Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Otaku Twirt, další zprávy. Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Veterináři vyhlásili na řece Chrudimce mimořádná opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou. Lidé tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. V Pardubicích začaly letní příměstské tábory. Prvních několik desítek letošních účastníků přivítalo i středisko volného času Beta. Dětem nabízí sportovní hry, tvoření a poznávání zvířat. Středisko připravilo až 20 prázdninových kempů a až na pár míst jsou všechny obsazené. Římskokatolická farnost přes letos přístupní kostel svatého Vavřince v Seči. Zájemci ho můžou navštívit vždy mezi 14. a 17. hodinou. Zhruba 1200 léků budou nově moct předepisovat praktičtí lékaři. Ode dneška si tak pro ně lidé nebudou muset chodit ke specialistům. Změnu oznámil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno a zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy se vytvoří bouřky a to i silné. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou ze silnice 363 v obci Pomezí, nehoda nákladního auta a traktoru.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno.

0: byla skupina ABBA ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 7 minut zbývá do 8:45, je středa 1. července a naším hostem je v tuto chvíli primátor Pardubic Jan Nadrchal z Hnutí ANO. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Krásný dobrý den.
0: Do Pardubic se můžou vrátit sdílená kola, to je aktuální informace. Město po více než 2 letech našlo vhodný provozní model. O celoroční službu se bude starat dopravní podnik, v ulicích bude od 150 do 200 kol, což řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán. Pane primátore, dělalo v tomhle město všechno správně, že to trvalo tak dlouho?
1: Já si myslím, že dělalo. Já si myslím, že dělalo, protože my jsme vlastně celý ten záměr svěřili dopravnímu podniku, protože já si myslím, že to nemá být konkurence městské hromadné dopravy, ale má to být vhodným doplňkem městské hromadné dopravy. A proto je správně, že to bude dělat dopravní podnik. Oni se s tím chvíli prali, chvíli řešili ten vhodný model, hledali inspiraci jinde a tak dále. Nicméně nakonec k tomu došli a myslím si, že to poskytne opravdu velmi kvalitní službu obyvatelům města, případně i jim návštěvníkům.
0: Město s dopravním podnikem se píše koncesní smlouvu. Už dřív vyčlenilo na provoz sdílených kol přes 3,5 milionu korun na rok. Částku magistrát může snížit, pokud se podniku podaří službu provozovat levněji. Připomínáme, že od roku 2020 provoz zajišťovala firma Nextbike. Ta požádala město o příspěvek ve výši 1,5 milionu, aby mohla tento zvýhodněný režim zachovat. Radnice tehdy financování odmítla, Nextbike ukončil provoz služby. Proč teď nevadí dávat na bike sharing víc než dvakrát tolik?
1: Tak, jednak se musíme podívat na to, že jsme se posunuli v čase, máme tady nějakou míru inflace, která by to mohla navýšit. Nextbike přišel s tím, že ten 1,5 milionu chce za to, aby tady tu službu vůbec jakoby provozoval. Jo, nebylo to o těch 15 minutách zdarma, na které byli lidé zvyklí, ale o to, aby tady ty kola vůbec zůstaly. Což neznamená, že kdybychom jim přistoupili na ten 1,5 milionu v tom roce 2020 nebo kdy to bylo, že by došlo k tomu, že bychom dneska platili výrazně méně. To si určitě nemyslím. A druhá věc, kterou je potřeba si uvědomit, ty peníze dáváme do jisté míry do vlastního. Dopravní podnik je 100% akciová společnost města Pardubice, jak jsem říkal, já to považuji za rozšíření toho systému městské hromadné dopravy, ono to do toho bude opravdu plně integrováno, takže mi to dává nějakým způsobem smysl a samozřejmě až pak ta soutěž a ten

0: provoz ukáže definitivně, jaká bude ta konečná částka, a věřím tomu, že bude nižší.
1: Když jsme u peněz, tak cena plánované naučné stezky věnované sportu v parku na Špici v Pardubicích se zdá některým zastupitelům vysoká. Město jí chce postavit za 7 milionů korun. Třeba opoziční zastupitel Petr Klimpl z ODS to označil za nehoráznost tu cenu. Upozornil i na názory lidí, kteří píšou příspěvky na sociální sítě. Podle opozičního zastupitele Filipa Sedláka za naše Pardubice by město mohlo peníze vložit raději do sportu, aby za to měli stovky tisíce dětí lepší sportovní zázemí. Je ta cena za vás v pořádku, té naučné stezky?
0: Ta cena je vysoká. Osobně bych si taky uměl představit, že by mohla být nižší. Na druhou stranu prošlo to relevantní soutěží. Ty peníze nejsou teď novinkou. Ty peníze byly vyčleněny při schvalování rozpočtu, kdy to nikdo nekritizoval, což je trošku zvláštní, když potom se to hodí. Asi se blíží volby. Nicméně od toho původního záměru, který vlastně vzešel od mladé dívky, studentky, se to trošku rozšířilo, prošlo se to architektonickou soutěží s odbornou porotou. Je to v podstatě umělecké dílo, není to jenom jakoby instalace nějakých desek, kde by byly texty. A hold, ty umělecký díla něco stojí. Jo, víme, kolik nás stál ten kůň, víme, kolik nás stály různé vodní prvky a tak dále. Takže jsem s tím nějakým způsobem smířený, i když třeba z té částky nejsem úplně nadšený.
1: Říká primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO, který je dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli budeme pokračovat i s dalšími tématy. Tento týden bylo zastupitelstvo, takže témat je skutečně hodně. A ještě než se vrátíme k rozhovoru, tak zahrajeme píseň Harlekín v podání Věry Martinové.

0: Aktuální témata, která se týkají Pardubic, probíráme právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, protože naším hostem je pardubický primátor Jan Drchal za hnutí ANO. Rozebíráme tady taky témata vzešlá ze zastupitelstva v tomto týdnu. Víme, že zastupitelstvo schválilo investiční záměr výstavby parkovacího domu u obchodního domu v Polabinách. Projekt počítá přibližně se 190 parkovacími místy za 186 milionů korun. Částka je odhad, soutěž to může srazit výrazně níž. Pane primátore, není to taky přepálená částka?
1: Já si myslím, že to přepálená částka určitě není. Samozřejmě víme, že se dá stavět levněji, což se ukázalo třeba na terminálu jich, ale víme i z některých jiných investic, třeba i soukromých, že se dá stavět i dráž. Opravdu si myslím, že to ukáže ta soutěž, ukáže to způsob, jakým se k tomu ty firmy postaví. My to chceme stavět jako systémem design build. Jinými slovy, dostanou víceméně volnou ruku, budou mít zadání na počet parkovacích míst a nějakou plochu, kterou musí držet, plus nějaké napojovací body, ale jinak necháme určitě ty stavebníky, ať se s tím poperou sami.

0: míst, tak samozřejmě to nemůže být přímo úměrou 1:1, to je nesmysl, ale na druhou stranu víme, že těch míst by tam bylo potřeba 12, 15 tisíc, aby to bylo jakoby v pohodě. Tím, že je to na okrajové části Polabin, tak tam odstavují i auta i lidé, kteří dojíždějí třeba do Pardubic za prací a pak pokračují dál hromadnou dopravou nebo pěšky nebo jakýmkoliv jiným způsobem, což se tam samozřejmě projevuje také. A ten obchodní dům se rozhodl už vlastně přistoupit k tomu, že to své parkoviště chce zneveřejnit, dát ho za závodu, což by znamenalo, že vlastně o ta stávající parkovací místa, která byť nejsou městská, ale lidé hojně využívají, by ti lidé přišli. A vlastně po té dohodě s vedením té společnosti jsme došli k tomu, že jednak se tam navýší ta kapacita o cca těch 190 parkovacích míst a zároveň vlastně v nočních hodinách by mělo dojít k tomu, že to parkoviště bude de facto veřejné otevřené.
1: Taky se kolem toho znáší otázka, proč chcete stavět na pozemcích obchodního domu, který se jich prodejem nepočítá. Budete mít právo stavby užívání na 50 let a hned naproti přitom město vlastní pozemky, na kterých je zatím jenom obyčejné parkoviště.
0: Vysvětlím proč. Ta myšlenka je postavená na tom, že když chcete stavět parkovací dům, tak o ten pozemek pod tím parkovacím domem přijdete. Jinými slovy, to parkoviště, o kterém mluvíte, myslím si, že mluvíte o Brožikově ulici, tak by vlastně zmizelo po dobu té výstavby. Ti lidé by neměli kde stát. A to parkoviště je poměrně plné, je poměrně velké, zatímco tady jsme našli dohodu vlastně s tou společností takovou, že v nějakém čase se to postaví, přesto tam ty parkovací místa v okolí budou, zabere se jich jenom část, která bude potřebná pro tu stavbu. Takže vlastně i pro veřejnost je to výhodné v tom, že po dobu té výstavby nebudou omezeni v tom parkování, v tom základním veřejném parkování. Pojďme to byla se... ta základní myšlenka, kdy si myslím, že ty parkovací plochy obecně u těch obchodních center jsou obrovské, ale jsou roztažené do plochy. Zatímco když je budeme zvedat nahoru, tak ta efektivita výrazně stoupá.
1: Ještě další téma tady máme ze zastupitelstva. Nejvíc rušno bylo kolem budoucí proměny náměstí Republiky v centru. Odhadovaná cena schváleného investičního záměru 186 milionů korun. Kritikům se zdála, že v projektu je málo zeleně, vadím taky dopravní řešení. Připouštíte, že projekt má slabá místa, jak uvedl předseda oblastního sdružení ODS Ondřej Tichý?
0: Já s tím naprosto nesouhlasím, protože říct, že je tam málo zeleně oproti současnému stavu, je naprosto nesmysl. Pokud tam má přibýt stromořadí z obou stran vlastně komunikace před Grandem a z druhé strany před Zvonicí, má tam přibýt vlastně nějaký vyvýšený záhon u divadla, má tam přibýt vlastně nějaký bosket, což je takový jako stromový parčík, nebo jak bych to lidem přiblížil s tím, že tam bude i vlastně jakoby dlažba se širokými sparami právě proto, aby naopak tam mohla růst dál tráva, tak si myslím, že tam ty zeleně a bude tam i vodní prvek, tak tam té zeleně výrazně přibývá. A jestli má někdo pocit, že 500 metrů čtverečních trávníků, který je de facto lidem nepřístupný, je efektivnější zeleň než nové stromy a keře, tak je to za mě nesmysl. Jo, takže s tím já naprosto nesouhlasím. Co se týče dopravy, tam jako padaly věci jako naprostá paralýza, dopravní kolaps a podobně. Je to hloupost. Ta doprava tam zůstane. My žádnou dopravu z náměstí Republiky nevyháníme. Jediné, k čemu dojde, že zastávky na obou stranách, zdůrazní na obou stranách, protože dneska jenom na jedné straně, budou v jízdním pruhu. Což znamená, že dojde k nějakému zpomalení, bude to tam sloužit jako v podstatě buspruh. Na druhou stranu si musíme uvědomit ale, že vjezdy do toho náměstí Republiky výjima Sukovy třídy jsou jednopruhové. Takže nedojde k nějakému zdmutí dopravy, ta doprava bude dál pokračovat tak, jak jezdí. I když tam dneska jedete, tak většina lidí využívá stejně jeden jízdní pruh a až vlastně na Sukově třídě se to začíná více rozdělovat podle toho, jestli lidé odbočují směrem na Polabiny nebo na druhou stranu. Takže já si rozhodně nemyslím, že by mělo dojít k nějaké paralýze dopravy. Naopak by mělo dojít k tomu, že třeba ta hromadná doprava bude mít určitou preferenci. Zároveň to bude sloužit pro cyklisty, protože to vedení cyklistů dneska tam v podstatě neexistuje, takže myslím si, že se tam v rámci možné vlastně velmi zkvalitní ten veřejný prostor a i ta dopravní situace.
1: Tak zastupitelstvo bylo rušné, ale teď přece jenom začalo léto, začaly prázdniny. Jak se to projeví na provozu radnice? Jede třeba primátor někam na dovolenou, bude nějaké volno?
0: Tak doufám, že pojede. Samozřejmě musím říct, že už nejsem na radnici první rok, takže vím, jak to chodí. Ty letní měsíce jsou výrazně klidnější. V podstatě tím, že se teď odbylo to poslední zastupitelstvo před prázdninami, tak se ten režim výrazně zpomalí. Respektive hlavně červencový režim. V srpnu se to postupně začíná pomaličku rozjíždět, pomalu vracet do starých kolejí, protože samozřejmě lidé většinou už mají po dovolených, začnou nabíhat už přípravy vlastně na rozpočet a tak dále a ten koloběh celý se zase rozjede znova, ale určitě červenec můžu říct, že je výrazně klidnější, asi nejklidnější měsíc v roce na radnici, který si můžu představit.

0: A co se týče dovolené, věřím tomu, že se někam dostanu, nicméně mám zatím takovou dovolenou na Písku a na Maltě, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
1: Tak to říká primátor Pardubic Jan Drchal z hnutí ANO, který byl naším dnešním hostem. Díky za rozhovor a pěkné léto. Naslyšenou.
0: Hezké léto.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zažijte vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Hasiči odklízejí následky bouře, které se v noci prohnaly nad Českem. Nákupy na levných čínských online tržištích zdraží. Začíná platit nové clo pro zásilky do 150 eur. Pardubické fotbalisty čekají dva přípravné zápasy v jeden den a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty až 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Česko v noci zasáhly silné bouřky. Hasiči vyjížděli hlavně k popadaným větvím a stromům. Informují o tom na síti X. Třeba na Pardubicku zasahovali od večera u víc než 20 událostí. Na jihu Čech měli skoro 30 výjezdů spojených s bouřkami. Popadané větve někde poškodily taky elektrické vedení. Některé domácnosti tak byly bez proudu. Bouřky někde provázaly kroupy o průměru větším než centimetr. Meteorologové očekávají další silné bouřky s kroupami i dnes, a to na Moravě a ve Slezsku. Na Facebooku upozorňují, že dopoledne vydají výstrahu. Do Pardubic by se mohla vrátit sdílená kola. Rada města schválila uzavření koncesní smlouvy s dopravním podnikem, který má mít službu na starosti. Ten na jejím základě začal připravovat výběrové řízení na provozovatele. Sdílená kola by měla znovu jezdit po městě, pravděpodobně na podzim.
3: Systém bike sharingu má podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána nabízet v hlavní sezóně od dubna do října minimálně 200 sdílených kol, v zimě pak 150. A k dispozici bude 65 stanovišť rozmístěných po celém městě. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Pardubický kraj připravuje kácení nebezpečných částí stromů a následnou obnovu zeleně v areálu nemocnice v Litomyšli. Od změny si slibuje mimo jiné přívětivější a bezpečnější prostředí pro pacienty a návštěvy. Úpravy zelených ploch plánuje na příští rok, náklady odhaduje na 2 miliony. Za malé zásilky zboží ze zemí mimo Evropskou unii se ode dneška platí clo. Týká se to balíčku v hodnotě do 150 eur. Evropská komise tak chce snížit dovoz levných a často nekvalitních věcí, hlavně z čínských online platform.
4: Za každý druh zboží v zásilce se nově platí 3 eura. Clo se tak může násobit, vysvětluje Jan Šůra ze spotřebitelské organizace D-Test.
5: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
4: Opatření má pomoct narovnat konkurenční podmínky mezi evropskými a zahraničními prodejci. Podle Jana Vetyšky z Asociace pro elektronickou komerci ale přichází pozdě.
6: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, kdyby ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
4: Čínská internetová tržiště kritiku dlouhodobě odmítají a tvrdí, že dodržují evropské předpisy a že bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Tereza Chlubná, Český rozhlas. Sport.
1: Pardubičtí fotbalisté se hrají na soustředění v Rakousku dva přípravné zápasy, oba v jeden den. V 11 hodin rozehrají souboj proti polskému Opole, v 17 je čeká utkání proti Žilině. Víc k soupeřům dodává pardubický záložník Tomáš Solil.
7: Určitě to jsou těžký soupeři, kvalitní, moc se neznáme, spíš se dá říct, že jsme proti ním skoro nikdy nehráli, takže v tomhle tom to bude jiný a musíme se na to dobře připravit. Myslím, že každý bude mít určitě minutáž trošku větší, takže bude mít prostor se ukázat, musíme k tomu dobře přistoupit, aby jsme to rozjeli dobře výsledkově a i herně.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy se objeví bouřky, a to i hodně silné. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky teď přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pozor na spadlý strom, který je na vedlejší silnice u tunelu Hřebeč. Není to tedy na silnici 1/35, ale na staré silnici. A se zdržením počítejte na silnici 322 u Zminého.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Po bouřce klidný první červencový den přejeme. Dobré dopoledne právě začíná na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Vítejte při poslechu. A co vám nabídneme? Registrace psů do centrálního registru je platná už právě ode dneška. Máme povinnost mít psa zapsaného v centrálním registru. My vám k tomu řekneme něco více. No a když oslovíme někoho vyvole, tak asi už tušíte, že z archivu našeho humoru budeme vytahovat vzpomínku na Voskovce a Vericha. Tak si to hezky užijte ještě jednou. Pohodový den.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Tak pojďte s námi do dávné, dávné historie. Píše se rok 1935. V Plzni právě hostuje osvobozené divadlo s Voskovcem a Verichem. Na programu je balada z hadrů a v publiku sedí mladík Miroslav Horníček. A zbytek nám řekne sám.
1: No já jsem poprvé viděl Voskovce a Vericha na jevišti v druhém obraze, kde sedí jak Voskovec, jako Antoušek George v kládě na zítce vzadu a ponocný Jan přijde před něj. A on měl na to, na té kšandě měl roh, odtroubil 12, na druhý kšandě měl flašku s rumem, napil se a Voskovec za ním udělal přesně zvuk toho rohu. A Verich přestal pít, zkusil roh, zatroubil, zkusil flašku, zatroubil Voskovec a teď on hrál dlouhou scénu bez jediného slova, kdy jenom přemýšlel, proč troubí to, co troubit má, ale proč taky troubí to, co by troubit nemělo. Jo? A já na to čuměl jako 16-letý student, netuše, že tuhle scénu s ním jednou budu zkoušet. A když jsme to začali zkoušet, tak já mu pohyb za pohybem předvedl, jak on to tenkrát dělal. A on mi říkal, Verich, vy vole, jak to víte? Říkám, já vás viděl. Kde? On říká, říkám, v Plzni. On říká, počkejte, to byl rok 35, kolik vám bylo? Říkám, no 16 a půl, nebo 16 a čtvrt. Říká, to si pamatujete? Já říkám, ano, to si pamatuju. Já dokonce si pamatuju vaši první forbínu, takzvanou předscénu, kdy jste vyšli ven, za váma spadla tmavomodrá plyšová opona a vy jste měli první forbínu svou a najednou si Voskovec všiml něčeho, co nemohl předem vědět, že Verich má kalhoty z tmavomodrýho plyše, jako ta opona. A na jevišti mu to řekl, povídá, poslyšte, vy máte kalhoty ze stejný látky, jako mají tady v oponu v Plzni. A Verich tu smeč vybral a povídá, ano, já jim prodal zbytek.

0: Jak už jsme říkali, majitelé psů mají ode dneška novou povinnost. Svého psa by měli zapsat do centrálního registru, který dnes spustila veterinární komora. Zvěrolékaři ale upozorňují, že není důvod, aby teď lidé hromadně mířili do ordinací. Co se tedy ode dneška mění, to ví reportérka Šárka Rusnáková. Šárko, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Změnilo se vlastně jen to, že ode dneška je zápis do centrální evidence možný, tedy že registr už funguje. Majitelé ale mají své psy zapisovat až ve chvíli, kde se zvířetem přijdou na pravidelné očkování proti vzteklině. To znamená, že kdo jde na přeočkování letos, vyřeší registraci letos. Komu ale očkování platí ještě například 3 roky, toho se povinnost bude týkat až při této návštěvě veterináře. Z toho vyplývá, že zápis do registru neprovádí majitel psa, ale veterinář. Ještě před návštěvou je ale potřeba se s ním domluvit a vyplnit formulář, který je dostupný na webu Centrální evidence psů, Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy i Komory veterinárních lékařů.
0: Tak to zní celkem jednoduše. Můžu ale psa zaregistrovat i dříve, než půjdu na to očkování, třeba když se bojím, že by se mohl ztratit.
1: Samozřejmě, že můžete. Veterinární komora jen nechce, aby teď lidé kvůli samotné registraci hromadně zamířili do ordinací. Víme sami, že obzvlášť například tady v Pardubicích je už dnes někdy problém objednat zvíře na vyšetření. Proto doporučuje veterináři nejprve zavolat a domluvit se, jestli a kdy je možné registraci vyřídit. Stejně tak se s ním lidé můžou domluvit, jestli jim veterinář formuláře nevytiskne, pokud se sami chtějí skárně nedostanou. To se ale bude týkat hlavně seniorů. Veterinář to prostě udělat nemusí.
0: A kolik se za registraci platí?
1: To záleží na jednotlivých veterinářích. Jde o veterinární výkon, jehož cenu si jednotlivé ordinace stanovují sami. Se zápisem je totiž spojena i administrativa. Podle veterinární komory se ale bude cena pohybovat řádově v nižších stovkách korun. Výhodou je, že pes bude v registru vedený už natrvalo. Pokud se ztratí, výrazně to zvýší šanci, že se rychle vrátí ke svému majiteli. Čtečky čipů dnes mají nejen veterináři, ale také městská policie, útulky a další organizace, která se o nalezená zvířata starají.
0: A my děkujeme za kompletní informace Šárce Rusnákové. Díky a pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Na sociálních sítích najdete spoustu blesků, které se vinuly nad oblohou, hlavně v Pardubicích. Na Pardubicku ta bouřka noční byla poměrně silná, tak snad vaše zahrádky přežily a všichni jsme to zdárně zvládli. Uvidíme, jak se to počasí bude vyvíjet dál. ČTK teď píše velmi aktuální zprávu z Ústí nad Orlicí. Město Ústí od dnešního rána prověřuje podezření na možný kybernetický útok na své webové stránky. Z preventivních důvodů je dočasně odstavilo a zjišťuje příčinu problému. Radnice věří, že se web dnes podaří znovu zprovoznit. ČTK to řekl tajemník městského úřadu Lukáš Prokeš. A vy posloucháte Český rozhlas Pardubice a teď si řekneme, co přesně je to buclák a jak tohle slovo vzniklo. Vysvětlí nám to jako vždy jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Hrncům se u nás říkalo různě a některá pojmenování jsme tu už probrali. A dnes k nim přidáme puclák. Jeho název ovšem nevychází ani z jeho tvaru, ani z vlastností, nýbrž odkazuje na místo, které se nejen jeho výrobou proslavilo. Tradičními kameninovými výrobky se totiž dodnes pyšní Boleslavěc, polské město v Dolnoslezském vojvodství. Česky se jmenuje Slezská Boleslav a není jisté, jestli původní hradiště dostalo jméno podle polského nebo českého knížete. A je to i trochu jedno, protože široký baňatý hrnec nebo později i porcelánový hrnek, puclák, odkazuje na německé jméno města, Bunzlau.
0: Takže i buclák může být. No pěkně zamotané to dneska bylo. Zítra přijde na řadu slovo šindelář.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě než si poslechneme zámecké léto, vydáme se na další zámek, zasoutěžíte si s Pavlem Kudrnou, tak si poslechneme babské rady Jarky Vykoupilové. Dnes připomeneme všechny detaily, které je potřeba dodržet při přípravě pravého espressa.
1: Babské rady.
2: Název silné malé kávy espresso je odvozen z výrazu pro rychlý vlak, tedy express, a měl vyjádřit výrazné zrychlení přípravy kávového nápoje pomocí nové technologie. Ostatně první stroj na přípravu kávy pod tlakem páry byl v Itálii patentován už v roce 1884. Jak má být ideálně silné preso připraveno? Tady je návod od profesionálních baristů. 7 gramů mleté kávy zalisované silou 20 kg, jenom prvních 20 až 30 ml extrahované tekutiny v daném čase 20 až 30 sekund s vodou teploty 90 stupňů a 9 bary tlaku. Pokud toto profesionální zadání nedodržíte, čekejte velký rozdíl v obsahu aromatických substancí i chuti. Správně připravené preso má maximální hodnotu kofeinu 10% a vaše tělo ho bude trávit okolo 15 minut. Účinky kávy ale v těle přetrvávají několik hodin.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak nevím, byli jste z těch čísel moudří? Je 9 hodin 38 minut, přesně ve 3/4 nabídneme zámecké léto. Příjemný poslech všem.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Dobrý den, opět vás zdraví Pavel Kudrna. Ano, je tu Zámecké léto, první červencový den a naše další putování. My vám v průběhu prázdnin představujeme a budeme představovat naše zámky, jejich majitele, spousty zajímavostí. Dnes tedy třetím dnem třetí objekt. No a pochopitelně soutěž, já myslím, velmi oblíbená součást toho našeho vysílání. Než budeme soutěžit o zámecké balíčky a další bonusy, tak pojďme navštívit

0: síni neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
1: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
0: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně, bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
1: Černínové se tady už byli podívat?
0: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
1: To je rehabilitace Diany.
0: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
1: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
0: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby, tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápením.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Ano, Humprecht, to je zajímavý objekt. Já jsem včera slíbil takovou malou, řekněme, úsměvnou drobničku, když se střebilo asi 5 let, když jsme autem a jeli jsme kolem Humprechtu, tak rozzářila oči a říkala, je, tam jsme byli se školkou na výletu krásná čeština. A tam byl obraz, a tam byl pán a ten pán ještě žije. A já teď si nemohu vzpomenout, nevím jestli v Chřibské anebo v Londýně. Krásná porovnání, buď to Chřibská nebo v Londýnu. Já se obávám, že pán na portrétu po těch 45 letech už asi nežije. Tak žije naopak náš pořad, naše zámecké léto a teď bude žít soutěží, takže po písničce připravte si telefony a půjdeme na to.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: asi víte, Rosomák není pták, ale do písničky se to hodil. Skupina Olympic. No a my se dáme do soutěže. Já nejprve budu lákat na sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To jsou denní výhry od pondělí do pátku. Každý pátek pak budeme losovat výherce z těch denních výherců z toho týdne. Získá prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a na závěr po prázdninách, nebo na konci prázdnin spíš, vylosujeme tři z vás z těch všech výherců, respektive všech, kteří se dostali do slosování v tom denním běhu, tak pak vylosujeme tři, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Ale já myslím, že lákat na soutěž je zbytečné, vyvoláte. Mimochodem jenom zajímavostím vás nechci odradit. V loni první den, kdy jsme vyhlásili zámecké léto, tak zděšeně volal kolega z Prahy, říká, co se to tam u vás děje. 3 500 vytočení vašeho čísla 731 800 900. Tak pak asi víte, jak to vypadá s tím dovolat se. Paní Dáša z Větřní měla štěstí, byla třetí. Dobrý den, paní Dagmar.
1: Dobrý den.
0: Já myslím, že ta soutěžní otázka bude jednoduchá, protože já se budu ptát na jedno jméno, které tam padlo. Teď budu jaksi přehánět milionkrát. Ta soutěžní otázka, můžu do ní?
1: Můžete.
0: Ta otázka je jednoduchá. Jak se jmenovala Humprechtova manželka? Jejíž portrét v nadživotní velikosti najdete na zámku Humprecht. Za A. Johana, za B. Marie, za C. Diana.
1: Tak za C. Diana.
0: Je to tak, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tak brýle, deka, ponožky, batoh, tak doufám, že nám budete dělat v ponožkách i propagaci, protože jsou krásně rozhlasové, budou se vám určitě líbit. Tak paní Dášo, pro vás soutěž končí v pátek, zpozorněte, jestli vyhrajete tu prohlídku u Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a máte šanci vyhrát i víkendový pobyt pak na konci prázdnin, jak už jsem říkal. Mějte se krásně, hezký den. Mimochodem, Humprecht jste navštívila, byla jste tam někdy?
1: Ano, na Humprechtu jsem byla dokonce dvakrát.
0: No tak prosím, tak víte, o čem je řeč. Mějte se hezky.
1: A je to tam krásné.
0: Je to tam krásné, stejně jako na zámku Moravský Krumlov, kam se vydáme zítra. Do té doby naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Svitavská nemocnice najíždí na letní režim. Poslanci mají na programu závěrečné čtení změn jednacího řádu. Pardubičtí fotbalisté se hrají v Rakousku dva přípravné zápasy během jednoho dne. A dnešek čekejte oblačný až zatažený se srážkami a bouřkami, teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Svitavská nemocnice během léta částečně omezí svůj provoz. Zastaví plánované operace a na některých odděleních začne malování i pravidelná údržba operačních sálů, vysvětluje ředitel Pavel Kunčák.
2: Teďka budeme mít 14 dní omezení plánované operativy, malujeme interní oddělení, bude nějaká údržba na operačních sálech, na jednotkách intenzivní péče, prostě jako každý léto omezení v ambulancích z důvodu dovolených.
0: Město Ústí nad Orlicí od dnešního rána prověřuje podezření na možný kybernetický útok na své webové stránky. Z preventivních důvodů je dočasně odstavilo a zjišťuje příčinu problému. Radnice věří, že se web dnes podaří znovu zprovoznit, informoval o tom tajemník městského úřadu Lukáš Prokeš. Moravská Třebová začíná stavět další silnici, která propojí novou obytnou lokalitu Švestkový sad s městem. Ta vzniká na jihozápadním okraji a budou v ní rodinné i bytové domy. Výstavba komunikace bude stát 7,5 milionu. Hotová by měla být do konce září, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Jedná se o propojení nové komunikace Švestkový sad na ulici doktora Loubala. Nyní budou probíhat práce na výměně vodovodu a kanalizace a poté bude tato komunikace přebudována tak, aby zajistila komfortní propojení celé této lokality.
0: Poslance čeká debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů, například zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Diskutovat se bude i o tom, zda se omezení dotkne poslanců s přednostním právem. Závěrečné hlasování by sněmovna mohla stihnout ještě dnes. Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala teplotní rekordy. Vychází to z měření programu Copernicus, který před víc než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupně Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Oteplování oceánů je důsledek globální změny klimatu, které podle vědců vede k tání ledovců, zvedání hladin moří a trvalým změnám světových ekosystémů. Sport. Fotbalisté Pardubic pokračují v herním soustředění v Rakousku. Dnes je čekají dva přípravné zápasy během jednoho dne, a to s polským Opole a slovenskou Žilinou. Proč dva duely najednou, vysvětluje asistent trenéra pardubických fotbalistů Pavel Němeček.
4: Chtěli jsme dvoutkání právě proto, že je tam vlastně možnost, aby si většina hráčů zahrála. Každý z hráčů dostane určitý časový úsek. Uvidíme, jak velké bude pro každého hráče, ale každý hráč bude moct ukázat vlastně, co v něm je. De facto každý jako zápas s zahraničním soupeřem je pořád něco jiného, než hrát proti stejným týmům, který jsou u nás v České republice, takže ta prověrka bude pro kluky skvělá. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, objevit se mohou i bouřky, a to i hodně silné. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor se dejte ale na opravy silnice vedoucí z Rybitví směrem do Pardubice. Jezdí se tam kyvadlově a tvoří se tam kolony.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Stále vám přejeme příjemné dopoledne, prázdninové dopoledne, tak se podíváme v našem vysílání třeba do příměstského Tábora, protože příměšťáky jsou opravdu v kurzu, některé děti mají hned 3 během prázdnin, aby rodiče spolu s prarodiči zvládli ty 2 měsíce hlídání. Tak my se podíváme konkrétně do jednoho pardubického příměstského Tábora, no a také vás pozveme opět do Litomyšle do Klášterních zahrad na jedno taneční vystoupení. Dnes večer se tam bude tančit v kašně. Tak i na to vás nalákáme a spoustu písniček. Spím v obilí, Jelen s Míšou Tučnou právě teď.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Přemýšlíte, kam byste vzali svoje děti, aby si užili prázdniny, když třeba s nimi nejste přes týden, tak aspoň o víkendu. A před námi je navíc prodloužený víkend, už nebude takové vedro, takže si můžete s rodinou užít třeba jízdy historických vlaků a trolejbusu. Vlaky tentokrát propojí Pardubický a Královéhradecký kraj a nabídnou velmi zajímavé cíle. Tak například v sobotu vyjíždí Hurvínek, motorák roku 1949, z Pardubic do Hořic a zajíždí do Ostroměře. Vlak vyjíždí z Pardubic centrum v 9.15, zastaví na hlavním nádraží v Rosicích, potom přejede do Hradce a potom se jede do Všestar, Hněvčevce a Hořic. Tam bude prohlídka města, no a potom zpátky do Pardubic odjedete ve 13.40. Je to všechno krásně napojené na sebe a k tomuto vláčku, k tomu Hurvínku, pojede naproti modernější skleník z řady 810, rok výroby je 1980 a ten pojede z Jaroměře přes Smiřice do Hněvčevsi a stejnou trasou zpátky a zase ten přípoj je zaručený. No, další motorák, to už je třetí, Hurvínek tentokrát z roku 1950 pojede z Pardubic z hlavního nádraží ve 12.40 se zastávkou v Rosicích do Hradce Králové a odtamtud bude pokračovat do Všestar, Sadové, Hněvčevsi a dále do Smiřic. No a pak tady máme ještě v neděli trolejbusy, vyhlídkové jízdy po Pardubicích. Budou to jízdy historického trolejbusu 9TR. V Pardubicích z odjezdy střídy Míru. První je v 15 hodin a pak to jde po půl hodinách až do 18. hodiny. Bude zastavovat po cestě na všech běžných zastávkách a komu by to bylo málo, pak ještě může využít vyloženě podvečerního hurvínkového rychlíku. A to z Trutnova v 17.10 přes Jaroměř a Hradec Králové do Pardubic, z Hradce v 8 večer se jede. Takže to jsou takové naše tipy. Určitě jste si to nestihli všechno zapsat, jenom víte, Hurvínek 1, Hurvínek 2, skleník a trolejbusy. Mnohem více najdete na stránkách motoráček.cz i s těmi odjezdy. Tak si to krásně užijte.

0: prvním prázdninovým týdnem vyrazili děti na tábory. Některé z nich ale bez spacáku a zubního kartáčku. Nic z toho nepotřebují, protože každý den přespávají doma. Přesně takhle fungují letní příměstské tábory, které právě začínají. Třeba ve středisku volného času v Pardubicích připravili pro děti různé hry, sport a tvoření najednou. Reportér Ondřej Wolf se tam zašel podívat.
1: Na příměstský tábor v těchto dnech chodí i sedmiletá Johanka.
2: Já jsem se sem přihlášila, aby jsem si tady potkala kamarádky a poznávala jsem výlety.
1: A už se ti tu daří tady potkávat nové kamarády? Kýveš hlavou, takže ano. A co teď právě děláte?
2: Vyráběli jsme takovej sutelej voní.
1: Vedle tebe sedí Elis. Elis, jak se to tady užíváš?
3: Dobrý. Byli jsme v akvaparku, vyráběli jsme tady teda tu sůl.
1: Jsem na příměstský kemp v Pardubickém středisku volného času. Na Olšinkách chodí většinou menší děti. Program pro ně vymýšlí lektorka Lenka Bartuňková.
4: Náš tábor je kreativně sportovní, takže máme rozdělený vlastně dopoledne, odpoledne. Dopoledne se většinou věnujeme tomu kreativnímu tvoření. Odpoledne se věnujeme spíše sportovním aktivitám.
1: Jak to máte se stravováním?
4: Děti mají zajištěný dopolední, odpolední svačiny a obědy.
1: Pardubické Betě připravili na letní prázdniny 20 příměstských táborů. Všechny se až na pár míst podařilo naplnit.
4: Najdou si tady místo i děti, které by na klasický tábor nedojeli, protože se jim třeba stýská nebo prostě nemají rádi spát v cizím prostředí, takže takhle děti ráno přijdou, odpolko odejdou a nesetkáváme se tolik s tím stýskáním.
1: Podobně to vnímá i ředitelka volnočasového střediska Miriam Lukešová.
5: Rodiče si myslím, že považují prostředí toho střediska volného času za bezpečné, prověřené, takže nemají obavu sem děti dát a je to pro ně řešení vlastně v době, kdy nemohou si vzít dovolenou, takové jako nejlepší.
1: Oblíbenost příměstských táborů zvyšují podle Lukešové i příznivé ceny. Třeba tady dají děti za jeden pětidenní kemp většinou 3000 korun. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí. Že je to včera, co jsme byli

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získali archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Taneční soubor Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Litomyšl dnes od 18 hodin zatančí v klášterních zahradách, a to návštěvníkům Smetanovy Litomyšle. Choreografie vedoucí tanečního souboru Pavlíny Lipenské vznikly v rámci stipendijního programu Mentart v konzultacích právě s mentorem Janem Kodetem, který je jednou z nejvýraznějších osobností současného tance. Takovou doslova žhavou generálkou bylo pro tanečnice krátké vystoupení pro Český rozhlas Pardubice během našeho nedělního přímého přenosu. No a jak řekl Mirek Hrubán, tanec v přímém přenosu jsme vysílali poprvé.
1: Jsem moc zvědavý a ptal jsem se právě Jitky, jak to chce udělat, jestli to udělám jako sportovní utkání, že se bude tančit a vy tady budete jako komentátoři popisovat, co se děje, nebo jak to pojmem tohle. Dobrý den.
2: Dobrý den, já sama nevím, já jsem vždycky proto zkusit něco nového, takže uvidíme.
3: No vy jste to navrhla, říkala se, já to klidně budu komentovat. Vy tady nevystupujete určitě poprvé, jste tady jako doma, že? V klášterních zahradách.
2: Dalo by se říct, že Litomyšl je mé druhé rodné město a začala jsem právě učit kvůli těmto klášterním zahradám tady, protože v našem původním domovském souboru jsem tady zažila vystupování a Litomyšl je nádherná.
1: Chystáte také vystoupení tady v Litomyšli, předpokládám, že to bude 1. července. Kdy a kde to bude? Co to bude?
2: Je to výstup Menartu, kde jsme spolupracovali s Janem Kodetem. Po celý rok jsme měli tu možnost a tu čest být pod jeho vedením a pod jeho lásky plnou péčí a plně profesionální. A je to právě výstup z tohoto ročního působení Menartu, kde budeme tančit první část nad aplauzem. To máme 10-minutovou choreografii, která je složená ze 3 částí a hudbu nám skládal přímo náš milý pan kolega Petr Jiříček. A druhou část budeme přímo zde v Kašně. Máme
3: v Kašně
2: určené jako site specific, ano, a to je od Debussyho, budeme tančit u pramene. Takže budeme i trošičku přemysťovat publikum mezi tím, co se tanečnice budou převlékat.
3: Já jsem se ptala, co to je Men Art, abychom to ještě vysvětlili opravdu jenom velmi jednoduše. Co to je za projekt?
2: To je projekt podpory talentů ze základních uměleckých škol, kdy vždy jeden umělec si vybere skupinu nebo hudebníka v nějakém určitém věku a ten potom dojíždí za ním celý rok nebo těch setkání 6 a vlastně spolupracují nebo vede, mentoruje tu práci toho pedagoga a toho žáka. U nás to bylo specifické, že to byla kolektivní výuka, takže ta kolektivní výuka a vůbec taneční má svá specifika a Honza Kodet je opravdu člověk na svém místě a je naprosto profesionální.
3: A my se podíváme směrem tamhle na tu travnatou plochu, kde 3 děvčata už se chystají na svoje vystoupení.
1: Kde jsou?
3: Ano, jsou za tvými
1: zády, za námi.
3: Aha. Za námi, takhle na slunci vydrží to snad chviličku. No a něco na ten způsob, ale v mnohem větším provedení bude potom toho 1. července.
1: Pochopil jsem to správně, že skutečně budou v tom bazénu, že tam budou skákat, cákat a tak dále.
3: No ano.
1: Jo, holky kývou hlavou, ano, takže ano, no tak to bude zajímavá podívaná. Jak to vypadá s muzikou, nebo paní učitelko?
3: Jo. Jedno kliknutí. Jedem. A prosíme paní učitelku, aby komentovala to, co její žákyně předvádějí, protože naši posluchači to nevidí.
2: Končí taneční vazba a přichází.

0: telo, pohľad za tou částí těla, za kterou pracujeme a za pravdivostí pohybu.
1: Děvčatům to šlo nádherně. Přijďte se na ně do té kašny podívat do klášterních zahrad dnes v 18 hodin. No a když už byla řeč o projektu Menard, zasahuje i do výtvarného umění. Pod vedením předních osobností české umělecké scény pracovala v uplynulém roce 25 mimořádně nadaných studentů a 23 jejich pedagogů z celé České republiky. A výsledky téhle intenzivní celoroční spolupráce představuje výstava s příznačným názvem Na cestě. A to je také součástí Smetanovy Litomyšle. Pokud máte rádi výtvarné umění, zajděte do galerie Na půdě v Litomyšli. Mají tam otevřeno kromě pondělí každý den a 5. července, to je v neděli, i s komentovanou závěrečnou prohlídkou. To bude od 16 hodin.

0: jsem se tady začetla opět do knihy, kterou můžete získat právě teď v naší soutěži.
1: Věřte, nevěřte.
0: Jsou to dárky z přírody, je tam 100 nápadů na tvoření s dětmi, napsala Helena Arentová a teď se tady zrovna dívám na krásné korálky z nějakých, nevím, z nějakých semínek, fazolí možná barevných, vypadá to úžasně. Tyhle ty věci, třeba přírodní šperky, ano, teď jsem se přesně dostala na tuhle správnou stránku, jsou velmi jednoduché a s dětmi si to užijete a třeba se vám podaří je odlákat od mobilních telefonů. Já tu knihu odkládám, je krásně barevná, plná fotografií a mám pro vás dnes takový příběh, takže budu ráda, když si ho poslechnete. Zamyslíme se nad tím, proč se něčemu opravdu nechutnému říká hnus fialovej. Zmínila se o něm i Kelišová ve filmu Slunce, seno, erotika, když viděla mořské plody na talíři. Tak pozor, hnus fialovej, pravý důvod budou znát už jen pamětníci. Tvrdím, že těsně po válce rozdávala organizace Správa spojených národů pro pomoc a obnovu zemím zasaženým druhou světovou válkou poválečné balíčky. Byly tam i konzervy. No a v jedné takové plechovce byl prapodivný fialový prášek. Byl v něm instantní hroznový nápoj a po rozpuštění to mělo fialovou barvu. Jenže Čechoslovákům to nechutnalo. Taková ta syntetická chuť nám byla vyloženě nepříjemná, takže fialovej hnus. No a od té doby už je z toho tohle slovní spojení, které používáme pro všechno, co je nechutné, ošklivé, nevkusné nebo morálně pochybné. Mám pravdu nebo ne? Věříte tomuto příběhu? 726 46 48 48. Bylo to trochu delší, ale já věřím, že máme velmi pozorné posluchače. A teď zbývá věřit nebo nevěřit. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarka ze Žichlinku. Ale nevím, jestli vám má věřit nebo ne, nevím, ale tak vám budu asi věřit.
0: Dobře, ono to takhle stačí, protože možná to není příliš známé, nevím, že byste byla takovou pamětnicí, pamatujete na tu dobu poválečnou?
2: Já si to pamatuju, no tak mě už bude 80, tak to pamatuju jenom, co se povídalo, že jo, že tady něco jako letadla, že tady něco schazovali. To
0: ano,
2: jo,
0: ano. Jo, ale jestli tam byl hnus fialovej mezi tím, to nevíte.
2: Ne, nevím, ale víte co, já vám nebudu věřit. Možná, že to je pravda, ale...
0: Takže ne nakonec, tak jste obrátila, přešaltovala, Jarko. Tak. Dobře.
2: Ano.
0: Děkujeme i tak za váš tip. Naschledanou, hezký den.
2: Naschledanou, taky.
0: Další z posluchačů, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pavlína.
0: Krásný den.
3: Já bych vám dneska věřila.
0: Kdyby to tak přece jenom v té době, po tom roce 1945, že by to mohl být nějaký takový instantní prášek a že by nám to prostě nechutnalo, i když to bylo určitě zdravé.
3: No, nevím. To takový zvláštní.
0: Tak co, Pavlíno?
3: Asi otočím jako ta paní.
0: Ale ne, to ne. Se dělá tak tohleto.
3: Tak věřím. Jako nějaký balíčky byly určitě, ale jestli tam v tom byl nějaký jako prášek, ale třeba jenom těm balíčkům se říkalo, že to ten hnus fialový. Někde to vzniklo, takže jo, ale třeba že... tam byl i ten prášek.
0: Dobře, no nebojte se, já to všechno řeknu, uvedu na pravou míru, ale možná, že to je skutečně pravda. Takže zůstáváte si u toho prvního slova.
3: Zůstávám,
0: dobře.
3: Že ano.
0: Dobře. Pavlíno, díky. Jenom se zeptám, jak to u vás bylo, vy jste, myslím, nový Bidžov, že? S bouřkami a podobným.
3: Ne, blízkalo se v dálce, do rána spadly snad jenom 2 mm, včera 3 mm, u nás skoro neprší, nám se to furt stále vyhýba. Na jednu stranu si říkám, je to lepší než ty kroupy, co, když jsou lidi nešťastní, že jim to tam všecko pomydlí. Je to, nikde to není tak akorát, ale tohle si říkám furt asi lepší, radši zaleje.
0: Takže dneska pořád usno. U vás.
3: Je dusno, i do rána, teď my máme doma 30 stupňů, to se nedá.
0: Jo, nejste sama, takhle se můžeme aspoň utěšovat. No,
3: teď to skončí.
0: Zrovna jsem teď koukala na jeden vtip, jestli ještě pořád máme používat krémy na opalování, nebo jestli už grilovací koření. No, takže musíme to brát s humorem, nedá se nic dělat.
3: Musíme to vydržet.
0: Pavlíno, mějte se hezky. Přesně tak. Naschledanou. A ještě třetího volajícího. Ať to moc dlouho nezdržuju. Dobrý den. Poprosím vypnout rádio. Dobrý den.
3: Píš asi to grilovací koření a já vám nevěřím.
0: Abychom to hezky provoněli, že jo?
3: Že jo, no, byl to, řeknu vám, byl to mazec a ty churáčci teda nemocní v Brandýse, ty teda to bylo
0: No, no jo, jo, a vy jste paní...
3: Rojková Ilona, Vysoké Mýto.
0: Ilona, tak abych to tady měla poznamenané. A říkáte, že nevěříte. Fialovej hnus byste typovala, že pochází
3: já
0: úplně
3: odinut. Já jsem to tak odinut. Říkala chameleon, ten se dokáže měnit. Víte, jak ty barvičky.
0: Aha.
3: Ale po válce jste říkala po 40.
0: Po válce, že to bylo v těch balíčcích, co se dostali k nám do Československa, že tam byl instantní hroznový nápoj a když se to rozpustilo, tak to bylo fialové a mělo takovou chemickou chuť a lidem to nechutnalo, tak tomu začali říkat fialovej hnus a ujalo se to do dneška. Taková historka to je.
3: To je možný, ale nevěřím.
0: No tak dobře.
3: Nevěřím tomu, že to nebylo.
0: Ilono, děkuju za zavolání.
3: Taky, mějte se hezky.
0: Vy taky. Naschledanou.
3: Taky, naschledanou.
0: studio.pardubice@rozhlas.cz Tak ještě tipujte. Věřte, nevěřte. Máme moc pěknou cenu.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: dnešní soutěži Věřte, nevěřte hrajeme o knihu Dárky z přírody z nakladatelství Kazda. No a zájem je obrovský, máme z toho velkou radost. Rožkovi, jako vždy, píšou z Jelení. Manžel mi povídá, že budeme dnes věřit, píše paní Rožková, že to ví, že to byla americká organizace UNRWA, která tyhle ty balíčky schazovala. Zpráva Spojených národů pro pomoc a obnovu UNRWA. Ano, skutečně je to tak. Zemím zasaženým druhou světovou válkou posílala válečné balíčky, včetně konzerv. No já jsem vám tvrdila, že v jedné takové plechovce byl prapodivný fialový prášek. Nejdřív si pustíme paní Kelišovou, ať si to trošku ještě ozvláštníme.
1: Tu máš, ty hajzle, jeden bošklivej. To je nuzbelbrosy, kam jsme to dojeli.
2: Vidíš?
1: Dublejt.
0: No, ale žádný fialovej hnus, jenom hnus tady zaznívá, i když já jsem si myslela, že tam to slovo fialovej je, ale není. Nicméně my u něj zůstáváme a jestli to byla nebo nebyla pravda celá ta moje historka, to vám objasním, protože budu citovat tady článek z facebookové skupiny Kabinet Kuriozit a tady se píše: mezi zasílanými produkty se objevil prapodivný fialový prášek, úhledně zabalený v půlkilových plechovkách. Pod obalem s nápisem Beverage Powder se ukrýval instantní hroznový nápoj, hroznový teda v uvozovkách, s vysokým obsahem vitamínu C. Po rozpuštění ve vodě vznikla tekutina výrazné fialové barvy. Syntetická chuť tohoto nápoje však byla pro tehdejší obyvatele Československa velmi nezvyklá, chemická, pro mnohé vyloženě nepříjemná. Navíc lidé nerozuměli anglicky psanému návodu a konzumovali ten prášek různě, dokonce si ho sypali na chleba. Postupem času se ono slovní spojení v češtině osamostatnilo, ztratilo přímou vazbu na poválečné balíčky a dodnes se používá jako univerzální hovorové označení pro cokoliv extrémně ošklivého, odporného, nevkusného nebo morálně pochybného. Takže to byla pravda všechno a mnozí z vás věřili, tušili, i když si to nepamatovali, tolik pamětníků tady zase nemáme, ale já teď vylosuji jednoho z vás, kdo se strefil a věřil. A je to posluchačka Jarka z Heřmanova Městce, která nám telefonovala. My vám moc gratulujeme, paní Jarko, zavolejte ještě jednou, prosím.

0: abychom si to trošku, tu fialovou barvu zpříjemnili a vrátili se do té pozice něčeho příjemného, tak si pustíme levandulovou, co říkáte, Hana Hegerová, Petr Habka na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. No a nabídneme také už i radioporadnu po zprávách po 11. hodině. Naším hostem bude ředitelka oblastní Charity Pardubice Marie Hubálková.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení mechanismu, který přerozděluje daně mezi kraje. Nákupy na levných čínských online tržištích zdraží. Začíná platit nové clo pro zásilky do 150 eur. A dnešek bude oblačný až zatažený, objeví se déšť a bouřky, teploty až 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Veterináři vyhlásili na řece Chrudimce mimořádná opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou. Lidé tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají ani s raky nebo rybami nějak manipulovat. Nákaza populaci vzácných živočichů úplně zlikvidovala, dodává Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
2: Jednalo se o desítky až stovky raků a víceméně by se dalo říct, že to pravděpodobně odnesla většina té populace, která byla minimálně v tom daném úseku od Křižanovické přehrady dál.
0: Kameničky na Chrudimsku nechají rozšířit veřejný vodovod. Obec chystá napojení místní části Filipov. Náklady na výstavbu sítí odhaduje na 24 milionů korun a už vypsala soutěž na dodavatele. Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákona neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Za nákupy drobného zboží z levných čínských internetových tržišť zaplatí lidé ode dneška víc. Na zásilky do ceny 150 eur nově připadá clo 3 eura. A to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. Podle českých e-shopů združených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
3: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé Unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
0: Ukrajinská armáda zasáhla už podruhé za poslední týden na ropnou rafinérii v ruském městě Ufa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X informoval i o úderu na vojensko-průmyslový objekt v ruské Penzenské oblasti. Jde podle něj o strategický komplex vyrábějící součástky do raket, kterými Rusko útočí na ukrajinská města. Oba zasažené cíle leží stovky kilometrů od frontové linie. Naopak Rusko v noci útočilo na Ukrajinu. Jeden z dronů zasáhl mikrobus v Chersonu na jihovýchodě země. Další mířili například na čerpací stanice v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 oběti.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy se ale mohou tvořit bouřky a to i hodně silné. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď, ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor si dejte na staré silnici, která vedla původně přes vrchol Hřebeč. Probíhají tam odklízecí práce a bude taky probíhat kácení nebezpečných stromů, silnici je zavřená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Doba prázdnin je výjimečná a náročná i pro pracovníky oblastní charity Pardubice. Jaké služby může poskytnout oblastní charita Pardubice v letním období? Jaké novinky tam chystají? To všechno se dozvíme od ředitelky Marie Hubálkové. Už za chvíli tady máme. Tak příjemný poslech vám všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio poradna.
1: 11 hodin, 11 minut, krásný čas, mám vždycky radost, když to takhle pěkně vyjde. A naproti mě usměvavá ředitelka oblastní charity Pardubice Marie Hubálková. Pěkný den, vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: Teď si tady povídáme o těch různých službách, které nabízí oblastní charita Pardubice a že jich je. To ani nevím, jestli celá radioporadna bude stačit na to. Ale vy vždycky chodíte kolem 6. ledna, to je ta tříkrálová sbírka vaše a většinou přijdete i se třemi králi. Králíčky s dětmi, které tady zaspívají, ale moc se toho nestihne. Tak já jenom začnu lehce tou tříkrálovou sbírkou. Už se ví, předpokládám, kolik jste vybrali, byli jste s tím spokojení?
2: No, já jsem strašně moc vděčná, že lidé do tříkrálové sbírky přispívají. My vždycky tříkrálovou sbírku použijeme na rozvoj charity. A v posledních 2 letech se nám to opravdu velmi dobře povedlo, protože jsme získali i evropské dotace a rozšířili jsme naše portfolio služeb v Holicích o pobytovou odlehčovací službu a ambulantní odlehčovací službu, tak pro nás je to velký posun.
1: To je vaše další zařízení, další budova, která tentokrát je opravdu z brusu nová.
2: Ano.
1: To jste na tom pracovali jak dlouho, než to vzniklo?
2: Víte, šlo to velmi rychle, nebylo málo času. Bylo málo času, ale přesto to trvalo 4 roky.
1: A je to tedy pobytová odlehčovací služba, ale i ta ambulantní.
2: Ano.
1: Obě složky tam jsou. Tak můžeme vysvětlit posluchačům, jaký je mezi tím rozdíl?
2: Charita Pardubice pomáhá pečujícím rodinám odlehčit a odpočinout si od péče od svého blízkého. Proto poskytujeme jak ambulantní odlehčovací službu. Ta ambulantní odlehčovací služba je v tom, že ráno klienta přivezem do služby, máme pro něho celodenní program a odpoledne ho zase rozvezem do rodin. A pobytová služba odlehčovací je v tom, že vezmeme si klienta třeba na týden, na 14 dnů, na měsíc, aby rodina si mohla odjet na dovolenou a odpočinout si od péče.
1: Což je právě teď velmi aktuální a vy nemáte jenom v těch Holicích nové zázemí, ale vím, že v Třebosicích je moc pěkná odlehčovací služba, také pobytová. A ještě jedna?
2: Ano, máme 3 pobytové odlehčovací služby v Třebosicích, v Ráji a v Holicích.
1: A jak to teď vypadá na začátku prázdnin? Máte plno? Je zájem o to?
2: Samozřejmě velký zájem, lidé si pobyty objednají, ale stává se, že třeba někdo dostane umístění do domova pro seniory, nebo ten klient se dostane do nemocnice, nebo rodině se to třeba nehodí a oddálí si dovolenou. Takže se stává, že se někdo odhlásí a potom můžeme vzít dalšího klienta.
1: Takže je ta možnost, když by někdo si teď řekl, rádi bychom si přece jenom odechli, je to nesmírně náročné, ta péče o naše nejdražší, kteří už jsou na sklonku života, tak ta možnost tady je. Ale teď, jak to všechno funguje, to si povíme prakticky, aby lidé věděli, na co se mohou spolehnout, jaká je ta nejdelší doba. Ale můžete říct si ještě takovou perličku, co vám udělalo radost, to jste mi teďka říkala během písničky.
2: Víte, přišla za mnou minulý týden dcera našeho klienta a řekla mi, jestli bychom v odlehčovací službě tatínka nemohli tam nechat až do konce života.
1: V těch Holicích konkrétně.
2: V Holicích, protože tam je šťastný, tým je nesmírně hodný, laskavý, empatický. V odlehčovací službě ho tam nemohu nechat, ale musím říct, že mě to udělalo velkou radost.
1: Maximální délka je jaká?
2: 3 měsíce.
1: 3 měsíce. Tak, teď už je toto jasné. My s Marií Hubálkovou probereme nejenom tyto odlehčovací možnosti. Vy máte spoustu dalších projektů, i dokonce pro děti. Tak jestli se i na ně dostane, uvidíme.

0: jsme tady opět s ředitelkou oblastní Charity Pardubice Marií Hubálkovou. Mám tady před sebou vaše webové stránky, to se můžete taky, milí posluchači, podívat, kdybyste chtěli využít některou ze služeb oblastní Charity. Je to pardubice.charita.cz a jsem tady v sekci Naše služby a dívám se tady na tu domácí zdravotní péči a domácí hospicovou péči. A teď jsme si tady povídali o tom, že vy už sem chodíte od té doby, co je náš rozhlas, tak si vás pamatuju. A teď v posledních letech se mi zdáte čím dál usměvavější. To je těch starostí míň, nebo jak to děláte?
1: Ne, starostí hodně, ale já každý den děkuji za to krásný. A když se člověk soustředí na to pěkné, co koho potkal, co zažil, co se povedlo, tak já bych řekla, že je to trochu návod na šťastný život.
0: Pardubická charita už je tady bude tady, že? V příštím roce 35 let. Ale co bylo prvotní, to byla právě ta domácí zdravotní péče?
1: Ano, je to vlastně tým zdravotních sester, který chodí do domácího prostředí. Já vidím, že za ty leta ta škála odborných výkonů se mění, že přebírají spoustu i lékařských úkonů, takže vlastně z 80% to jsou asi převazy, chirurgické rány, chronické rány, ale samozřejmě aplikace injekcí, inzulínu, infuzí.
0: Je pravda, že tohle všechno se museli naučit sestřičky vaše, protože řekla bych, že lidé chodí stále dříve po těch zákrocích z nemocnic, aby se ušetřilo.
1: A musí se neustále učit, protože v dnešní době máte doma i člověka, můžete mít na úplné plicní ventilaci nebo peritoneální dialýze nebo hemodialýze teď nově. Takže vidíte, že se to neustále posunuje dál, aby člověk mohl zůstat doma a nemusel jezdit do nemocnice.
0: Vy když vidíte a i z vlastní zkušenosti víte, jak je nesmírně náročná ta péče doma o člověka, který už je opravdu v letech, pořád stojíte za tím, že je to pro něj i pro tu rodinu to nejlepší?
1: Ano, každý člověk chce zůstat doma, cítí se doma nejlépe, nejlépe se mu doma hojí rány. Já jsem o tom přesvědčená. A proto pomáháme rodinám, který pečují, aby mohli zůstat doma.
0: Kolik máte těch klientů a přibíráte ještě další?
1: V loňském roce jsme pomohli 12,5 tisícům klientů ve všech službách.
0: A pokud by někdo teď, kdo nás poslouchá, měl zájem o vaše služby, tak může se stále obracet nebo máte ty kapacity naplněné?
1: Může se stále obracet.
0: Co se týká i té domácí hospicové péče, ano. Ta přišla později, že?
1: Ta přišla později. My jsme od začátku doprovázeli člověka až do konce, ale v té obecné paliativní péče. A před 8 lety jsme založili specializovanou paliativní péči. To je péče v týmu odborníků. Máme tam tým lékařů, zdravotních sester, psychologa, psychoterapeuta, duchovního, sociálního pracovníka a neustále se snažíme posunovat tuto péči. Vlastně děláme i pozůstalostní péči a tato péče komplexní je vlastně nejenom pro pacienta, ale je i pro rodinu.
0: Navíc máte i poradnu pro pečující a to je taky novinka, není to tak dlouho?
1: Je to rok a půl, je to poradna pro pečující, takže my jsme zažívali to, že k nám třeba přijde člověk a ani neví, co chce, co existuje, takže sociální pracovnice dokáže tu rodinu províst všema možnostma, nabídnout mu všechny možnosti, pomoct mu s příspěvkem na péči, aby se zorientoval.
0: Co
1: aby
0: je pro něj, že v tu chvíli nutné. A máte pravdu, že lidé, kteří se dostanou do takové situace, najednou maminka, tatínek nefungují, jak byli zvyklí, tak mohou být z toho zmatení a těch služeb je tolik, že se v tom těžko vyznat. Takže i ta poradna pro pečující, kde jí máte?
1: Máme ji v Ráji 732, může si zavolat sociální pracovník. A sociální pracovnice přijde i do domácího prostředí, aby zjistila, jak tam je vybavené, aby mohla co nejlépe poradit.
0: Navíc máte i půjčovnu různých pomůcek, takže i s tím můžete pomoci.
1: Ano, máme velkou půjčovnu pomůcek, takže můžeme půjčit do domácího prostředí jak elektrickou polohovací postel, antidekubitní madraci, můžeme půjčit vozíčky, invalidní vozíček, chodítka, můžeme počít oxygenátor, dávkovače léků, opravdu velmi široká škála, vybavíme domácí prostředí tak, aby ta péče byla co nejsnažší.
0: Pokud byste, vážení posluchači, měli jakýkoliv dotaz na téma, o kterém tady mluvíme, můžete zkusit zatelefonovat, číslo je 726 46 48 48 nebo e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude houslový virtuóz Pavel Šporco.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Na ředitelku oblastní charity Pardubice Marii Hubálkovou tady máme dotaz od posluchače Františka, který se ptá, kdo má nárok na takzvanou potravinovou pomoc, třeba na pečivo a podobné potraviny a jestli je to stejné v celé České republice.
1: Tak tato potravinová pomoc je pro sociálně slabé občany, ale samozřejmě ten klient musí projít sociálním šetřením, protože každá potravinová banka musí zaručit, že nedojde ke zneužití, že to někdo využívá, aniž by to potřeboval.
0: Tak taková odpověď je, asi vy se tím příliš nezabýváte, nebo ano, jako oblastní charita? Nebo...
1: My máme potravinovou pomoc, spolupracujeme s potravinovou bankou Nový Hrady, a vlastně poskytujeme tu péči pro naše klienty a pro klienty, který chodí na město. Takže sociální pracovnice z města nám musí vypsat poukaz.
0: Jasně, takže tolik odpověď a teď pojďme zase k tomu, co trápí naše politiky i v současné době, takové ty osvícenější, kteří přemýšlejí o tom, co tady bude po nás. Za nějakých 10, 20, 30 let. Populace stárne, o tom se mluví stále. Mnohá města přemýšlejí o tom, že postaví další domov důchodců nebo takové to bydlení pro staré lidi, ale ještě soběstačné, což se mi docela líbí na těch vesnicích, to vzniká, co na to říkáte.
1: Víte, já si myslím, že bychom měli se soustředit na posílení komunitního života. Že spoustu lidí se na vesnici cítí samo, opuštěný a starostové nám říkají, že by si potřebovali s někým popovídat. A na to je právě komunitní život a dobrovolnictví. My jsme byli na Erasmu v Německu a tam jsme vlastně zažili jedno 2000 městečko, kde ten komunitní život úžasně fungoval. Vlastně město zaplatilo jednu koordinátorku, a která měla na úřadě ohromnou tabuli, kde zapisovala, kdo jaký občan potřebuje jakou pomoc, a tam lidé z toho města chodili, vybrali si, v čem chtějí spoluobčanovi pomoc a šli mu to udělat. Takže tam fungovalo, oni se takhle domluvili, že vlastně spoustu věcí zvládnou i mimo sociální služby, protože sociální služba je odborná služba. A vlastně tohle popovídání nebo doprovod tam nespadá, nebo drobný údržby, stárnoucí člověk už to nezvládne a potřebuje sledat s čím pomoct. Tak mě to jako nesmírně zaujalo.
0: A takový říkal, ten zájem u člověka.
1: Ano. A říkala jsem si, že vlastně senior potřebuje hlavně, aby mu někdo naslouchal, aby mu rozuměl, aby byl k němu laskavej, aby se cítil, jakože tady je důležitý, že mu někdo pomůže, že má o něho někdo zájem. A to si myslím, že bychom měli rozvíjet komunitní život. Protože já vidím, že třeba v některých jiných zemích Evropy komunitní život funguje daleko lépe.
0: Já jsem tak ráda, že jste to řekla, protože my jezdíme i po kraji a míváme přenosy i z těch malých vesniček tady v našem kraji. A teď nedávno jsme byli například v Písečné a tam mají seniori v obchůdku místním takovou kavárnu a tam se setkávají a tam všechno probírají. A přesně to, co jste řekla, tak to tam, myslím, funguje velmi dobře. Ale i v mnoha dalších vesničkách, tam, kde je skvělý starosta, tak to nějakým způsobem funguje a jak říkáte, je to nesmírně důležité, aby se to rozvíjelo a staví se tam i třeba takové drobnější bydlení pro starší občany, kde si mohou popovídat vzájemně ty svoje problémy, si potom řešit a zkrátka ten komunitní život a tu náladu přenášet a tu dobrou náladu. Takže zdravíme do vesniček v našem kraji, kde to takhle funguje. No a když tady mluvíte o té laskavosti, to asi nějaké super prostředí a zahraniční kapitál nepřinese, že pro ty velké domovy důchodců. No,
1: je to na nás, jo, aby jsme si uvědomili, co je v životě důležité, a myslím si, že stárnutí populace se dá zvládnout tím, že podpoříme domácí péči, aby člověk mohl zůstat doma a aby o něho bylo dobře postaráno, protože já vidím, že i pečovatelka, zdravotní sestra, že ledas, kdy nám říkají, že jim nahrazujeme rodinu, protože jsou laskaví, empatický, přijedou, popovídají si, udělají to, co mají udělat při tom daném úkonu, a pak ten člověk je mnohem radši doma. Jo, protože zase postavit spoustu domovů pro seniorů je ten problém, jestli se najde personál, jestli budou lidi, kteří to budou chtět dělat, kteří se budou starat o klienty. To taky není úplně jednoduchá otázka.
0: Tak ještě to rozebereme za chvíli víc.

0: Zło. A do zámku nepasuje viac môj.
1: 11 hodin 37 minut ve studiu ředitelka oblastní charity Pardubice Marie Hubálková. A ještě tady koukám, máme dotaz na finance, jakým způsobem, když by někdo chtěl do vaší péče, třeba tu domácí zdravotní péči, jakým způsobem se to potom finančně vyrovnává?
2: Tak odborná domácí zdravotní péče je na předpis praktického lékaře, nebo lékař v nemocnici může předepsat domácí zdravotní péči na 14 snů. A takže to hradí zdravotní pojišťovny.
1: Mm-hmm. No a potom, když by to byla taková ta domácí péče, ale ne zdravotní, ale takové to obědy, úklid a podobně, teď sociální, nebo jak se tomu správně říká?
2: Obědy už nedovážíme.
1: To už nedovážíte?
2: Je to vlastně péče o tělo, ranní a večerní toaleta. Ano. A vlastně sociální, odborná sociální služba je hrazena podle vyhlášky. A vlastně klienty hradí z příspěvku na péči. Tak první, co je potřeba, je si vyjednat příspěvek na péči a pak z toho hradí sociální službu a je to vlastně ve vyhlášce je, že platí 165 korun na hodinu, takže když přijede pečovatelka a trvá jí třeba 20 minut vykoupání, tak zaplatí z toho těch 20 minut.
1: Uh-huh. A to všechno se posluchači dozví v té vaší poradně pro pečující,
2: ano.
1: Jak to vyplnit, ty papíry všechny, aby
2: ano.
1: To bylo v pořádku.
2: Přesně tak.
1: No, vy jste říkala, my jsme tady pro tu odbornost, ale to dobré slovo, to dělají vaši pracovníci zadarmo, že?
2: Přesně tak. A ta rádi, oni vlastně našli tu cestu, že když budují vztahy, jsou laskaví, empatický, že ta práce jim víc baví, že je naplňuje, že jim dává smysl, protože dělá lidem radost.
1: I vy sama to takhle cítíte?
2: Ano. Já to tak cítím od začátku, že to je to, ty dobrý skutky jsou naplňující, že vlastně nejvíc dělají radost nám.
1: Co se týká dětí, ať ještě řekneme tu celou šíři vašich projektů jednotlivých, vy máte i příměstské tábory.
2: Ano, máme dvě rodinná centra, jedno v Luži a druhé v Holicích a právě při rodinných centrech pořádáme příměstské tábory a pak také provozujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. To jsou vlastně rodiny, které mají nějaké potíže a pro ty pořádáme taky tábory. Plus vlastně máme pomoc pěstounským rodinám, takže pro tyhle děti taky pořádáme příměstský tábor.
1: Nicméně, kdyby náhodou někdo ještě chtěl své dítko přihlásit, má to zkoušet nebo to nemá ani smysl?
2: Já si myslím, že je možné, že třeba příměstské tábory v Luži ještě by vzali nějaké dítě nebo příměstský tábor v Holicích. Ale samozřejmě příměstské tábory odborných služeb, to jsou příměstské tábory jenom pro děti z těch služeb.
1: Letem světem jsme tady s ředitelkou oblastní charity Pardubice Marií Hubálkovou prolétli všechny možnosti, které nabízíte. No přejeme do toho 35. roku hodně energie, síly, no a hlavně hodně lidí, kteří budou tu práci dělat srdcem, protože to je pro vás jistě velmi důležité.
2: To je to nejdůležitější. Děkuji a přeju vám krásné léto. Naschledanou.

Je 11:45, co takhle poslechnout si děti. Dnes se můžeme těšit na slovíčko motor, ale v tuto chvíli ho tady nevidím, takže nevadí, pustíme si další písničku a Mirek Hruban na nás čeká.

0: Tak naši předškoláci už jsou nachystaní, o ty bychom vás přece nesměli ochudit. A připomeneme jedno výročí. Dnes je to 30 let, kdy společnost Eurotel spustila první mobilní síť GSM v Česku. A ve stejném roce, tedy 96. na konci září, u nás začala působit i další společnost Radiomobil. Tak si pojďme o těch mobilech něco povědět s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je mobil?
2: Mobil, kdyby někdo chtěl zavolat někoho, který není na dlátky.
1: Čemu slouží mobil hlavně?
2: Aby věděli, kolik je hodin.
1: Co se dá ještě s mobilem dělat, kromě volání?
2: Že já se podívám na fotky a mám to můžu bez dovolení. Já si hraju na mobilu nějaký hry.
1: A jsou lepší hračky nebo mobil?
2: Mobil a hlačky, jo.
1: Děti, vy jste ještě ve školce. Vy jo. Ještě mobil nemáte, viď?
2: Ne. Já jsem jednou měla od Aničky, ale jsem ho dala strejdovi, ale on byl už stejně druze rozbitý, jen uměli jen fotit.
1: Kdyby děti měly mobil dostávat?
2: Od narozeninách. Až budeme dospělí.
3: Ano, až budeme dospělí, tak budeme mít mobil od Ježíška.

0: Mirek Hruban už si tady urovnává kalendář, aby dobře viděl. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Krásný den.
0: Dnešní dobré odpoledne. Myslíš, že bude stejně takové vypečené, anebo že už to bude trošku lepší? Jak tam je venku vlastně? Já tady mám klimatizaci.
1: Prádelnovitě tam je. No, není to taková hrůza, jako to byla, ale že by to bylo příjemné, tak o tom se asi mluvit úplně nedá.
0: Kolik máte doma pod střechou?
1: Ježiš, to jsem nekoukal, ale mě to totiž pak jako psychicky úplně ubíjí, takže spíš dám na ten pocit, je to lepší, než to bylo.
0: Ano, takže je 31.
1: No, možná. Ve sklepě je lépe, takhle bych to asi řekl.
0: Pojďme se podívat na náš program Pestrý odpolední.
1: Tak já nejprve pozvu k poslechu písniček Od srdce, už za chvilku to společně odstartujeme a doufám, že dorazí celá řada vzkazů. Jaroslavy dnes se slaví svátek, tak už takhle dopředu přejeme a pokud také chcete popřát, napište nám na studio.pardubice@rozhlas.cz. No a v tomto prádelnovitém počasí, jak jsem ho nazval, vyrazila na cesty naše regionální stopařka Tereza Brázdová, a to do obce Žižín, nedaleko Pardubic, za cestovatelem Petrem Tlapákem, který je také známý tím, že vytváří, řekněme, Amazony tam právě v Žižíně.
0: Takže tam bude komáru.
1: No to nevím, uvidíme, zeptáme se Terky, každopádně to počasí k tomu je takové amazonské, takže
0: to
1: si myslím,
0: ano,
1: že to bude mít opravdu se vším všudy. No a pak se stavíme v nejmladší chráněné krajinné oblasti u nás, jmenuje se Soutok, je v jižním cípu Moravy, má za sebou první rok existence, tak se dozvíme, co ochranáři všechno zvládli pro nejenom návštěvníky, ale také pro přírodu udělat.
0: To bude takové prázdninové cestování.
1: Ano.
0: Příjemný poslech přejeme.

0: sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Začíná oprava hlavní silnice z Rybitví do Pardubic. Moravská Třebová pokračuje v propojení nové obytné lokality s městem. Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence a odpoledne na východě Čech bude oblačné až zatažené, teploty do 26 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Klidné poledne z Pardubic. S dopravními problémy musí ode dneška až do konce prázdnin počítat řidiči na hlavní silnici z Lázní Bohdaneč do Pardubic. Začínají plánované opravy úseku mezi odbočkou na Černou u Bohdanče a Doubravicemi. Průjezd místem je kyvadlově řízený, v pracovní době stavbou přes noc semafory. Mluvčí silničářů Petra Drkulová dodává, že kvůli opravám nebude možné odbočit do Doubravic.
2: Zároveň v termínu od 1. do 20. července bude pro veškerý provoz úplně uzavřena světelná křižovatka na Doubravice. Objízdné trasy jsou vedeny přes obec Srch a Staré Hradiště.
1: Město Ústí nad Orlicí dnes ráno preventivně odstavilo svoje webové stránky kvůli podezření na možný kybernetický útok. Radnice teď prověřuje příčinu potíží a zjišťuje, jestli skutečně šlo o bezpečnostní incident. Pokud se podezření nepotvrdí, chce město web ještě dnes znovu zprovoznit. Zatím není jasné, co výpadek způsobilo. Moravská Třebová začíná stavět další silnici, která propojí novou obytnou lokalitu Švestkový sad s městem. Ta vzniká na jihozápadním okraji a budou v ní rodinné i bytové domy. Výstavba komunikace bude stát 7,5 milionu. Hotová by měla být do konce září, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Jedná se o propojení nové komunikace Švestkový sad na ulici doktora Loubala. Nyní budou probíhat práce na výměně vodovodu a kanalizace a poté bude tato komunikace přebudována tak, aby zajistila komfortní propojení celé této lokality.
1: Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat svoje psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
4: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne, musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavést nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
1: Novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po 2 letech vystřídá Václava Masopusta. Ten požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie, 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká 2 pracovníků nemocnice. Hána opakovaně sloužil v Afghánistánu jako lékař i velitel polních chirurgických týmů. Loni se stal zástupcem ředitele sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany.
0: Počasí.
1: Odpoledne v Pardubickém kraji bude oblačné až zatažené s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se vytvoří bouřky nebo i silné bouřky. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr mírný, v bouřkách zesílí, tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biojednička, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Omezení a uzavírky s prázdninami komplikují provoz na silnicích Pardubického kraje. Jak už víte z našeho vysílání, s dopravními problémy musíte počítat v tuto chvíli na silnici z Pardubic, z Ohrazenic, od Globusu ve směrem na Rybitví. Bohužel už od rána jsou tam dlouhé kolony, takže buďte trpěliví. Další čerstvá komplikace, pravý jízdní pruh uzavřený na 35 na příjezdu do Moravské Třebové.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: První středa v měsíci, zkouška sirén proběhla, někde možná ještě probíhá, no a právě teď, 4 minuty popolední, startují ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice písničky Od srdce. Muziku máme připravenou, takže v rychlosti, co si můžete vybrat, kdo vám může zaspívat. Whitney Houston, David Dale, Věra Martinová, Pet Shop Boys, Marie Rotrová, Ginasky, také třeba Jiří Korn, Abba, Dan Hulka, Celine Dion, Valdemar Matuška. A hned na úvod si dáme Holky. Ještě pár interpretů navíc tady mám, takže popřemýšlejte, kdo by vám udělal radost, popřemýšlejte i komu tu radost chcete udělat a až budete vědět, napište, kam přesně, to si připomeneme za malou chvíli.
0: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice fungují jednoduše. Máme připravenou muziku, spoustu pěkných písniček, ze kterých můžete vybírat. Interprety jsem představil před chvílí. No a na vás je zamyslet se, koho chcete potěšit milým pozdravem a také některou z těch zmiňovaných skladeb. Až budete vědět, napište nám to všechno a pošlete třeba na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Můžete posílat také SMSky na číslo 90 011 04. Nezapomeňte na to, že první slovo v SMSce by mělo být Pardubice, pak uděláte mezeru a pak teprve píšete vzkaz, který máme vyřídit. No a telefon pro ty, kteří chtějí promluvit do vysílání, živě, říct si to hezky sami vlastními slovy, 726 46 48 48. A dneska máme 1. července, jak už tady zaznělo, svátek mají Vesny a také Jaroslavy. Tak Vesnám, Jaroslavám, Jarkám, Jaruškám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti a Valdemar Matuška jako dárek od nás.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Co děláš, to dělej rád, Valdemar Matuška zaspíval v písničkách od srdce a mě už tady kupí první vzkazy, jak ty písemné, tak ty telefonické. S ním před chvilkou byla na lince paní Ivana, kterou tímto moc zdravím a dozvěděl jsem se, že právě dnes se slaví její dcera Ivana narozeniny, té je 640, no a pak také sestra Dana, ta má kulaté 70. narozeniny, tak oběma všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti a tohle přání posílá celá velká rodina. My se k němu připojíme a přejeme také všechno nej a hlavně to zdraví a nějakou pěknou dáme třeba až na vrcholky hor. Vyrazíme s Věrou Martinovou.

Další písnička poletí Mirce Pankové, Jindřišce Kolmackové nebo Kolmačkové a Ester Jankové. K narozeninám hodně zdravíčka, moře štěstíčka, jezero pohody. Babička a děda posílají gratulaci.

Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro naši maminku Jaroslavu Konrádovou k dnešnímu svátku Jarušek. Přejeme jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a gratulaci s pozdravem posílají dcery Eva, Jája a Hana s rodinami. Od nás také opět všechno nejlepší.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

Co tady ještě máme v nabídce v poledních písničkách od srdce? Jakub Smolík, Greenhorns, ABBA Olympic, Jiří Korn, Village People, Činasky a další, tak z toho stále můžete vybírat a také nám stále můžete psát třeba na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Pěkně prosím, zahrajte písničku pro mého tátu Honzíka Dupala do Útěchova, kterou mu posílá jeho dcerunka Anetka Dupalová. Mnohokrát děkuji.

12.32, středeční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a máme tady další gratulaci, nějakou pěknou písničku pro moji manželku Luci do Chrudi mi prosím k dnešním narozeninám. Přeju hodně zdraví, štěstí, pohody a ať se jí daří. Díky, Pavel. Všechno nej i od nás.

To byla jedna narozeninová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a teď je tady požadavek na skupinu Olympic, kterou jsem nabízel, a Olympic budou hrát Jitce Reisigové, Simoně Němcové, Alici Letfusové a Soně Malé pro dobrý start tábora. Holky, mějte se fajn, Neveklovi.

Středeční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují, řekl bych, jsou v plném proudu, vzkazy stále chodí. No teď tu máme jeden od Julie, která píše: dobrý den, chtěla bych vás požádat o zahrání písničky pro mého manžela Milana a pro ostatní posluchače pro hezké odpoledne, pokud by bylo možné, tak něco z country. Díky, Sichrová Julie.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Za necelých 10 minut tady bude jedna, tedy odpolední, a ještě jeden vzkaz tu máme k vyřízení. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Věrunce Tiché, která má dnes narozeniny. Ať se má krásně a má hezký den. Děkuji. Petra posílá gratulaci.

To byla Whitney Houston a za námi jsou také středeční písničky od srdce. Ještě Jiří Korn zaspívá, pak tu budou čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou a po nich Alex Minářová se svým hostem. Dnes se těšte na houslového virtuóza Pavla Šporcla. Pěkný poslech.

0: sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice našly způsob vrátit do města sdílená kola. Svitavská nemocnice najíždí na letní režim. Sněmovna pozměňovacím návrhem schválila omezení některých pravomocí prezidenta. A nás čeká slunečno, polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 32 stupňů. Klidné odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Do Pardubic by se mohla vrátit sdílená kola. Rada města schválila uzavření koncesní smlouvy s dopravním podnikem, který má mít službu na starosti. Ten na jejím základě začal připravovat výběrové řízení na provozovatele. Sdílená kola by měla znovu jezdit po městě pravděpodobně na podzim.
3: Systém bike sharingu má podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána nabízet v hlavní sezóně od dubna do října minimálně 200 sdílených kol, v zimě pak 150. A k dispozici bude 65 stanovišť rozmístěných po celém městě. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Svitavská nemocnice během léta částečně omezí svůj provoz, zastaví plánované operace a na některých odděleních začne malování i pravidelná údržba operačních sálů, vysvětluje ředitel Pavel Kunčák.
4: Teďka budeme mít 14 dní omezení plánované operativy, malujeme interní oddělení, bude nějaká údržba na operačních sálech, na jednotkách intenzivní péče, prostě jako každý léto omezení v ambulancích z důvodu dovolených.
2: Kameničky na Chrudimsku nechají rozšířit veřejný vodovod. Obec chystá napojení místní části Filipov. Náklady na výstavbu sítí odhaduje na 24 milionů korun a už vypsala soutěž na dodavatele. Poslanci dnes schválili omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pozměňovací návrh přiložil předseda Svobodných Libor Vondráček z klubu z SPD k dobrovolné novele k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit nynější služební zákon. Předloha zamíří k posouzení do Senátu. Vedoucí stálých misí by měl nově podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Ten už jim teď vydává pověřovat dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident. Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické. Kromě toho údajně vede k diskriminaci nebo třeba k porušení práv na samosprávu. Soud ale způsob rozdělování daní za protiústavní nepovažuje, potvrzuje soudce zpravodaj Jiří Přibáň.
5: Žádný systém není ideální a to je otázka primárně politická, kterou si musí vyřešit zákonodárce, protože zákonodárce k tomu má legitimitu demokratickou a ústavní soud je v těchto otázkách tradičně zdrženlivý.
0: Počasí.
2: Nás čeká lehké ochlazení, na východě Čech bude polojasné až oblačné odpoledne, hlavně na horách se vyskytnou ojedinělé přehánky, během odpoledne ojedinělé i bouřky a velmi silná bouřka. Večer začne oblačnost potom přibývat, teploty dnes 29 až 32 stupňů, teploty na horách 22 až 25. Vítr slabý v bouřkách zesílí, silné bouřky můžou být doprovázeny ojedinělé přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru až 70 km za hodinu. Rozptylové podmínky přes den dobré, tlak slabý až mírně klesne. Biodnes trojka, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Osobní auto narazilo do svodidel na Svitavsku na 35. před Janovem. Je to tam v tuto chvíli nebezpečné, ať už míříte kamkoliv, klidnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
2: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem mi napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift. Jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou, z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo a že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je housista Pavel Šporcl, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha, a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká. A musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu. Ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch půl desátý, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej. Tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě. Já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24 a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru. A když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuoznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queeny a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle, a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti, asi sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslové instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak jo, Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
0: Kterou hráte taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení. Jasně. Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
1: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddie psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičkou asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
0: Září se blíží.
1: Je to tak.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, které mají i z toho jako houslového hlediska smysl. No. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kde kdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu. To znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu víceméně.
0: Mm-hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale tak. Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jako vynikající houslista je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo,
0: nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho. Ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, přijdou. Ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásné, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho
1: to už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A byste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, samozřejmě, kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tímhletím způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umět tou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, stejně jako já chodím na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že se po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturu.

0: tu, že jako a ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie 16 letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku, a spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako, tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
1: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
0: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Českem projdou další silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do půlnoci i pro východ Čech. Pardubický kraj připravuje kácení nebezpečných částí stromů a následnou obnovu zeleně v areálu nemocnice v Litomyšli. Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Čas na zápis je až do první běžné návštěvy veterináře. A zítra se ještě ochladí. Čeká nás míň oblačnosti a srážek, ale teploty do 26 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Klidné odpoledne. Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Výstrahu zveřejnil na webu. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ. Právě na východě budou nejsilnější, popsala meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
0: Bouřky můžou způsobit výpadky elektřiny, dopravní komplikace i škody na majetku. Hydrometeorologický ústav proto doporučuje zajistit okna a dveře. Kvůli bleskům by pak lidé neměli zůstávat u vody, na kopcích nebo u osamocených stromů. Při jízdě autem je lepší zpomalit a hlavně nevýjíždět do zatopených míst. Výstraha platí do půlnoci. Na hranicích se Slovenskem meteorologové čekají silné přívalové deště. Pardubický kraj připravuje kácení nebezpečných částí stromů a následnou obnovu zeleně v areálu nemocnice v Litomyšli. Od změny si slibuje mimo jiné přívětivější a bezpečnější prostředí pro pacienty a návštěvy. Úpravy zelených ploch plánuje na příští rok, náklady odhaduje na 2 miliony korun. V Pardubicích začaly letní příměstské tábory. Prvních několik desítek letošních účastníků přivítalo i středisko volného času Beta. Dětem nabízí sportovní hry, tvoření a poznávání zvířat. Středisko připravilo až 20 prázdninových kempů a až na pár míst jsou všechny obsazené. Přínos pro děti popisuje lektorka Lenka Bartuňková.
3: Rodiče většinou o prázdninách musí do práce a děti nemají vždycky kam dát na hlídání, ale vlastně je to skvělý v tom, že nedají děti jenom někam k babičce, ale jsou v kolektivu dalších dětí, kde zažijou nová dobrodružství, najdou si nový kamarády, naučí se něco nového.
0: Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat svoje psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
4: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne, musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
0: Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění přes 31 miliard českých korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval svoje vlastní služby pro porovnávání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google ji poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska.
1: Počasí.
0: Jaká bude nadcházející noc? Čeká nás doznívání deště a bouřek. Bude zpočátku oblačno až zataženo. Místy přehánky a bouřky od západu postupně polojasno až skoro jasno, ojediněle mlhy. Noční teploty 16 až 13 stupňů, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Vítr slabý, v bouřkách zesílí. Zítra míň oblačnosti i srážek, bude většinou polojasno. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou i přehánky. Denní maxima zítra nižší než ta dnešní, 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr slabý, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a biojednička. To bude znamenat mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4,5 minuty po 14. přesně míříme na silnice Pardubického kraje. Nehody hlášené nemáme. Nezapomeňte, že až do konce srpna musí řidiči počítat s omezením dopravy na hlavním tahu číslo 36 z Rybitví do Pardubic. Silničáři tam v úseku mezi Rybitvím a Doubravicemi opravují povrch silnice. Bude to nadlouho a je to s kolonami.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. ladíte Český rozhlas Pardubice a středeční dobré odpoledne. Dnes tu máme první červencový den. Jaroslavy a také Vesny slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší a vy, pokud nějakou Jaroslavu nebo Vesnu znáte, nezapomeňte popřát také, co jsme připravili. Z muziky Jan Kalousek, Pavel Bobek, také třeba Lucie Vílá nám zaspívá a stavíme se za chrudímskými výsadkáři, kteří zařadí do své výzbroje nová útočná vozidla americké výroby. Armáda je dostává od Spojených států zdarma jako kompenzaci za dřívější vojenskou pomoc pro Ukrajinu. V Chrudimi my máme reportéra, za chvíli se s ním spojíme. No a samozřejmě nebude to jenom o tom, na cestách je i naše regionální stopařka. Dnes si ty toulavé boty, když to tak řeknu, obula Tereza Brázdová a vyrazila do Žižína. Co tam? Tak to se dozvíte, když i dál zůstanete s Českým rozhlasem Pardubice. Hezkou středu.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Dík, že smím pár přátel mít, zpíval Pavel Bobek ve středečním Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. A v našem dalším vysílání teď zamíříme do malé vesničky, která je nedaleko Pardubic, a to do obce Žižín.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Možná, že už jste o Žižínu slyšeli, pokud vás zajímají lidé, kteří mají rádi dobrodružství a podnikají výjimečné cesty. V Žižíně totiž bydlí cestovatel Petr Tlapák, který doplul na vlastnoručně vyrobené lodi až do Hamburku a od dobrodružné plavby ho neodradila ani džungle na druhém konci světa. A chystá další projekty. Ty zajímaly naši reportérku Terezu Brázdovou, a tak se za Petrem Tlapákem dnes do Žižína vydala. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Můžeš nám prosím povědět v krátkosti o těch cestách Petra Tlapáka?
2: Petr Tlapák má za sebou 20-letou kariéru u hasičů. Na vlastnoručně vyrobené kánoji se plavil z Žižína do Severního moře na starém kole Favorit, projel Jižní Ameriku, taky se vydal na kole na řecký Olymp. A v Amazonii zase vydlaba loď z jednoho kusu dřeva a plánuje další cestu. V tuto chvíli s Petrem Tlapákem stojíme v jeho dílně, v jeho garáži, a já se teď dívám na zbrusu nový mořský kajak. Je to přes 5 metrů dlouhé plavidlo a včera vlastně, pane Tlapáku, mělo křtiny.
3: Ano, pokřtilo se tady u řeky Chrudimky, ještě s mýma dvoma kamarády, a teďka se poslední přípravy probíhají na cestu, kdy bych chtěl 6. vyrazit. 5. bych chtěl loď předvíst u mostu v Měticích, město Kiosek, uspavu od 4 hodin prakticky. Může si tam udělat praktická zkouška, kdyby někdo chtěl. Bude tam i ta loď, kterou jsem využil na plavu do Severního moře, a může tam být i povídání spojené s kánojí, kterou jsem vydlabal v Peru ve středu džungle.
2: A kde tenhle kajak bude? Možná za pár dní, za pár týdnů? Kam se na něm chystáte?
3: No, já budu rád, když ho hlavně odzkouším pořádně, protože nevím, co doopravdy umí. Jo, takže budu rád, když upluju pár dní, ale plánuju, že by to mohlo být víc než pár dní. Jo. Tak byl bych rád, kdyby to bylo víc než pár dní. Plánuju se dostat do mořské Amazonie, na soutok Moravy a Dyje, a potom více dolů po řece Dunaji.
2: Jak dlouho jste na tom kajaku pracoval? Musíme ho trošku popsat. On vlastně vypadá dřevěný, ale těch materiálů předpokládám, že je tam daleko víc.
3: Tak materiál je to ze 4mm překližky, která je mahagonová, takže je to velmi slabá věc jako celá. Ale vystužují to vlastně lamináty, které ale pořád ukazují transparentnost toho dřeva. A dalšíma materiálama je karbon, použitými kevlary. Tyto materiály tu loď ještě více spevňují než běžný laminát, takže prostě je přímo stavěna na určitý druh vody, aby odolala. Tak to je asi celý takový rychlosti.
2: A aby toho nebylo málo, Petr Tlapák se rozhodl, že se pokusí vrátit přirozenou podobu jednomu pozemku tady v Žižině, který koupil u řeky Chrudimky, a vznikne tam malá Amazonie. Ale o tom budeme ještě mluvit.
0: Ano, my se do Žižína za Terezou Brázdovou a Petrem Tlapákem vypravíme ještě jednou v příští hodině v našem vysílání. Bude to v 15 hodin 15 minut, tak určitě poslouchejte. A zatím moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Lucie Bílá, dobrý kafe, možná, že také jedno odpolední dobrý kafe vychutnáváte a my k tomu za chvilku opět zahrajeme, čeká nás Richard Miller nebo Madonna. Každopádně dál přejeme pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice. Elitní výsadkový pluk v Chrudimi čeká vyzbrojování novými lehkými útočnými vozidly Flyer 72 Heavy Duty. Několik desítek nových vozů americké výroby daruje armádě vláda Spojených států jako poděkování za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. První várka těchto výsadkových vozidel je už v Chrudimi a jejich slavnostní odhalení v tamních kasárnách sledoval i reportér Ondřej Wolf. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Kolik těch vozů Flyer výsadkáři dostanou?
1: Tak vláda Spojených států amerických daruje výsadkovému pluku 46 vozidel. Podle velitele pozemních sil armády České republiky Josefa Trojánka je prvních 18 v Česku, dalších 6 na cestě a zbytek zatím v USA. Bojová auta Flyer mají doplnit stávající vozový park, který tvoří starší útočné vozy Land Rover Defender. Ty má chrudimský pluk ve výzbroji od roku 2009. Jde o vozy, které jsou už podle výsadkářů v dnešní době do velké míry zastaralé. Pluk se navíc početně rozšiřuje. Má 900 vojáků a podle armády je tak potřeba těch útočných vozů víc.
0: Kdy útočná auta začnou výsadkáři využívat?
1: Podle velitele chrudimského výsadkového pluku Petra Tesaříka by rádi využívali co nejdřív, ale přesné datum zatím není jasné. Americká vozidla totiž ještě čeká schvalování pro provoz na českých silnicích. Bude také nutné zaškolovat řidiče a co je asi nejzásadnější, vozidla Američané dodávají v základní verzi bez vojenského vybavení, takže ta auta bude nutné ještě dovybavit podle představ výsadkářů. Podrobnosti dodává Tesařík.
2: Flyer z Defense nabízí 5 základních konfigurací, my dostaneme do Heavy Duty 72 a ta je 6-místná. Integrátor to bude dělat do dvou verzí, jedna je velitelská a druhá je bojová.
1: Do vybavení vozu a servis zajistí česká zbrojařská firma STV Group, partner amerického výrobce.
0: Jak ten nový lehký útočný vůz vlastně vypadá, co by měl umět?
1: No, dá se říct, že co do velikosti a hmotnosti je to takový mladší sourozenec vozidla amerických mariňáků Humvee. 6-místní Flyer působí lehčeji, má světleokrovou kamufláž namísto bočních prosklených oken průhledné plastové plachty. Uvnitř jsou takové sportovní sedačky a na střeše je připravený otvor pro otočnou kulometnou věž. Vozidlo je odzkoušené v boji v Afghánistánu a Iráku a kromě kulometu může být vybavené minometem nebo kamikadze dronem. Váží přes 2 tuny a je možné ho taky přepravovat letecky.
0: O nových vozidlech pro chrudimské výsadkáře mluvil Ondřej Wolf. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Richard Miller, prošli jsme se po schodoch, je 14.35 a s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Naše vysílání nás teď zavede za hranice našeho kraje. První narozeniny má právě dnes nejmladší chráněná krajinná oblast v Česku, Soutok v samém jižním cípu Jižní Moravy. Jejímu vzniku předcházely léta příprav jednání i soudních sporů. Některé třecí plochy mezi vlastníky půdy, lesníky, rybáři, místními a správci oblasti se podařilo urovnat. Většinu žalob proti vyhlášení KKO soudy zamítly, část ještě řeší. Problémem je stále nedostatečné vyznačení chráněného území a neoprávněné vjezdy do něj. Vyšší stupeň ochrany už ale příroda poznala. Podrobnosti má reportérka Vlasta Gajdošíková.
1: Majitelé pozemků se před vyhlášením KKO obávali třeba, že správa oblasti bude blokovat jejich stavební záměry. To se podle jejího vedoucího Vladana Rýdla nepotvrdilo.
2: Žádné zamítavé stanovisko nepadlo. Ta KKO je koncipovaná tak, že je mimo intravilány obcí.
1: Klid je také kolem podnikatelských záměrů miliardáře a sponzora motoristů sobě Františka Fabičovice, který podal jednu z desítek žalob proti vzniku chráněné oblasti.
2: Prozatím jsme s ním nic neřešili. K nám na stůl se v podstatě nic nedostalo.
1: Návštěvnost oblasti za poslední rok výrazně nevzrostla. Přesná čísla ale chybí, říká starosta Mikulčic Josef Dvořáček z ODS.
3: My nedokážeme rozlišit, kteří turisti sem jezdí do HKO a kteří jezdí na velkomoravské vykopávky na Vali, protože opravdu je to tam v prostředku HKO.
1: Správa dosud instalovala jeden sčítač. Trend růstu návštěvnosti je ale všeobecný, říká Rýdl.
2: Lidé chcou do přírody a my musíme nějakým vhodným způsobem je směřovat tak, aby si to sami nezničili.
1: K usměrňování návštěvníků by pomohlo jednotné značení.
3: Ujednocené značení by bylo ku prospěchu,
1: říká mikulčický starosta. Místo starosta Břeclavy Jakub Matuška z Mladých a neklidných souhlasí.
4: Protože lidi někdy neví, že jsou v KKO.
1: Posílení návštěvnické infrastruktury podle něj plánují i samosprávy.
4: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji. My jako město Břeclav zároveň připravujeme podstavná parkoviště pro ty, kteří přijedou autem.
1: V Břeclavi navíc do 4 let vznikne dům přírody HKO Soutok. Město kvůli němu za 300 milionů korun zrekonstruuje západní křídlo zámku. Polovinu mu na to přispěje stát. Příroda už podle Vladana Rýdla poznala, že má nové ochránce.
2: V lesích se ty porosty prosvětlují tak, aby měl prostor i hmyz nebo rostliny, které jsou zvyklé na světlo. Stejně tak si mohli motýli na loukách všimnout, že jsou tam připravené pásy, ve kterých můžou hledat potravu.
1: Přispěl k tomu nový způsob sečení luk, na kterém se správa dohodla s některými zemědělci. Naráží to ale na systém dotací.
2: Je to poměrně složité zavést ten režim v kombinaci se současnými zemědělskými dotacemi. V této chvíli prostě víme, že máme míň peněz, které podporují místní hospodáře. Musíme si vystačit s tím, co je.
1: Větší dopad bude mít přivedení více vody do lužního lesa, například pomocí klapkového jezu, který budují Lesy České republiky, dodává mluvčí podniku Eva Jouklová.
5: Aktuálně připravujeme stavbu druhé klapky. S dokončením jezu za 183 milionů korun se počítá letos v listopadu.
1: Detaily ochrany území do roku 2038 stanoví plán péče o HKO Soutok. Připomínky k němu mohou lidé i firmy a spolky dávat Ministerstvu životního prostředí do konce července. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, 14 hodin 45 minut k tomu. Chystáte se letos navštívit některý z našich zámků? Pokud ano, můžete se nechat inspirovat naším zámeckým létem. Každý den vám totiž jeden z našich zámků představujeme. Navíc s námi můžete vždy od pondělí do pátku krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Teď už ale dám slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému.
1: Zámecké léto. Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
2: A je otevřeno.
3: Dobrý den.
2: Vítá mě tady kastelanka Dagmar Faměrová. Dobrý den.
3: Hezky vítám.
2: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
3: Říkáme jihodovní síň neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
2: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
3: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
2: Černínové se tady už byli podívat?
3: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který Černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
2: To je rehabilitace Diany.
3: Tak. Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
2: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
3: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Denu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama.

si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Xindl X a Popelka, vysílání Českého rozhlasu Pardubice, paragrafy SK, anebo prostě jenom Cčka. Pamatujete? Možná, že i vy jste si s nimi hráli. Plastový fenomén letos se slaví 60 let. Příběh se začal psát v dávných dobách centrálně plánovaného hospodářství, konkrétně to bylo v roce 1966. Tehdy dostal kdosi v tehdejším Československu nápad, že národní podnik Maják v Jablonci nad Nisou začne vyrábět takové malé plastové prvky ve tvaru písmene C, které půjde spojit do řetězu a používat jako módní doplněk k tehdy populárním minisukním. Tehdejší spotřebitelky ale o nic takového zájem neměly a z regálu prodejen národního podniku klenoty je nikdo nechtěl. No co, nevyšlo to na poprvé, vyjde to na podruhé, řekli si v Jablonci a v 70. letech nápad oprášili. Tentokrát se měly plastové řetězy nabízet jako interiérové závěsy oddělující vstup do kuchyní anebo do chodeb. Zájem byl ale opět žalostný. Lidem se to domů zkrátka nelíbilo. A tak tuny vylisovaných céček tehdy putovaly rovnou na skládku. Netrvalo ale dlouho a na odpadištích je objevily děti, které v nich okamžitě spatřily nejlepší hračku na světě. No a když vypukla ta pravá celonárodní céčkománie, tehdejší státní podniky zkrátka nestíhaly naprosto šílenou poptávku pokrývat a céčka tehdy vyrábělo několik různých firem a družstev po celé republice. Sloužila k hraní jako platidlo, dost často byla také záležitostí společenského statusu. V roce 2010 se na českém trhu Cčka objevila znovu, no a dnes je jejich nejznámějším a dlouholetým výrobcem rodinná firma Chmela se sídlem v sousedním Hradci Králové. Takže Cčka přežila dlouhá desetiletí až doteď a věřím tomu, že dodnes dělají dětem radost. Tak vzpomeňte, jak jsem říkal, letos rovných 60 let Cček.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Vláda nedala prezidentovi mandát na summit NATO. Kabinet podle něj omezil i jeho doprovod. Sněmovna tedy pozměňovacím návrhem schválila i omezení dalších pravomocí prezidenta. Výsadkový pluk v Chrudimi dostal první várku nových útočných vozidel. A zítra se ještě ochladí, bude většinou polojasno, během dne s malou pravděpodobností i přeháňky a teploty do 26 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Klidné proměnlivé odpoledne z Pardubic. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj mu ho kabinet neposlal v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje, o čem bude Česko na summitu mluvit a podle jakých instrukcí bude delegace postupovat. Podle Pavla taky vláda zredukovala jeho doprovod a jmenovitě určila, kdo bude jeho součástí. Prezident to označil za bezprecedentní chování. Vláda prezidenta na summit akreditovala minulý týden na základě předběžného opatření ústavu. Soudu. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO by ale Pavel mohl i tak projevit velkorysost a summitu se neúčastnit. Poslanci schválili hlasy vládní koalice částečné omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moct pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Nově by pravomoc přešla na ministra zahraničí. Návrh předložil poslanec za SPD Libor Vondráček k doprovodné novele návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Tím chce koalice nahradit současný služební zákon. Opozice ho kritizuje. Podle předsedkyně poslanců hnutí STAN Michaely Šebelové jde navíc o přílepek, tedy o návrh, který se samotným zákonem vůbec nesouvisí.
4: Za nás je to jednoznačně špatně, není možné takto omezovat pravomoci pana prezidenta, až vůbec ne bez celospolečenské debaty, bez nějaké předchozí diskuze v rámci projednávání jiného zákona, v rámci druhého čtení, považuji to za nehoráznost.
2: Zákon ty dostanou k posouzení senátoři. Chrudimští výsadkáři přebírají první část nových lehkých bojových vozidel Flyer 72 Heavy Duty. Celkem jich dostanou 640. Jde o dar vlády Spojených států amerických za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. Nová vozidla jsou zatím bez vybavení, nést ale můžou i otočnou kulometnou věž nebo minomet. Velitel pluku Petr Tesařík věří, že je začnou využívat co nejdřív.
5: Flyer s Defense nabízí 5 základních konfigurací, my dostaneme do Heavy Duty 72 a ta je 6-místná. Operátor to bude dělat do dvou verzí, jedna je velitelská a druhá je bojová.
2: Do vybavení a servis výsadkových aut zajistí česká zbrojovka STV Group. Město Ústí nad Orlicí dnes ráno preventivně odstavilo svoje webové stránky kvůli podezření na možný kybernetický útok. Radnice teď prověřuje příčinu potíží a zjišťuje, jestli skutečně šlo o bezpečnostní incident. Pokud se podezření nepotvrdí, chce město web ještě jednou znovu zprovoznit. Zatím není jasné, co výpadek způsobilo.
3: Počasí.
2: Noc na zítřek. Ještě čekáme doznívání deště a bouřek. Bude zpočátku oblačná až zatažená, jinak od západu polojasná až skoro jasná, ojediněle i mlhy. Noční teploty 16 až 13 stupňů, teploty na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra méně oblačnosti a srážek, bude většinou polojasno, během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky, teploty 23 až 26, teploty na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak kolísavý a mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4,5 minuty po 15. míříme na silnice Pardubického kraje. Odpolední špička v centru Pardubic. V tuto chvíli kolony hlavně kvůli práci na silnici. Na silnici 211 a 630 a to od Globusu ve směru na Semtín. Tam si postojte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po
6: zprávách pokračuje středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 1. července. My se opět spojíme s naší regionální stopařkou Terezou Brázdovou, která dnes vyrazila do Žižína za cestovatelem Petrem Tlapákem. Tentokrát to bude, řekněme, trochu exotické povídání o Amazonii nedaleko Pardubic, dalo by se říct. Podrobnosti samozřejmě se dozvíte z našeho vysílání už za chvilku a věřím, že tohle upoutalo vaši pozornost. Co se muziky týká, tak je tady Kristýna Šer, Marie Rotrová, nabídneme i skupinu Kabát a dál přejeme krásnou středu, obzvlášť dnešním oslavenkyním. Máme tam dvě jména, Jaroslava a Vesna, tak všechno nejlepší k svátku.
7: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Marie Rotrová s tebou a s vámi stále Český rozhlas Pardubice, také středeční dobré odpoledne. Za chvilku dáme šer a zaspívá také Kristýna.
1: Počasí.
0: Jak pravila znělka, jdeme se teď trochu podrobněji věnovat počasí, nejenom tomu dnešnímu, koukneme i do dalších dní, a to všechno s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Jindřichem Drapákem. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
0: V Pardubicích máme zataženo trochu jako v prádelně. Nějaká změna ještě dneska přijde?
2: Pořád, protože ještě nás pořád ovlivňuje ta zvlněná studená fronta, takže odpoledne nám bude postupně odcházet k východu, takže ještě musíme počítat s nějakým deštěm, přeháníkami i s nějakou tou bouřkou. Pozdní večer potom začnou ty srážky slábnout, na noc potom ta oblačnost začne ubývat. Ty teploty se dneska pohybovaly tak do těch 25 stupňů. V noci už to je trošku takový příjemnější teploty, 16 až 13 stupňů a postupně ubývání oblačnosti, ráno polojasno až skoro jasno, jsou jediné mlhy. A zítra spíše slunečno, většinou polojasno, jenom s malou pravděpodobností by se mohla vyskytnout nějaká slabá přehánka, hlavně na horách. A ty teploty 23 až 26 stupňů.
0: No nějaké ty bouřky, jak jsme teďka byli zvyklí v posledních dnech, ještě dorazí nebo už to pomalinku odchází?
2: Už to pomalinku odchází, v těch dalších dnech už nepředpokládáme žádné srážky, v podstatě, když jenom nějaké slabé přehánky, teploty většinou kolem těch 25 stupňů, sobota slunečná kolem 25, pak bude přibývat oblačnost, zatím to vypadá, že v neděli by nás přecházela další frontální systém, tam by mohly přibýt nějaké srážky, ale teploty by se to pohybovalo pořád kolem do těch 25 stupňů. Mm-hmm.
0: Říká meteorolog Jindřich Drapák, moc děkujeme za informace a do Hradce přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Kristýna, ještě váhám, s vámi je Český rozhlas Pardubice a přejeme dál krásnou středu. V našem dalším vysílání se teď živě vrátíme do malé obce nedaleko Pardubic, do Žižína, kde žije cestovatel Petr Tlapák.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: A cestovatel Petr Tlapák podniká výpravy na vlastnoručně postavených lodích. My jsme vám jednu z nich přiblížili už před hodinou. Teď se ale vydáme do blízkosti řeky Chrudimky. Ne na lodi, ale pěšky. A řeč bude o dalším projektu Petra Tlapáka, který právě realizuje. Ten nám už přiblíží reportérka Tereza Brázdová, se kterou jsme ve spojení. Hezký den.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak já slyším, jak tam zpívají ptáci. Kde jsi v tuto chvíli?
2: V tuto chvíli jsem na pozemku na kraji obce Žižín směrem na Hostovice, na břehu řeky Chrudimky. Po té včerejší spoušti to tady vypadá trošku divoce, jsou tu popadané topoly, ale my jsme tady proto, aby mi Petr Tlapák přiblížil ten svůj projekt, který nazval Malá Amazonie. Proč? O co jde?
3: No, tak jedná se o projekt vlastně revitalizace mokřadů, který jsem dostal v Velké Amazonii, v Peru, u ekvádorských hranic, kde jsem se po 20 letech vrátil a viděl jsem, jak se mění příroda, mnohem víc ještě než tady. Ty mokřadní systémy jsou velmi důležité právě pro to, co se tuhle chvíli děje. Ty vysoké teploty dokážou slumit. Takže pokud dokážeme zachytit víc vody v krajině, dokáže ochladit i tu krajinu více jako klimatizace, aniž bychom použili přirozenou, myslím tím umělou klimatizaci někde v nějakých místnostech.
2: Vy jste ten pozemek koupil asi před 6 lety. Chcete tady vybudovat systém tůní, mokřad, slepé rameno i Chrudimky. Proč to vlastně děláte?
3: Tak je to, přibližím, je to, měl by se jednat o 6 tůní, který vlastně by se říct, přiblíží to původní říční rameno, které tady bylo. Tento původní říční rameno už nejsem schopný vrátit do té podoby, která tady byla před třeba 50 lety, co pamatují mý rodiče. A myšlenkou bylo, že by se vrátilo, teda, že by zachycilo se víc vody v krajiny. Pomáhá město i město Pardubice a v současnosti ten projekt prochází schvalováním. Nevím, jestli to dopadne dobře nebo ne, takže uvidíme v budoucnosti, jestli tak stane.
2: Je to z pohledu ochrany přírody nějaká zajímavá lokalita?
3: Já si nemyslím, že by to bylo extrémně nějak zajímavý, ale myslím si, že to je důležité, že to by mohla být taková oáza pro několik kilometrů do okolí, prostě pro ty pro hmyz, pro určité druhy zvířat, pro žáby a obojživelníky, a že by prakticky by to se mohlo stahovat, jako tyhle ty obojživelníky. A každá ta tůň by měla být trošičku na něco zaměřená a měla by vlastně, mělo by se to i v průběhu času, jako jaro, léto, podzim, zima, trošičku měnit, ať už ty tuně některé budou vysychat, některé budou stále s vodou. A vody je čím dál méně. Tady teče přes ten mokřad strouha, která ten mokřad dřív doplňovala. Dneska už to nejde vrátit díky melioracím, které byly provedeny. A ten potok poprvé v tomto roce i vyschnul.
2: Na závěr, je to ještě běh na dlouhou trať?
3: To nedokážu říct ani kolik ještě mám v sobě energie, protože v současnosti jsem s tím už trávím 6 let, jsem trávil odkupem pozemku a další 3 roky tvrdě pracuju na tom, abych dospěl závěru nějakého v rámci projektu a důležitých lidí, kteří vlastně na tom se mnou spolupracují, odborníků, který, jak by to mělo správně vypadat.
2: Tak pozvánka do Žižína někdy do budoucna.
0: Já ještě doplňující dotaz, je možné malou Amazonii navštívit jako lidé, veřejnost? Mají tu možnost?
2: Určitě, je to váš pozemek, pane Tlapáku, vy ho plotit nebudete, lidé se můžou volně se tu projít po břehu.
3: Ten pozemek je můj částečně, říkám, participuje na tom město Pardubice, který se k tomu projektu přidalo v rámci vlastně studie, kterou jsem vytvořil, takže uvidíme, jestli to dopadne, může sem přijít dokoliv, jakkoliv a může mě požádat o to, abych ho provedl, protože já to dokážu vysvětlit tak, proč vlastně, co mě k tomu vedlo a co jsem ty velký Amazonii viděl.
0: Já tady právě koukám i na fotografii, vypadá to úžasně a navíc tam je i chvála na pana Tlapáka, který provázel evidentně toho, kdo fotografie fotil, takže vřele doporučujeme a díky moc za zajímavé informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes milion vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
3: Bože, takový malý večer.
2: Student Kroupa.
4: Tak co s vámi, chlapče?
2: Šplhoun Hujer.
5: Hujer, jděte si po svých.
6: Hujer, metelesku blesku.
2: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
4: No, nepotěšil jste mne.
2: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
7: Rýk se od těma do Humpolce.
2: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
8: Řidič, ten tvrdý chleba.
2: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.

0: Představte si, že někdo bez vašeho vědomí pozbírá tisíce písní, použije jako učebnici pro umělou inteligenci a vy se to dozvíte až po letech z veřejně dostupné databáze. Přesně to teď řeší i někteří čeští hudebníci. Ti totiž našli své písničky v databázích, které používali někteří vývojáři bez vědomí autorů k trénování svých programů. Reportér Martin Hančíř zjišťoval podrobnosti.
1: A každý zvlášť.
2: Aneta Langerová, 180 písniček. Michal David, přes 200 písniček. Kapela Framus 5, 9 skladeb. To je jenom drobný výčet hudebníků, kteří se objevili ve čtyřech databázích zveřejněných americkým magazínem The Atlantic. Autoři článku na základě výzkumných prací získali seznamy zvukových záznamů, které vývojáři mohli využívat k strojovému učení takzvané umělé inteligence. Takzvané datasety obsahují odkazy na hudbu ze streamovacích služeb. Zvuky a informace z nich stahují vývojáři pomocí nástrojů, které můžou porušovat podmínky platform. A stejně tak mohou porušovat smlouvy ochranného svazu autorského, říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.
3: Tyto služby, nebojím se říci, ukradly nahrávky a autorskou tvorbu z internetu. Je proto nezbytné přivést provozovatele služeb s generativními modely umělé inteligence k jednacímu stolu, a to i za cenu soudních sporů. Minimálně na jeden takový se společností Suno se v OSA připravujeme. Zdokumentovali jsme totiž, že Suno generuje celé refrény známých skladeb českých autorů, jejichž práva zastupujeme a mezi které mohu například zmínit patří Karel Kryl a jeho píseň Bratříčku zavírej vrátka.
2: Volně přístupný generátor hudby Suno promění jednoduché zadání v hotovou skladbu. V jádru funguje tak, že originální nahrávky rozdělí na malé části. Zapamatuje si kontext a pak z těchto informací generuje další hudbu. Zatím není prokázáno, které konkrétní komerční modely byly na nalezených datasetech trénovány.
4: Že tyhle nástroje trénují na hudbě stažené z internetu, je prakticky jisté. Naznačují to jak jejich vlastní výstupy, tak i důkazy z několika soudních sporů, které proběhly v posledních letech. Co bohužel nevíme, je, která firma použila pro trénování který dataset.
2: Komentuje Josef Holý, odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti. Podle článku webu Atlantic je teď u soudu celkem 12 žalob od labelů a hudebníků, kteří obvinili softwarové společnosti z nelegálního použití původních nahrávek. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Nepopsaná Anna Julie Slováčková v 15.50 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde nás teď čeká spotřebitelský servis. A dneska se ptáte na reklamaci auta. Josef Černý potvrdí, že platí stejná pravidla jako u kteréhokoliv jiného zboží.
1: Pan Zbýněk si koupil auto, protože mělo ale vysokou spotřebu oleje. Došlo na reklamaci, kde bylo konstatováno, že bude potřeba vyměnit motor. To ale prý bude chvíli trvat. Pan Zbýněk by rád věděl, jaká jsou v takové situaci jeho práva, jestli může požadovat vrácení peněz. Pane posluchači, vaše nároky mají určité pořadí. Na prvním místě je oprava, kterou ale prodejce nebo servis musí stihnout do 30 dnů. Pokud nestihne, teprve potom máte nárok na výměnu vozu nebo na vrácení peněz. Je pravděpodobné, že na vás budou zkoušet podepsání souhlasu s prodloužením termínu, ale nic takového nepodepisujte.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: výraznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dnes začala oprava hlavní silnice z Rybitví do Pardubic. Vláda zatím neposlala prezidentovi mandát na summit NATO. No a zítra se ještě ochladí, bude míň oblačnosti a srážek, většinou polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné v tuto chvíli slunné středeční odpoledne z Pardubic. S dopravními problémy musí ode dneška až do konce prázdnin počítat řidiči na hlavní silnici z Lázní Bohdaneč do Pardubic. Začaly plánované opravy úseku mezi odbočkou na Černou u Bohdanče a Doubravicemi. Průjezd místem je kyvadlově řízený. V pracovní době stavbou přes noc semafory. Mluvčí silničářů Petra Drkulová nám řekla, že kvůli opravám nebude možné odbočovat do Doubravic.
2: Zároveň v termínu od 1. do 20. července bude pro veškerý provoz úplně uzavřena světelná křižovatka na Doubravice. Objízdné trasy jsou vedeny přes obec Srch a Staré Hradiště.
1: Odklonem po náhradní trase do Doubravic jezdí i spoje linky číslo 17. Kameničky na Chrudimsku nechají rozšířit veřejný vodovod. Obec chystá napojení místní části Filipov. Náklady na výstavbu sítí odhaduje na 24 milionů korun a už vypsala soutěž na dodavatele. Veterináři vyhlásili na řece Chrudimce mimořádná opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou. Lidé tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají ani s raky nebo rymami nijak manipulovat. Nákaza populaci vzácných živočichů úplně zlikvidovala, dodává Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
3: Jednalo se o desítky až stovky raků a víceméně by se dalo říct, že to pravděpodobně odnesla většina té populace, která byla minimálně v tom daném úseku od Křižanovické přehrady dál.
1: Prezident Petr Pavel zatím nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj vláda asi očekává, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Pokud ho prezident neobdrží, nemůže se pozicí vlády řídit, vysvětluje mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
4: Samotnou účast prezidenta na jednání to samozřejmě neznemožňuje, ale z hlediska koordinace zahraniční politiky jde o nestandardní situaci. Navenek to může vytvářet dojem, že jednotliví ústavní činitelé nevystupují na základě společně koordinované pozice České republiky.
1: Šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že prezident mandát určitě dostane. Podle něj bude součástí podkladů pro všechny členy delegace. Summit se koná v Ankaře 7. a 8. července. Sport. Tenistka Karolína Muchová je ve třetím kole Wimbledonu. Číňanku Chang porazila ve dvou setech. Ještě bude dneska hrát Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové a ve vzájemném utkání se střetnou Kateřina Siňaková s Nikolou Bartuňkovou. Počasí. Předpověď na noc. Ještě nás čeká doznívání deště a bouřek. Bude zpočátku oblačno až zataženo, od západu postupně polojasno až skoro jasno, noční teploty 16 až 13 stupňů. Zítra míň oblačnosti a srážek, bude většinou polojasno, teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne. Bio zítra jedna mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Rušno na silnicích. První nehoda v Pražské ulici v Pardubicích, srazil se autobus s osobním autem. Další nehoda v Čeperce, srazila se dvě osobní auta. Další nehoda Dolní Dobrouč, tam je to vážná nehoda, srazil se motorkář se Srnou.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
8: Krásné odpoledne přeji.
7: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Nějaký vtip.
8: To jsem nevěděl. Nějaký vtip. Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
5: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocykla.
1: Jo, ano.
0: S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc toho nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy oktávy a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brejle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky a prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam, a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil. Já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládá? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Čudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zmínka. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab a říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správný frajer, jasně, že umím, no v životě jsem na tom nejel, že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 Číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned, a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu Lidop, tam byla taky nějaká java, a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele, na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme.
0: Ale proč si vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi,
1: no, kamarádi,
0: protože si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to není umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, svez se, a já, tak jo, jsem se svez, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No, tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem, a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů.
0: Ale
1: jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobnosti. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Tak
4: Zemník vás, Voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a mu. Pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou za písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušel na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou
7: znovu.
3: Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let.
3: Výbor.
7: Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu prostě spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička. Protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři s Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak... Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.

0: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
1: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který filmoví znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku jí takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to v tom já asi dělám tu chybu, protože jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, to je pravda, že jako. A praotec Čech a Frantaringo Čech samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou osprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on takhle říká, ty Václave, co takhle můj hlas. A jsi říkal, no Františku, že to je jako, to se nenaučím za den nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku a mpá, víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážnej, když to řeknu lidově, vážný ksichtík.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: tak
4: už humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterc.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterc se pojádá, to je Petrohrad tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec zde spojil, proboha, a co se to tady děje? A Šterc se povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovi Blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových Blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: Abyste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadný.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam
2: asi
1: se o to šlo.
2: Jo, ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
2: Ne. Vůbec, vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to studovat, protože je to práce chytit ne, přesně ten
1: tón. Nastavit to. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v táboře nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co mám? Na stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMSkaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného taky, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano. Práče, tak krázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu, takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký pořadí v rámci Kavelovky, dá se to najít, ale bohužel 76 narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvukavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu budu pana Menšíka určitě.
3: Dobře, děkujeme. Ještě někdo? Kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další? Ne. Je tady dost telefonů.
8: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
9: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pán, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vycpat slanej, na mě s tímhle nemůžou, pá dobře. Vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějaký, pá, normální regulární úkol početní. Pá dobře, o kolik? O stovku? Slanej, pá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje své věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on plá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Humoru na vaše přání.
5: Ano.
3: Tak to se povedlo, ano.
5: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
5: Já jsem na 9letce s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
5: No jo.
3: Ke komu?
5: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
5: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
5: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
5: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
5: a na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
5: No, obdiv, totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
5: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, matematika, že měla několik jazyků, ale no, že do matematiky blázen.
5: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře a to. A bavila se oni s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
5: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
5: ano,
3: se číst.
5: Ano.
3: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, tak je silné jméno.
5: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Silnáme naproti sobě v Humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko, Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jednou zdraví vás, oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.

0: sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, to jenom v závodce, vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dnes potkávám, že jo, ne, nemáš burán, dej mi burán, prosím, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví, a to je byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo, a to teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo, já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal, a on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl, takže já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci, a to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám, a on omdlívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvoj roli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda.
2: Veselá historka od Václava Vosky, nečekaně v Humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A učíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal. Jo. No pojď mi bumrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten, já netlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
2: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Výsadkový pluk v Chrudimi dostal první várku nových útočných vozidel. Prezident podle ministra zahraničí mandát pro summit na to dostane. Nejkratší snímek na filmovém festivalu v Karlových Varech je 4minutový, nejdelší trvá přes 3 hodiny. A zítra se ještě ochladí, bude většinou polojasno, míň oblačnosti a srážek a teploty do 26 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Chrudimští výsadkáři přebírají první část nových lehkých bojových vozidel Flyer Heavy Duty. Celkem jich dostanou 640. Jde o dar vlády Spojených států amerických za dřívější pomoc Česka napadené Ukrajině. Podrobnosti ve zpravodajském přehledě už za pár minut. Pardubický kraj připravuje kácení nebezpečných částí stromů a následnou obnovu zeleně v areálu nemocnice v Litomyšli. Od změny si slibuje mimo jiné přívětivější a bezpečnější prostředí pro pacienty a návštěvy. Úpravy zelených ploch plánuje na příští rok. Náklady odhaduje na 2 miliony korun. Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře podle ministra zahraničí určitě dostane. Předseda motoristů Petr Macinka to uvedl v reakci na vyjádření hlavy státu pro deník, že ho od vlády ještě nedostal. Podle Macinky je ale součástí usnesení kabinetu a bude taky obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Vláda prezidentovi měla taky zredukovat a jmenovitě určit složení delegace. Podle Macinky ale nejde o delegaci prezidenta.
2: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže ústavní soud nám řekl, že musíme začlenit do této delegace prezidenta a doprovod.
1: Složení doprovodu prezidenta se navíc podle Macinky dnes na žádost hradu změnilo. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne řadu premiér a celkem 137 snímků. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší pak trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočil je držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
0: Počasí.
1: V noci nás ještě čeká doznívání deště a bouřek, bude zpočátku oblačno až zataženo, místy tedy déšť, jinak polojasno až skoro jasno a ojedinělé mlhy. Teploty v noci 16 až 13 stupňů, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra míň oblačnosti i srážek, bude většinou polojasno, během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Tlak slabě až mírně klesne a biojednička. To bude mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jak už víte z našeho vysílání, velmi rušno je dnes na silnicích zřejmě kvůli tlaku a bio na trojce, takže první nehoda Pardubice, Pražská ulice 1/2 na příjezdu od Přelouče do Pardubic. Tam se srazil autobus s osobním autem, je tam policie. Další nehoda v Čeperce na silnici nižší třídy se teď srazila před rybníkem dvě osobní auta. Další nehoda dvou osobních aut a dodávky 37 Pardubice. No a ještě jedna nehoda u Chrudimi. Je to na výjezdu na silnici 3417, srazila se dvě osobní auta. Ať už míříte kamkoliv, opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. D. Den v kraji.
4: Přeje vám krásné středeční odpoledne a po prvním červencovém dni mají chrudimští výsadkáři k dispozici nová útočná vozidla americké výroby. Český rozhlas Pardubice byl u toho a vrátíme se k tomu už za pár minut. Připomeneme taky ranního hosta, kterým byl primátor Pardubic Jan Nadrchal. Do Žižína se vypravíme s regionálním stopařem a jak si děti užívají jeden z prvních příměstských táborů, tak i to uslyšíte v dnešním dni v kraji.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. S Petrem Seidlem.

0: Je přesně 8 minut po 17. hodině, posloucháte středeční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. No a co ten den přinesl, to ví Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Klidné, proměnlivé středeční odpoledne z Pardubic. S dopravními problémy musí ode dneška až do konce prázdnin počítat řidiči na hlavní silnici z Lázní Bohdaneč do Pardubic. Začaly plánované opravy úseku mezi odbočkou na Černou u Bohdanče a Doubravicemi. Průjezd místem je kyvadlově řízený. V pracovní době stavbou, přes noc semafory. Mluvčí silničářů Petra Drkulová dodává, že kvůli opravám nebude možné odbočovat ani do Doubravic.
3: Zároveň v termínu od 1. do 20. července bude pro veškerý provoz úplně uzavřena světelná křižovatka na Doubravice. Objízdné trasy jsou vedeny přes obec Srch a Staré Hradiště.
2: Odklonem po náhradní trase do Doubravic jezdí i spoje linky číslo 17. Do Pardubic by se mohla vrátit sdílená kola. Rada města schválila uzavření koncesní smlouvy s dopravním podnikem, který má mít službu na starosti. Ten na jejím základě začal připravovat výběrové řízení na provozovatele. Sdílená kola by měla znovu jezdit po městě pravděpodobně na podzim. Chrudimští výsadkáři přebírají první část nových lehkých bojových vozidel Flyer. Celkem jich dostanou 640. Jde o dar vlády Spojených států amerických za dřívější vojenskou pomoc. Podrobnosti už před 17:45. Římskokatolická farnost přes léto zpřístupní kostel svatého Vavřince Pseči na Chrudimsku. Zájemci ho můžou navštívit vždy mezi 14. a 17. hodinou. Součástí prohlídek je i výstava Nebe bylo plné hvězd, která připomíná perzekuce řeholníků za komunistického režimu. A v Pardubicích začaly letní příměstské tábory. Prvních několik desítek letošních účastníků přivítalo i středisko volného času Beta. Dětem nabízí sportovní hry, tvoření a poznávání zvířat. Středisko připravilo až 20 prázdninových kempů a až na pár míst jsou všechny obsazené. Podrobnosti od našeho reportéra před 3:45.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Elitní výsadkový pluk v Chrudimi čeká vyzbrojování novými lehkými útočnými vozidly Flyer 72 Heavy Duty. Několik desítek nových vozů americké výroby daruje armádě vláda Spojených států jako poděkování za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. První várka těchto výsadkových vozidel je už v Chrudimi a jejich slavnostní odhalení v tamních kasárnách dneska sledoval i reportér Ondřej Volov. Ondro, hezké odpoledne.
1: Hezký den všem.
0: Kolik těch vozů Flyer výsadkáři dostanou?
1: Tak vláda Spojených států amerických daruje výsadkovému pluku 46 vozidel. Podle velitele pozemních sil armády České republiky Josefa Trojánka je prvních 18 v Česku, dalších 6 na cestě a zbytek zatím v USA. Bojová auta Flyer mají doplnit stávající vozový park, který tvoří starší útočné vozy Land Rover Defender Cayman. Ty má chrudimský pluk ve výzbroji od roku 2009. No a jde o vozy, které už jsou podle výsadkářů v dnešní době do jisté míry zastaralé. Pluk se navíc početně rozšiřuje a podle armády je potřeba těch útočných vozů víc.
0: Víme, kdy ta nová útočná auta začnou výsadkáři využívat?
1: No, podle velitele chrudimského výsadkového pluku Petra Tesaříka by rádi využívali co nejdřív, ale přesné datum zatím není úplně jasné. Americká vozidla totiž ještě čeká schvalování pro provoz na českých silnicích, bude také nutné zaškolovat řidiče. A co je asi nejzásadnější, ta vozidla Američané dodávají v základní verzi bez vojenského vybavení, takže auta bude nutné ještě dovybavit podle představ nebo podle potřeb výsadkářů. Podrobnosti dodává velitel Tesařík.
2: Flyer s Defensem VZ5 je to základní konfigurací, my dostaneme do Heavy Duty 72 a ta je šestimístná. Integrátor to bude dělat do dvou verzí, jedna je velitelská a druhá je bojová.
1: Do vybavení vozu a servis zajistí česká zbrojařská firma STV Group, partner amerického výrobce.
0: Ještě se tě na závěr zeptám, dokázal bys nám popsat, jak ten nový lehký útoční vůz vypadá a co by měl umět?
1: No, dá se říct, že co do velikosti a hmotnosti je to takový mladší sourozenec, řekněme, vozidla amerických mariňáků Humvee. Ten šestimístný Flyer působí lehčej, má světle okrovou kamufláž, na místo bočních prosklených oken průhledné plastové plachty. Uvnitř jsou takové sportovní sedačky a na střeše je připravený otvor pro otočnou kulometnou věž. Vozidlo je odzkoušené v boji v Afghánistánu a Iráku a kromě kulometů může být vybavené minometem nebo kamikadze dronem. Váží přes 2 tuny a možná ho přepravovat i letecky.
0: Říká reportér Ondřej Wolf, zdravíme do Chrudimi a děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Nemecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Celý dnešní den nás v Pardubickém kraji provází lokální přehánky a bouřky. A s čím počítat ve zbytku středy a hlavně zítra, tak na to jsme se zeptali pana Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Ještě musíme počítat s nějakým deštěm, přehánkami i s nějakou tou bouřkou. Pozdní večer potom začnou ty srážky slábnout. Na noc potom ta oblačnost začne ubývat, teploty 16 až 13 stupňů a postupně ubývání oblačnosti a ráno polojasno až skoro jasno, jsou jediné mlhy. A zítra spíše slunečno, většinou polojasno, jenom s malou pravděpodobností by se mohla vyskytnout nějaká slabá přehánka, hlavně na horách, a teploty 23 až 26 stupňů. V těch dalších dnech už nepředpokládáme žádné srážky, v podstatě, když jenom nějaké slabé přehánky, teploty většinou kolem těch 25 stupňů, sobota slunečná kolem 25, pak bude přibývat oblačnost. Předtím to vypadá, že v neděli by nás přecházela další frontální systém, tam by mohly přibýt nějaké srážky, ale teplotím se to pohybovalo pořád kolem do těch 25 stupňů.

0: je přesně minuta po půl šesté a hostem dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice byl pardubický primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO. Moderátor Jakub Malý s ním probral kontroverzní cenu za naučnou sportovní stezku v parku na Špici i za plánovaný parkovací dům v Polabinách, anebo budoucí podobu náměstí Republiky. Řeč přišla i na prázdninový provoz na radnici, primátorovu dovolenou, no a celý rozhovor najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz. No a samozřejmě jsme nezapomněli zmínit ani sdílená kola, protože město po víc než dvou letech našlo vhodný provozní model. Dělalo v nekonečném příběhu všechno správně?
1: Já si myslím, že dělalo, protože my jsme vlastně celý ten záměr svěřili dopravnímu podniku, protože já si myslím, že to nemá být konkurence městské hromadné dopravy, ale má to být vhodným doplňkem městské hromadné dopravy. A proto je správně, že to bude dělat dopravní podnik. Oni se s tím chvíli prali, chvíli řešili ten vhodný model, hledali inspiraci jinde a tak dále. Nicméně nakonec k tomu došli a myslím si, že to poskytne opravdu velmi kvalitní službu obyvatelům města, případně i jim návštěvníkům.
2: Město s dopravním podnikem se píše koncesní smlouvu, už dřív vyčlenilo na provoz sdílených kol přes 3,5 milionu korun na rok. Částku magistrát může snížit, pokud se podniku podaří službu provozovat levně. Připomínáme, že od roku 2020 provoz zajišťovala firma Nextbike. Ta požádala město o příspěvek ve výši 1,5 milionu, aby mohla tento zvýhodněný režim zachovat. Radnice tehdy financování odmítla, Nextbike ukončil provoz služby. Proč teď nevadí dávat na bike sharing víc než dvakrát tolik?
1: Tak, jednak se musíme podívat na to, že jsme se posunuli v čase, máme tady nějakou míru inflace, která by to mohla navýšit. Nextbike přišel s tím, že ten 1,5 milionu chce za to, aby tady tu službu vůbec jakoby provozoval. Jo, nebylo to o těch 15 minutách zdarma, na které byli lidé zvyklí, ale o to, aby tady ty kola vůbec zůstaly. Což neznamená, že kdybychom jim přistoupili na ten 1,5 milionu v tom roce 2020 nebo kdy to bylo, že by došlo k tomu, že bychom dneska platili výrazně méně. To si určitě nemyslím. A druhá věc, kterou je potřeba si uvědomit, ty peníze dáváme do jisté míry do vlastního. Dopravní podnik je 100% akciová společnost města Pardubice, a jak jsem říkal, já to považuji za rozšíření toho systému městské hromadné dopravy, ono to do toho bude opravdu úplně integrováno, takže mi to dává nějakým způsobem smysl a samozřejmě až pak ta soutěž a ten provoz ukáže definitivně, jaká bude ta konečná částka, a věřím tomu, že bude nižší.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: Náš regionální stopař dnes zamířil do malé vesničky nedaleko Pardubic, do obce Žižín. Možná jste o ní už slyšeli, pokud vás zajímají lidé, kteří mají rádi dobrodružství a podnikají výjimečné cesty, protože v Žižíně bydlí cestovatel Petr Tlapák, který doplul na vlastoručně vyrobené lodi až do Hamburku a od dobrodružné plavby ho neodradila ani džungle na druhém konci světa. Reportérka Tereza Brázdová se za Petrem Tlapákem dnes do Žižína vydala a my vám teď nabídneme krátký sestřih ze stopařovy cesty.
2: Petr Tlapák má za sebou 20-letou kariéru u hasičů. Na vlastnoručně vyrobené kánoji se plavil z Žižína do Severního moře na starém kole Favorit, projel Jižní Ameriku, taky se vydal na kole na řecký Olymp. A v Amazonii zase vydlabal loď z jednoho kusu dřeva a plánuje další cestu. V tuto chvíli s Petrem Tlapákem stojíme v jeho dílně, v jeho garáži a já se teď dívám na zbrusu nový mořský kajak. Je to přes 5 metrů dlouhé plavidlo a včera vlastně pane Tlapáku mělo křtiny.
3: Ano, pokřtilo se tady u řeky Chrudimky, ještě s mýma dvoma kamarády a teďka se připravou, poslední přípravy probíhají na cestu, kde bych chtěl 6. vyrazit. 5. bych chtěl loď předvíst u mostu v Měticích, mezi to kiosek uspavu od 4 hodin prakticky. Může si tam udělat praktická zkouška, kdyby někdo chtěl. Bude tam i ta loď, kterou jsem využil na plavu do Severního moře a může tam být i povídání spojené s kánojí, kterou jsem vydlabal v Peru ve středu džungle.
2: A kde tenhle kajak bude? Možná za pár dní, za pár týdnů? Kam se na něm chystáte?
3: No já budu rád, když ho hlavně odzkouším pořádně, protože nevím, co doopravdy umí. Jo, takže budu rád, když upluju pár dní, ale plánuju, že by to mohlo být víc než pár dní. Jo. Tak byl bych rád, kdyby to bylo víc než pár dní. Plánuju se dostat do mořské Amazonie, na soutok Moravy a Dyje a potom více dolů po řece Dunaji.
2: Jak dlouho jste na tom kajaku pracoval? Musíme ho trošku popsat. On vlastně vypadá dřevěný, ale těch materiálů předpokládám, že je tam daleko víc.
3: Tak materiálu je to ze 4 mm překližky, která je mahagonová, takže je to velmi slabá věc jako celá. Ale vystužují to vlastně lamináty, které ale pořád ukazují transparentnost toho dřeva. A dalšíma materiálama je karbon, použitými kevlary. Tyto materiály tu loď ještě více spevňují než běžný laminát, takže prostě je přímo stavěna na určitý druh vody, aby odolala. Tak to je asi celý takové rychlosti.
2: A aby toho nebylo málo, Petr Tlapák se rozhodl, že se pokusí vrátit přirozenou podobu jednomu pozemku tady v Žižíně, který koupil u řeky Chrudimky a vznikne tam malá Amazonie.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získali archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: prvním prázdninovým týdnem vyrazili děti na tábory a některé z nich bez spacáku a zubního kartáčku. Nic z toho totiž nepotřebují, protože každý den přespávají doma. Přesně takhle fungují letní příměstské tábory, které právě začínají a třeba ve středisku volného času v Pardubicích připravili pro děti různé hry, sport a tvoření najednou. Reportér Ondřej Wolf se tam zašel podívat.
1: Na příměstský tábor v těchto dnech chodí i sedmiletá Johanka.
2: Já jsem se sem přihlášila, aby jsem si tady potkala kamarádky a poznávala jsem výlety.
1: A už se ti to daří tady potkávat nové kamarády? Kýveš hlavou, takže ano. A co teď právě děláte?
2: Vyráběli jsme takovej sútelej voní.
1: Vedle tebe sedí Elis. Elis, jak se to tady užíváš?
3: Dobrý. Byli jsme v akvaparku, vyráběli jsme tady teda sůl.
1: Sem na příměstský kemp v Pardubickém středisku volného času na Olšinkách chodí většinou menší děti. Program pro ně vymýšlí lektorka Lenka Bartuňková.
4: Náš tábor je kreativně sportovní, takže máme rozdělený vlastně dopoledne, odpoledne. Dopoledne se většinou věnujeme tomu kreativnímu tvoření, odpoledne se věnujeme spíše sportovním aktivitám.
1: Jak to máte se stravováním?
4: Děti mají zajištěný dopolední, odpolední svačiny a obědy.
1: V Pardubické Betě připravili na letní prázdniny 20 příměstských táborů. Všechny se až na pár míst podařilo naplnit.
4: Najdou si tady místo i děti, které by na klasický tábor nedojeli, protože se jim třeba stýská nebo prostě nemají rádi spát v cizím prostředí, takže takhle děti ráno přijdou, odpolko odejdou a nesetkáváme se tolik s tím stýskáním.
1: Podobně to vnímá i ředitelka volnočasového střediska Miriam Lukešová.
5: Rodiče si myslím, že považují prostředí toho střediska volného času za bezpečné, prověřené, takže nemají obavu sem děti dát a je to pro ně řešení vlastně v době, kdy nemohou si vzít dovolenou, takové jako nejlepší.
1: Oblíbenost příměstských táborů zvyšují podle Lukešové i příznivé

0: Středeční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice je za námi a zítra se podíváme do keltského skanzenu, kde dokončili další honosnou stavbu, a to dům bohatého kameníka. Barák je ze dřeva, postavený pěkně po staru a ručně, a ve vesnici je tak kompletních 5 dvorců. Hnedka po ránu vás ale pozveme do Choltic na Pardubicku, které budou hostit mistrovství republiky v disc golfu. Zjistíme, jak pokračuje rekonstrukce hvězdárny barona Artura Krause, ze které už zmizela kopule, a navrch přidáme pár tipů na zajímavé akce v Pardubickém kraji, které nás čekají o nadcházejícím víkendu. Takový tady bude čtvrtek v Pardubickém kraji a po 17. hodině ho společně zrekapitulujeme. Naslyšenou u zítřejšího dne v kraji se těší Petr Seidl.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ústí nad Orlicí dnes preventivně odstavilo webové stránky kvůli podezření na možný kybernetický útok. Prezident Pavel kritizuje vládu kvůli mandátu a složení delegace na summit NATO. Amalgámové výplně v Česku končí, zubaři je můžou ode dneška použít už jenom výjimečně. A zítra se ještě ochladí, bude většinou polojasno, během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky a teploty vystoupí k 26 stupňům. Čerstvé zprávy má Petra Beránková. Klidné, proměnlivé odpoledne z Pardubic. Město Ústí nad Orlicí dnes preventivně odstavilo své webové stránky kvůli podezření na možný kybernetický útok. Podle radnice ale mohly potíže souviset taky s úterní bouřkou, která způsobila výpadky elektřiny a mohla narušit provoz datového centra. Příčinu teď odborníci prověřují a zároveň pracují na obnovení webu. Zatím není jasné, jestli šlo o kybernetický útok nebo technickou závadu. Polička na Svitavsku připravila na letní turistickou sezónu novou mapu města. Zájemci ji zdarma dostanou v informačním centru nebo v pokladně muzea. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
2: Mapa je oproti původní aktualizovaná a je také graficky zpracovaná v logostylu města Poličky. Prázdniny budou sloužit k objevení a odstranění možných chyb a na podzim bude nová mapa vyrobená a umístěna i v ulicích města, například u pošty.
1: Prezident Petr Pavel mandát pro summit NATO v turecké Ankaře určitě dostane, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Reagoval tím na vyjádření hlavy státu pro deník CZ, že mu ho vláda zatím neposkytla.
3: Pavel zároveň v rozhovoru kritizoval, že mu kabinet zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. Původně v ní chtěl mít 7 lidí.
4: Vláda se rozhodla, že nám dala prostor pro 1+4 a z toho 3 ochránci.
3: Pavel chtěl o summitu jednat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Tento ale podle dopisu, který získala ČTK, odmítl. Podle ministra Macinky nejde o delegaci prezidenta.
5: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role.
3: Složení prezidentova doprovodu se podle Macinky po výhradách hradu změnilo. Ministerstvo mu na místo 2 ochránců dalo fotografa a mluvčího. Summit začne příští úterý a Pavlovi účast na něm umožnilo až předběžné opatření ústavního soudu. David Šalek, Český rozhlas.
1: Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jenom pro výjimečné případy. Příčiny jsou hlavně zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
6: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jejího použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu rtuti. To znamená od její těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
0: Počasí.
1: Předpověď na noc, oblačná až zatažená, doznívání deště a přeháněk, noční teploty 16 až 13 stupňů. Zítra míň oblačnosti i srážek, bude většinou polojasno, během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Teploty zítra 23 až 26 stupňů, nižší než ty dnešní, na horách 18 až 21. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, bio 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehoda hlášená kousek od Chrudimi, silnice nižší třídy, srazila se tam 2 osobní auta a na místě je policie, tak opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Pěkný podvečer, je tady první prázdninová kvízovka. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Romana Joudalová. Vás, zkušené kvízovkáře, i vás, nováčky. Směle se přidejte do hry a zkuste štěstí. Můžete vyhrát krásnou cenu. Dnes je to luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji. Zvlhčovač vzduchu s difuzérem aromatizuje, zvlhčuje vzduch kombinací účinku vodní mlhy a esenciálních olejů a pomocí jemného ultrasonického vlnění rozkládá esenciální olej.
7: oleje na extrémně malé částice, aniž by je zahříval, takže oleje si zachovávají původní vůni i léčivé účinky. Aromadifuzér vám pomůže vytvořit z každého pokoje vonící oázu a navodit relaxační atmosféru. No a to se v létě o dovolené a o prázdninách hodí. Myslím, že je to krásná výhra, hezký podvečer a štěstí ve hře. No a i dnes je na vás nachystán Jakub Kvášovský, taky už máme dnešní šťastné číslo, najdete ho na našem webu v pořadu Kvízovka. Tam je i seznam všech 25 písniček, ze kterých můžete vybírat a už jsou to písničky letní. No a takové budeme vybírat na každou další prázdninovou kvízovku, aby vám zpříjemnili teplé podvečery po práci a nebo vaši dovolenou. Pravidla kvízovky vám připomenu za chvilku, většina z vás je ale zná a víte, že to nic složitého není, ale dovolat se to může být trošku problém, chce to štěstíčko, tak ať vám to vyjde a ať si taky můžete hezky letně popovídat se mnou a pěkný podvečer s kvízovkou a s příjemnou zábavou. Ještě jednou od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Romana Joudalová.

0: zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Příjemný podvečer s Českým rozhlasem, tak si s námi zahrajte dnešní kvízovku, hudebně zábavnou soutěž, pobaví celou rodinu. Zapojit se může každý, kdo si rád hraje, kdo se rád baví a kdo se taky rád něco dozví. A dneska hrajeme o luxusný dřevěný aromadifuzér značky Fuji. Tak do studia můžete zavolat, vybrat si číslo od jedničky do 25. Pod každým číslem je soutěžní otázka, pokud na ně správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování a o tu cenu budeme losovat před 19. hodinou. No a je tam taky 25 připravených písniček. Jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka a tam je i šťastné číslo pro dnešní hru. Takže když budete mít štěstí a dovoláte se a řeknete šťastné číslo, správně samozřejmě, postoupíte do slosování automaticky, aniž byste museli odpovídat na otázku. Někde pod čísly je i dnes schovaná sázka na Jakuba. Pokud na něj narazíte, tak Jakub Kvášovský vám řekne nějaké tvrzení a pak bude na vás, jestli mu budete věřit a nebo ne. Já vám doporučuji, abyste průběh kvízovky dobře sledovali, abyste byli v obraze, jak se říká, protože když se dovoláte a řeknete číslo, které už vybral někdo před vámi, no tak to je smůla, jak se říká, vyřadí vás to ze soutěže. Tak snad je všechno jasné, držím vám palce a těším se, kdo a odkud se dneska do kvízovky dovolá. Těším se, že nám řeknete, jak se máte, jaké je u vás léto, jak si to užíváte. No a teď k těm vybraným letním písničkám, na které se v kvízovce můžete těšit a ze kterých můžete vybírat. Jak jsem říkala, je jich 25 a tady je ukázka pěti z nich. Láskečap a Serej. Číslo 1. Řecké slunce pálí. No a tohle je Marta a Tena, Řecké slunce a číslo 4. Ležím a chytám se vln a mizí běh dní. Michala Tučného určitě poznáváte, Boty z kůže toulavých psů, písnička s číslem 10.

0: No a s 22. Letní ráno a kapela Holky. Celý seznam najdete na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Tam máte i Vaška Neckáře, dneska dívám se Valdemar Matuška, Zuzana Norisová, Karel Gott, nechybí Činaský, Jirka Schellinger a další letní pecky. Tak předpokládám, že už jste se tam podívali. Taky proto, abyste našli to šťastné číslo. Tak znáte ho? Jestli ano, volejte.
1: Chcete zkusit Kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Posloucháte Kvízovku, dneska hrajeme o pěknou cenu, o luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji. No a teď pokládám tu otázku, která zní, znáte dnešní šťastné číslo, a pokládám ji panu Filipovi, který se dovolal. Dobrý podvečer vám přeji, odkud voláte?
2: Dobrý podvečer, vám do studia, volám z Jižních Čech.
1: Voláte z Jižních Čech, tady přes nás se bouřky přehnaly včera, dneska už to bylo trošku lepší, zapršelo jenom. Jak to vypadalo u vás, byla to divočina v Jižních Čechách nebo v pohodě?
2: No, bylo to takový horší.
1: Bylo to horší. Teď děláte co, pane Filipe, máte pohodu?
2: Mám pohodu a momentálně volám do Rádia Hradec. Do soutěže Kvízovka, byl jsem velice rád, že jsem se dovolal jako první. A
1: no, takže máte velkou výhodu, protože můžete zkusit štěstí se šťastným číslem. A když to trefíte, tak máte po starosti a postupujete do slosování před 19. hodinou bez jakékoliv otázky o tu cenu luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji, který je dneska ve hře. Tak jste připravený mi to říct?
2: Ano,
1: tak počkejte, já vám k tomu pustím takový krásný zvuk.
0: Šťastné číslo.
1: A je to?
2: A tentokrát tím šťastným číslem je číslo 1.
1: Přesně. Tak vám gratuluju, pane Filipe. Je to opravdu jednička. Vy jste tedy postoupil tím pádem do slosování o hlavní cenu nebo o cenu dnešní kvízovky před 19. hodinou. A nejen to šťastné číslo, protože máme tam ještě taky pěknou písničku. Vybral jste si to podle té písničky? Typoval jste to nebo jste se díval na web Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka, abyste měli jistotu?
2: Nevím, jaká je to písnička.
1: Takže jste šel na jistotu a díval jste se, šťastné číslo máme na webu. Teď už je to jedno, protože už jste si ho vybral. Je to písnička Serej od kapely Last Ketchup. Takže vám přeju příjemný poslech. Poslouchejte Kvízovku dál. Může se stát, že třeba zrovna vy budete mít štěstí a budete vylosován před 19. hodinou. Zatím pěkný poslech a hezký podvečer.
2: A ještě, jestli bych mohl, já bych tuto píseň poslal paní Šárce, která oslavila svátek, takže ji ještě dodatečně tímto přeju všechno nejlepší, hlavně to zdraví, rodinnou pohodu a aby si užívala krásné dny léta.
1: Tak,
2: děkuji.
1: Tak udělá radost dvojnásobnou. A vám taky, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Posloucháte tedy podvečerní středeční kvízovku a šťastné číslo už je vybráno. Dneska to bylo číslo 1. Pan Filip už to má v kapse, je zařazen do slosování o hlavní dnešní cenu. Je to luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji. Kdo z vás ho získá, se rozhodne před 19. hodinou. No a protože začaly prázdniny a je to čas výletů, tak téma dnešní kvízovky jsou rozhledny. Říká se, že Češi v létě nejvíc milují pivo a houbaření, ale ruku na srdce, co opravdu milujeme, jsou rozhledny a v Česku jich je víc než 500 a přibývají pořád další. Tak ať už hledáte nejvyšší, nejpodivnější, nejkrásnější rozhlednu, v Česku si rozhodně přijdete na své. A starobylé kamenné věže, futuristické spirály, dřevěné majáky uprostřed lesů i moderní konstrukce i třeba ve městech, rozhledny, které vypadají jako z minulosti, z historie nebo z pohádky nebo z jiného světa. Takže na ty se dnes v kvízovce podívejte. A já už vítám ve vysílání soutěžícího, je to dáma, paní Jiřina, dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
1: Paní Jiřino, no je to dost hrůza, protože možná, že i ta oblačnost anebo ty bouřky nám trošku dneska komplikují ty telefonáty, ale vy mě slyšíte, paní Jiřino?
2: Já slyším moc dobře.
1: A voláte odkud?
2: Z Horní Radechové.
1: Tak držím vám palce, paní Jiřino. Já už jsem říkala, že si dáme dneska téma rozhledny a nebude to jen tak, jakože se zeptám a vy odpovíte, ale současně se i vy, i všichni, kdo poslouchají dneska kvízovku o těch rozhlednách, něco dozvíte. Takže první téma, nejstarší rozhledna v České republice. Nevím, jestli znáte, paní Jiřino, rozhlednu, které se říká Templ a je v zámeckém parku Krásný dvůr. Znáte ji?
2: Ne,
1: nevadí. Není to otázka soutěžní ještě. Je to na Podbořansku v severozápadních Čechách. Ta rozhledna je samozřejmě unikátní. 20 metrů vysoká stavba vznikla podle návrhu Jana Rudolfa Černína a sloužila od počátku jako vyhlídka a později jako připomínka úspěšného generála Karla Schwarzenberga, vítěze nad Napoleonem u Lipska. Tak už jenom to je nápověda, že je hodně stará. A jeho, jako je tam uvnitř i pískovcová socha generála Schwarzenberga v interiéru té stavby. Tak a teď ta otázka konečně, abychom se k tomu dobrali. Z kterého roku je tedy nejstarší rozhledna v Čechách, ten zmíněný Templ, v zámeckém parku Krásný dvůr? A dám vám tři možnosti, je to typovačka, takže prostě ABC, jo, abyste to neměla těžké. Slyšíte mě dobře?
2: Slyším.
1: Tak, buď je z roku 1693 nebo 1793 nebo 1893.
2: No, tak opravdu budu typovat a zkusím tu zlatou střední cestu.
1: Zlatou střední cestu, to Bčko?
2: No,
1: to Bčko. A je to správně a já vám gratuluju. Já jsem si teď uvědomila, že já jsem vůbec neřekla, že vy jste si vybrala otázku pod písničkou číslo 6. Vy jste chtěla Karla Gotta, když muž se ženou snídá. O tom jsme se domluvili právě, když jste se dovolala. Ale jak si jsem to nezmínila ve vysílání, takže aby bylo jasné, kde se vzala ta otázka. Je jich tady o rozhlednách 25 otázek, nebo skoro 25, pod jedním číslem je také sázka na Jakuba. Takže o těch rozhlednách se toho dneska můžete dovědět opravdu hodně. No a vy jste to trefila, takže vám moc gratuluju. Opravdu nejstarší rozhledna v Čechách je už z roku 1793 a je to také současně nejstarší novogotická stavba u nás. Je opravdu nádherná. Takže posluchači, kteří teď poslouchají a jsou zvědaví, se můžou i podívat. Určitě se to dá vygooglovat, není to žádný problém. Templ v zámeckém parku Krásný dvůr a jak jsem říkala, je to nad Podbořansku v severozápadních Čechách. Paní Jiřino, ten signál nemáme dobrý, ale ještě teda se vás zeptám, zkusíme to, jak se máte, jen tak stručně, zkuste nám to říct, jestli to bude dobře slyšet.
2: Ale no, dneska se mám dobře, protože se lepší dýchá.
1: Lepší se dýchá, ale hůř se slyšíme. Líp se dýchá, ale hůř se slyšíme po těch telefonech dneska, dobře. Takže vám gratuluju, sledujte kvízovku dál, pouštím vám toho vašeho Karla Gotta, kterého jste si přála pod číslem 6. Otázku jsme pod šestkou vyčerpali, no a uvidíte, zda se vám poštěstí před 19. hodinou. Zatím naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou.

0: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Dnešní první prázdninová kvízovka pokračuje. Doufám, že jste si všimli, že jsme nasadili letní písničky. Pokud jste se dívali na web Českého rozhlasu do pořadu kvízovka, tak je tam 25 parádních letních písniček, protože začínají prázdniny dovolené. No a jednu z nich si vybrala i paní Šárka, která volá z Mladé Boleslavy. Dobrý den, slyšíte mě?
2: Dobrý den, slyším.
1: Vítám vás v kvízovce, paní Šárko. Takže kterou jste si vybrala?
2: Vybrala jsem si sedmičku.
1: Sedmičku, je to kapela Mandraže a jejich Brouci, tak tu písničku určitě uslyšíte, o tu nepřijdete. No a jestli přijdete nebo nepřijdete o losování, o hlavní nebo o dnešní cenu kvízovky, o luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji, budeme losovat před 19. hodinou, to záleží na tom. Jak se popasujete s tou otázkou? Tak máme téma rozhledny, to už jste asi zaznamenala a před chvílí jsme si řekli, z kterého roku je nejstarší rozhledna v Čechách. A teď nás bude zajímat nejvýše položená rozhledna v Čechách. Ne tedy nejvyšší, ale nejvýše položená. Ano, takže kde se nachází taková nejvýše položená rozhledna u nás? Tak mám tady nápovědu. Museli byste se za ní vydat na místo, kde panuje drsné počasí. Průměrná roční teplota nepřevyšuje 1 stupeň Celsia. No to se asi dá předpokládat, když je nejvýše položená. Bude to někde vysoko. Tak i vám, paní Šárko, dám 3 možnosti, abyste prostě mohla tipnout, kdybyste nevěděla. Takže za A je na pradědu v Hrubém Jeseníku. Za B. Nejvýše položená rozhledna v Čechách nebo u nás je na Kleti v Blanském lese. A nebo za C. Je na Sněžce v Krkonoších.
2: Já bych zkusila tu Bčko.
1: Kleť v Blanském lese, no. Si myslíte, že je nejvýše položená rozhledna. Tak, paní Šárko, je to Ačko. Je na pradědu v Hrubém Jeseníku a je to rozhledna, ten televizní vysílač z roku 1968. Původní kamenná rozhledna tam stála už v roce 1912. Byla ve stylu gotického hradu. Ta se ale po druhé světové válce zřítila a teď tam stojí slavný televizní vysílač, na jehož vlastně části, na tom tubusu té rozhledny toho vysílače je i rozhledna. No a na pradědu je to nejvyšší rozhledna, protože na sněž rozhledna není žádná, tam je jenom Česká poštovna a další budovy a ta kleť v Blanském lese je taky vysoko, ale praděd je prostě výš. No tak dobře. Nebuďte smutná, máte tady aspoň nevadí. Jistotu a to je kapela Mandraže a Brouci. Tak si ji užijte. A ještě se vás zeptám, než pustíme tu písničku, pokud jsem vám teď tedy neskazila náladu.
2: Ne.
1: Jestli máte dovču, nebo co děláte, jak si užíváte léto.
2: No, teď jsem přišla, mám ještě v práci jsem, dovolenou budu mít až za 3 týdny, teď mám raně, jak jsem přišla z práce a tak jsem něco povařila a teď právě to poslouchám v kvízovku.
1: Tak jestli jste povařila a ještě jste se nenajedli, tak dobrou chuť k večeři a pěkný večer.
2: Můžu jenom, ano? Ještě teda jako tu písničku bych věnovala teda vám všem, jako i posluchačům a panu Filipovi k včerejším narozeninám, dodatečně.
1: Dobře, to jsou báječné vzkazy součástí kvízovky. Tak se mějte pěkně, paní Šárko, Dobře. Užívejte léto a vy zase taky. Někdy naslyšenou. Hezký den.
2: Taky, nashledanou.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Tak, v kvízovce jsou aktivní jižní Čechy, protože další soutěžící je také z Českých Budějovic, z jižních Čech pan David. Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
2: Pěkný den přeju.
1: Tak jak je u vás, to už jsme dneska slyšeli, že to bylo takové divočejší, říkal posluchač před vámi. Vy máte dovolenou, máte volno nebo máte zápřah a teď relaxujete u kvízovky?
2: Mám, relaxuju, dovolenou mám až příští týden.
1: Až příští týden. No tak dobře, jaký máte plán? Můžu se zeptat, stačí třeba jenom Česká republika, zahraničí?
2: Ne, pojedu na chalupu, tam si napustím svůj 60-litrový bazének a doufám, že budou ty vedra a já se tam budu krásně
1: prostě plavat. Pohoda, žádný stres.
2: Ochlazovat.
1: Ano, žádné davy, chalupa. Ale tak chalupa to zní tak trošku jako, nebo zavání prací taky, ne?
2: Já si umím najít takový výmluv, že na tu práci nikdy nedojít.
1: No hlavně, jestli na tu práci potom máte lidi teda, někdo to udělat většinou musí. Takže
2: to
1: máte
2: taky
1: to.
2: Taky nemám.
1: Nemáte. Takže samozřejmě každý odpočívá a tráví dovolenou, pokud je to možné, podle svého gusta. Někdy to nejde, ale pane Davide, vy si to, jak vás poslouchám, určitě umíte udělat tak, jak vy to chcete, jak se vám to líbí, což je fajn. Vy jste turista?
2: No, tak když je nějaký cíl, něco zajímavého, tak jsem turista.
1: A tam v okolí, kde máte chalupu, je nějaká rozhledna?
2: No, tak tam jsou spíš ty houby a to pivo.
1: Takže Češi národ houbařů a pivařů. Ano, takže vy nejste rozhlednář typicky, dobře.
2: Ne,
1: ale my dneska máme to rozhlednové téma. My jsme už mluvili o nejstarší rozhledně v Čechách, o nejvýše položené. No a teďka by nás zajímalo, co si vyberete za otázku, za písničku, protože podle toho bude vypadat ta otázka.
2: Zvolil jsem 15.
1: 15 to je Valdemar Matuška, Jo třešně zráli, písnička je jasná. A jaká rozhledna tady na vás číhá? Nejvyšší rozhledna Česka, čili před chvílí jsme měli nejvýše položená. Teď jde o tu samotnou stavbu. Nejvyšší, jo, rozhledna Česka. Rovnou vám dám tři možnosti, ať se s tím moc netrápíte, můžete vybrat. Tak, nejvyšší rozhledna Česka by mohl být buď za A televizní vysílač Praha, je to Žižkovský televizní vysílač, je to věž vysoká 216 metrů a má vyhlídku, vyhlídkovou plošinu ve výšce 93 metrů. Nebo by to mohla být prosklená vyhlídka s přístupným ochozem na jedné z věží elektrárny Ledvice, to je mezi Bílinou a Teplicemi. A nebo by to mohla být vyhlídková terasa Skyview na vrcholku AZ Tower v Brně a ta nabízí pohled do okolí z výšky více než 100 metrů nad zemí a první místo žebříčku nejvyšších rozhleden v České republice patří, no to za chvíli uslyšíme, takže když to shrnu, která je nejvyšší? Žižkovský televizní vysílač, ta prosklená vyhlídka, anebo vyhlídková terasa Skyview na vrcholku AZ Tower v Brně?
2: Já bych zkusil Žižkovský vysílač.
1: Žižkovský vysílač Praha. Tam jsem zmínila, že je to věž vysoká 216 metrů, vyhlídková plošina ve výšce 93. Ale nejvyšší je to Bčko, prosklená vyhlídka s přístupným ochozem na jedné z věží elektrárny Ledvice mezi Bílinou a Teplicemi, protože tam je vyhlídková plošina ve výšce 144 metrů a celá ta věž měří 145, takže ta je vlastně až úplně nahoře. A je to taky současně nejvyšší průmyslová stavba u nás. No 144 metrů, to je hodně. Ty běžné rozhledny, ty mívají tak těch 20-25, takže když si tohle představíte, tak to je pro silné nátury, jenom vyšplhat na tuto rozhlednu. No, takže pane Davide, dneska je to jenom za písničku, ale zase jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o rozhlednách. Vy si určitě nedáte ve vašem 60-litrovém bazénku kazit dovolenou neúspěchem v kvízovce, protože příští středu zase můžete zavolat vlastně ne pravidlo jednou za měsíc, víte, tak až v srpnu. Tak jo, děkuju, hezky se vám...
2: Nevyhraju, můžu vás podat.
1: Tak máte pravdu, hezky se s vámi povídalo a mějte se moc krásně a naslyšenou zatím.
2: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak a písničku pan David vybral, je to Valda Matuška, Jo třešně zráli a pořád ještě můžete soutěžit, takže volejte, jestli chcete.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: První prázdninová a první červencová kvízovka s letními písničkami pokračuje a tady je další soutěžící a já vítám ve vysílání paní Janu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: A paní Jana s námi soutěží kde?
2: V Rokytnici nad Jizerou, domově důchodců. Nebo domově seniorů.
1: Ano, tak vy jste pod horami, tak jak vás tam sebrali ta vedra? Vedra a boušky?
2: Bylo to teda šílení. Vedra teda na mrtvici, protože to nebylo k tomu udržení.
1: A teď, jak zapršelo? Zapršelo i u vás, předpokládám?
2: Zapršelo. I bouška byla v noci, takže to teďka už jde.
1: Říkala, myslím, paní Jiřina, že se lépe dýchá tam u nich na Náchodsku, u vás taky.
2: Dýchá se líp, je to pravda. Protože jsem z toho trochu nachlazená, to se už dá.
1: No, protože je to obrovský rozdíl teplotní, je to opravdu veliký skok, takže ano, nějaká rýmička bolení v krku, nebo no, i vlastně takové ty úpaly z tepla, ještě přehrátí to doznívá, no tak je to prostě léto. Tak to někdy v létě bývá a zvlášť v červenci, který teda naštěstí začal docela příjemně ty dnešní teploty, to se dá docela vydržet, předpokládám, zvlášť u vás tam v Pojízeří. Tak paní Jano, my dneska tady kvízovkujeme na téma rozhledny, kdyby se vám podařilo trefit správnou odpověď na dnešní otázku, tak můžete získat luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji, budeme o něj losovat před 19. hodinou, tak ale to záleží tak, jakou otázku si vyberete, takže číslo.
2: No, já jsem si vybrala otázku číslo 2.
1: Číslo 2. Podle písničky, že máte ráda Zuzku Norrisovou, Letní lásku.
2: Tak
1: Letní lásku jsem připravila, tu máte písničku, máte jistou. A teďka k té otázce tady máme číslo 2. Číslo 2. My jsme se dozvěděli dneska o nejstarší, nejvýše položené, nejvyšší rozhledně a teď, ale to je docela kuriozní, nejnižší rozhledna Česka, nejnižší, jo? Rozhledna Česka. Mm-hmm. Tak, dám vám 3 možnosti, paní Jano, můžete to tipnout. Je to buď za A, rozhledna Bára na Čertově skalce, to je jižně od Chrudimi, nebo za B, rozhledna Čáp v Adršpašsko-Teplických skalách, nebo za C, Cimrmanova rozhledna u Nouzova. Nejnižší.
2: Tak já se zkusím tipnout Cčko.
1: Cimrmanova rozhledna u Nouzova Cčko. Proč typujete zrovna Cimrmanova rozhledna?
2: No tak já teda nevím, ale zatím Birka mě to asi tak nějak něco, že by to mohla být tato.
1: No, protože co je spojeno s Cimrmanem, tak to bývá velmi kuriozní. Tak jste to trefila správně, ano. Gratuluju. Je to opravdu Cimrmanova rozhledna u Nouzova. Je to nejnižší rozhledna u nás. Jak známo, tak Jara Cimrman neměl rád výšky, takže ta rozhledna skutečně vysoká není. Její výška se uvádí jako záporná, minus 15 cm. A to znamená, že nevystupuje nad terén, naopak je v jakémsi jako dělíčku takovém umělém. Kromě kouzelného výhledu tam milovníci recese můžou vyzkoušet třeba i prototyp Cimrmanova dalekohledu nebo šlapací telefon. Takže jste to trefila správně, gratuluju vám a postupujete do slosování před 19. hodinou. No a ještě k těm dvěma, které jsem zmínila jako další možnosti. Bára na Čertově skalce jižně od Chrudimi taky není vysoká, 15 metrů a rozhledna Čáp v Adršpašsko-Teplických skalách měří jenom 13 metrů, no ale prostě na Cimrmanovu to nemá. Takže fajn, paní Jano, zůstaňte na příjmu, kvízovka bude pokračovat losováním před 19. hodinou. Užijte si krásný podvečer s Českým rozhlasem, zatím naslyšenou.
2: Zatím naslyšenou.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Můžete se těšit na kvízovku po celé léto, po celé prázdniny, vždycky ve středu po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu a dneškem počínaje se tady snažíme do kvízovky také vybírat vždycky 25 opravdu pěkných letních písniček pro pohodu, pro příjemné letní dlouhé, světlé, teplé podvečery nebo i deštivé, jako třeba dneska. No ale teď se dostáváme pomalu k tomu nejdůležitějšímu a to je losování. Máme tady dneska ve hře luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji z zvlhčovač vzduchu s difuzérem, aromatizuje a zvlhčuje vzduch kombinací účinků vodní mlhy a esenciálních olejů. To je bezvadná věc, navíc i jako s moc pěkným designem. Takže samozřejmě do toho losování postoupili jenom ti z vás, kteří správně odpověděli na dnešní rozhlednovskou soutěžní otázku a nebo ještě také trefili to šťastné číslo hned na začátku. Dneska to byla jednička a to byl pan Filip. Takže máme tady několik kandidátů, z nichž teda to štěstíčko dneska se usmálo na paní Janu z Rokytnice nad Jizerou, které blahopřeju, protože získává luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji. Vám všem, kteří jste se dneska dovolali a zúčastnili jste se kvízovky, moc děkuju za to, že jste si udělali na kvízovku čas i za to, že jsme si popovídali, pokud jsme se tedy slyšeli moc hezky na takové letní dovolenkové téma, takhle by to krásně v pohodičce mohlo plynout i po celé prázdniny, takže se třeba ještě uslyšíme nebo zase s kolegou Karlem Sladkým v kvízovce ve středu po 18. hodině už příští týden. Tak pro tuto chvíli je to ode mne všechno. Romana Joudalová vám děkuje za účast ve hře. Blahopřeji paní Janě k výhře a přeji vám krásný večer s Českým rozhlasem. Budou nás čekat za chviličku zprávy a potom už další program. No a zase někdy naslyšenou v kvízovce.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Meteorologové varují až do noci před silnými bouřkami. Můžou je doprovázet kroupy a silný vítr. Začala oprava hlavní silnice z Rybitví do Pardubic. Opozice zase vyzvala vládu k jednání o financování veřejnoprávních médií. Požaduje zachovat současný poplatkový systém. A zítra se ještě lehce ochladí, bude většinou polojasno, místy přehánky teploty až 26 stupňů. Zprávy a Petra Beránková. Pěkný podvečer. Česko zasáhly extrémně silné bouřky, v Beskydech aktuálně hrozí přívalová povodeň. Hasiči už vyjížděli ke stovkám případů. Šlo hlavně o popadané stromy a zatopené sklepy. Stovky domácností tam zůstávají bez elektřiny. S dopravními problémy musí ode dneška až do konce prázdnin počítat řidiči na hlavní silnici z Lázní Bohdaneč do Pardubic. Začínají plánované opravy úseku mezi odbočkou na Černou u Bohdanče a Doubravicemi. Průjezd místem je kyvadlově řízený, v pracovní době stavbou, přes noc semafory. Mluvčí silničářů Petra Drkulová dodává, že kvůli opravám nebude možné odbočovat do Doubravic.
2: Zároveň v termínu od 1. do 20. července bude pro veškerý provoz úplně uzavřena světelná křižovatka na Doubravice. Objízdné trasy jsou vedeny přes obec Srch a Staré Hradiště.
0: Odklonem po náhradní trase do Doubravic jezdí i spoje linky číslo 17. Ve Svitavách budou vozidla střediska sociálních služeb Salvia během léta vozit seniory a lidi se zdravotním postižením nově i o víkendech. Zájemci si můžou dopravu objednat na kulturní a společenské akce pořádané v rámci oslav 770 let od první písemné zmínky o městě, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
3: Služba je mezi lidmi stále více oblíbená, svědčí o tom i loňský nárůst klientů o zhruba 2300 lidí ve srovnání s předešlým rokem. Nejčastěji mají klienti zájem o přepravu do zdravotnických zařízení, využívají ji ale také na cestu na nákupy nebo k holiči.
0: Všech 5 opozičních stran vyzvalo vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Ty chce vládní koalice od nového roku převést pod státní rozpočet. Jednání se kromě zástupců sněmovní opozice a senátu účastnili taky oba ředitelé veřejnoprávních médií. Z koaličních stran se nedostavil nikdo. Podle předsedy mediálního výboru Františka Talíře z KDU-ČSL budou opoziční poslanci postupovat jednotně.
4: Budeme vést opravdu široce tu diskuzi na plénu sněmovny. Konec konců diskuzi, kterou oni s námi vést nechtějí, nechodí na tyto schůzky, tak my ji povedeme na plénu sněmovny. Potom ještě tady senát, je tady hrad, je tady ústavní soud, na který se také určitě obrátíme.
0: Pozvaný zástupce koalice poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na schůzku zapomněl. Podle něj ale koalice jedná s řediteli médií dostatečně.
1: Počasí.
0: Doznívání deště a bouřek, taková bude noc, zpočátku oblačná až zatažená, jinak od západu polojasno až skoro jasno, noční teploty 16 až 13 stupňů, na horách 12 až 9. Zítra míň oblačnosti a srážek, bude většinou polojasno, během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou i přehánky, denní maxima zítra 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr slabý, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky přes den dobré, tlak kolísavý a bio zítra jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvá nehoda v tuto chvíli hlášená na 630. Pardubická ulice v Sezemicích. Srazila se tam hned 3 osobní auta a překáží. Policie tam ještě není. Jeďte tam prosím se zvýšenou opatrností. Tak, klidnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se setkáváme s tím, že se slovo skomolí. Mm-hmm. Mohli bychom dát desítky, stovky příkladů, taky už jsme je hezky česky probírali. Ale co si dnes posvítit přímo na to slovo skomolenina?
2: No, výborný nápad. Je to od slovesa komolit. No a tohle bude docela zajímavé. Sice dnes už má jenom význam právě tenhle ten, že měníme podobu slov tím, že přeskupujeme hlásky, nebo to špatně vyslovíme, a nebo vlastně nežádoucím způsobem měníme obsah přímo toho, co se říká, pak komolíme fakta, nejen ta slova mechanicky, ale dříve v literatuře ještě z 19. století v próze bychom se setkali s významem ničit nebo kazit, protože tam najdeme věty komolit něčí život například.
1: A původ toho komolit, já si pamatuju, tuším, teda je to traumatický zážitek, ale hodiny matematiky na gymnáziu, a tam byl pojem komolí jehlan. Tak souvisí to?
2: Souvisí. Teď se totiž dostáváme k tomu úplně původnímu významu. Taky mám trauma z matematiky, taky vím, že je komolí jehlan, a musela jsem si najít, co to je. To je jehlan, kterému chybí vrchol.
1: Jo, uřízlý jehlan.
2: Tak, v matematici by řekli, že je bez vrcholu, my můžeme říct, že je bez špičky,
1: uřízlý, tupý. Přesně. Jo, takže původně znamenalo komolí tupý.
2: Znamenalo to tupý.
1: A komolit?
2: Komolit znamenalo něco vlastně dělat tupým, neostrým, nejasným. Tudy se vyvíjel ten význam. Ale úplně původně je to od slovanského kořene slova kom, který znamenal hrouda, chomáč, chuchvalec. Takže něco zase, co je bez špiček.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

tout.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Stretnutie.

0: 20 hodin. Český rozhlas. Zprávy. Bradáčová by podpořila debatu o trestní odpovědnosti od 13 let. Hladina vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. V noci déšť dozní, ve čtvrtek bude až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila odbornou debatu o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Změna by se podle něj týkala jen nejzávažnějších trestních činů. Bradáčová v našem vysílání řekla, že v této věkové skupině přibývá násilných případů.
1: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
0: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
2: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
0: Střední a jižní Čechy se víc propojily ve veřejné dopravě. PIT nově navázal na jihočeskou IDESku. Cestující tak můžou s nás kombinovat vlaky a autobusy třeba při cestě z Prahy do Tábora, na Orlík nebo opačně směrem na Benešov, Sedlčany a Příbram. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kdy jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
3: Nejdelší má 126 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočil je držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi. Počasí.
0: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k 10. No a ve čtvrtek teploty od 22 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 29.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice 442 u Jakartovic na Opavsku je kvůli záplavám uzavřená. Omezení má podle aktuálního hlášení platit až do čtvrtečního večera. Na dálnici D2 je na 28. kilometru ve směru na Bratislavu porouchaný kamion, tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení. Řidiči mají místem projíždět opatrně. Na dálnici D4 je na 28. kilometru ve směru na Strakonice nehoda. Řidiči mají taktéž počítat s komplikacemi. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát
0: to,
1: tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěl, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift. Jako, jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného a je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle si rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem, nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo a že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde jehož jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prima, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stone, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu
0: takže
1: dalšího.
0: Tam
1: přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká. A musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu. Ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem byl asi dva, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej. Tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě. Já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou u těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru. A když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslích, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuoznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika dní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle, a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30, tuším, letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslovo instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona, a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel, a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet, a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník, a oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak jo, Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
0: Kterou hráte taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
1: Jasně.
0: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmínila Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
1: Já to ještě musím, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičkou, asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
0: Září se blíží.
1: Je to tak.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, který mají i z toho jako houslového hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom krásném chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo soprán, nebo sopránu víceméně.
0: Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale tak. Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Já jsem si toho všiml a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

0: Vynikající houslista je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si stříhnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásné, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v tovaru.

0: že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
1: Dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
0: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tedy ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
1: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se obral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
0: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Důvěra v Evropskou unii roste, za bezpečný přístav ji považují 3/4 oslovených. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 tisíc respondentů ze všech členských států.
2: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených. A podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
0: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Na Frýdlantsku ode dneška funguje systém třídění odpadu přímo u domu. Lidé si mohli požádat o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zapojilo zhruba 1100 domácností. Změna se týká rodinných domů i sídlišť. Spolu s Frýdlantem systém zavedlo dalších 17 měst a obcí v okolí. Patří mezi nimi například Nové Město, Pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Po celé léto se můžou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
4: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
1: Počasí.
0: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 u exitu 154 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do svodidel, řidiči mají počítat s omezením. Na silnici 258 u Světce na Teplicku havarovalo osobní auto do mostku. Na místě zasahují záchranáři a probíhají vyprošťovací práce. Provoz se zdržuje. No a na dálnici D1 je na 110. kilometru ve směru na Brno dodávka s upadlým kolem. Místem projíždějte taktéž opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už si zopakujeme pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U příběhů plných lásky vás vítají Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
5: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce ukryté v dopisech. Dalo by se říci, pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
6: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním vozem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Josef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenicku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete pan Vrzal.
4: No, jsem Vrzal, ano. Pojďte dál.
3: Můžeme? I za vaší paní doma taky?
4: Samozřejmě, pojďte dál.
3: Dobrý den.
5: Já vás vítám.
3: Děkujeme moc, Patrik Rozehnal.
5: Vrzalová Věra.
3: Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám bonbonieru a paní dáme kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji moc.
3: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
3: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady původně měli chalupu a teď nějak na důchod jsme se sem přestěhovali natrvalo.
3: Dobrý, na důchod?
4: No, tak dá se říct, že výborný.
3: Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata a my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak. Jako...
3: Zabydlený.
5: No, tak zabydlený to je, no.
0: Manželé Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant, Věra co by žačka prvního ročníku, byť od sebe věkově byli jen 3/4 roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky o mě, tím pádem styky nebyly žádný. Po vojně už jsem zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka, bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost, náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No, no a tak jsem pracoval v Břeclavi. Začínal jsem tam v třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohách u třídírny a pak mě šupli na vlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti žedatí si to všechno nechávali na prázdniny, jo. No tak jsem pokočil na vera, byl jsem rád, že mohu na dovolenou a odjel jsem. Ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem jel za rodičema. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v Jeseníku na rampě čekali auta pošťácký ve směrech rozváželi jednotlivě po těch poštách ty zásilky a to všechno ostatní. Tak já jsem vyskočil vlaku a hned jsem se na té rampě ptal kluků, protože jsem je ještě způsobení v Jeseníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Vápenou, Žulovou a dál, až Javorník a až Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak řidič se okamžitě přihlásil, udivený, co tam vlastně dělám. A tak jsem se zmínil, co ty moji známí, které jsem znal z práce nebo z toho působení, samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkovou, říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je ve Vápené na poště. No tak jsem říkal, fajn, to jsem rád, pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho tam vykládat, tak ona už jako pošmistrová, mladá, čerstvá, vyběhla z budovy, přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv, no, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, ale teď prostě jsme se najednou viděli, čili byla to taková přirozená reakce. No a popravdě řečeno, bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu.
3: A teď to chci slyšet od Věry.
5: No tak já si, jak říkal, já jsem vyběhla ven, Tak jsme se pozdravili a říkám, tak když jsi pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani 2 hodiny a on na to kafe přišel. Že? No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel 2. den, 3. den, měl dovolenou, místo aby trávil s rodiči, tak trávil u mě na poště. No a tak jsme se nějak dali dohromady, pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějaký ten vztah začíná asi.
3: Pamatujete si, kdy jste se poprvé políbili?
4: Jo, ještě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zdvořilostně na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak 2-3 roky čekali. No, tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme.
3: To byl čí nápad?
5: No já myslím, že obou.
3: Jo, no někdo musel být první.
5: No tak asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už to tak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl takový ten nápad, no.
3: Josefe.
4: No tak je to trošku zjednodušený. Já rozumím tomu, že se nechce o tom rozšiřovat, jak to vzniklo. Nicméně ten takový ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu z těch pár hezkých dnů, no a já opak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil. Z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu vítaný, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co do dneška nám připadá, a jenom nám pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázáni už jenom na dopisy. Jo. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho a už 2. den jsem měl dopis od ní. Nicméně samozřejmě, protože se minuli, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější, ale přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě sedl na vlak, protože jsem měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy.
3: Takže vy jste taková pošťácká i dopisová poštovní láska?
5: Ano. Ano, stalo se mně, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak 2 doručovatelky, které tehdy tu vápenou jako doručovali. No a jednou se mně stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady? A ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. Nikdo. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není? Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Věděli, že jsou nešťastná, taková prostě z toho úplně smutná. Tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat legraci, jak se říká, no. A tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
3: To je úplná romantika. Josef, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
4: No, já bych, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládaly přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé. Ale přece jenom, nějak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím manželstvím. Těžko říct, jestli to vešlo ode mě, nebo bylo to spontánně, nebo Věruška. Nějak prostě začali, najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já tě miluju, že až za hrob a podobně, ale začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože vyplynulo prostě z toho to, že se vezmeme.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj kdysi napsal: milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě. Odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče. Jak to asi prožívali?
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Jsou z 10 dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno. Ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaké to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, co jsi danej, ženatej, tak běž a staraj se.
4: Takže trochu opačný názor nebo věc než u manžela.
3: Ano, tak to.
4: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho pamatujete?
3: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel z Kytici, tak se jak ženík přijede za autem, že maminkou a s rodinou, no a tam nic, předal kytku a jelo se na radnici, nic jiného nebylo.
5: Pak už to prostě šlo bez problému, no bez problému. Jel jsem já jako ženík první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli starovený na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno, jak se patří. No, jenomže nevěsta nejela.
4: Jak to?
3: No, protože nevěsta jak jezdí skoro jako poslední, že? Tak jsem jela s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v Jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a měl vlak, takže pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté, to už jsme měli už dávno stát někde jako ženík nevěsto. No a tak jsme se spozdili asi o 10, možná o 15 minut, no a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíš Maria, ona nepřijala, a pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat ještě, že jste ty první, že nejste nikdy.
4: Josefe, nebál jste se, že vám Věra utekla?
5: No, ono to fakticky bylo takový trošičku znervozňující a navíc přirozeně byl tam ten její svědek, to byl taky takový svéráze člověk, taky lesák, říká, víš co, kašlej na to, ona už nepřijede, půjdeme do Slovanu, dáme si tam něco. Asi tak to prostě bylo, no. No ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku.
4: Prstýnky vybíral kdo?
5: Prstýnky vybíral Miluška.
3: Já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, pohoštění, kde to bude, na tom prýznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželovýho tatínka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
4: Zvykla jste si hned podepisovat se Vrzalová?
3: Myslím, že ano.
4: Jo. A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? Ale je to pořád Zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla nebo nebyla, nebo zase jste jeli na poštu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
3: Já vám to řeknu, jo. Svatební noc, tak jak klasická, tak ta neproběhla a on mě celou noc hrál na kytaru.
4: Vy jste odkládal ten akt?
5: To tomu, co dá těžko, je co říct, no je to pravda, no.
4: Vy jste byl tak vášnivý kytarista?
5: Tak já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A tak a když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, ono je to velmi, intimní tady tohleto. Já říkal, pak vždycky není co spěchat, není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže tak.
4: Hrajete dodnes na kytaru?
5: No, už málo, protože už mám ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, protože člověk už má nějakou tu rachitidu a nějaký ty reumatický problémy, prsty už neslouží. No, tak, no.
4: Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
3: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě o něco dát, ale moc už mu to nejde.
4: No jako o svatební noci, ne?
3: Tak asi.

0: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Josef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
2: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No a byl v té Břeclavi.
3: Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal o byt. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva. No a když potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už, jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak dramatický. Je léto, no předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až v březnu, že? Tak to všechno bylo dobrý, no. A pak už to nebylo dobrý.
2: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli, a dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeclavi nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o 2 měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, jako, ale byla v pořádku jako miminko, všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojeneckém ústavu ve Znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho Znojma jela. No tam jsem se vlastně o tu dceru 2 měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo, a bylo nás tam tak asi podle mě 10 tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a potom z toho jsem po těch 2 měsících, říkám, tak v té Břeclavi máme tu jenom tu jednu místnost, protože přišel tehdy ten 68. rok, 21. No a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu. A už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch 2 měsících, pro mě přijel dědeček zase Vrzalu a říká, nic, půjdeš k nám do Žulové a budeš bydlet u nás. Tak přijel pro mě s nějakým kamarádem ještě a odvezli mě vlastně z toho Znojma tady do Žulové. No a tady jsem byla vlastně na mateřské a on byl v Břeclavi a on za mnou zase dojížděl.
4: Ještě, že byly ty vlaky poštovní.
3: Já bych tomu, to nemá smysl tady rozebírat, prostě to tak bylo, ti Rusáci nám to prostě totálně potentovali, že jo, co si budeme povídat, a nejenom nám, to byly 10 000 lidí. Nicméně, to bych takhle pitval, bych řekl, že tady najednou se objevila taková ta soudržnost, kterou vypěstovali ty dopisy. My jsme najednou byli sice v situaci ne přímo zoufalé, ale obtížné, ale okamžitě jsme se snažili řešit, když to teda všechno padlo, protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme, napsali jsme na různé okresní zprávy, pošt tady na severní Moravě, jestli by pro nás nebyli jako pro pošťácký manžele, místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No a ozvala se nám Olomouc, díky tomu, že jsem tam měl spolužačku na personálním oddělení, která mě znala, tak okamžitě odezva, vzal jsem si dítě do práce na hlídání, Věruška se rozjela do Olomouce. To jednoduché, dali klíče od bytu, poslali autobusem do Nemilána.
4: A bydleli jste.
3: A roce už jsme bydleli.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Život

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Život a práce zavál Josefa a Věru Vrzalovi do Olomouce, kde získali práci a dostali byt.
2: To už měli dceru Pavlínu. Za 4 roky přišel na svět syn Aleš.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Prozraďte mi, jak děti změní partnerský vztah, jak změní život, co vám přinesli, jak na to niterně vy nahlížíte po těch letech.
4: Ten vztah se vlastně upevňoval, já si myslím.
3: Viděla jste někdy Josefa, že by kvůli dětem brečel, nebo se naopak nějak rozuřil třeba ze strachu, z obavy nebo něco, nebo byl dojatý?
4: Ne, myslím, že ani ne, jako brčet nebo takhle, to ne, ne.
3: To skrývá.
4: To skrývá, možná, že to skrývá, no.
5: Chlap má brčet sám.
3: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už více jak 50 let, proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo stát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát, nebo něco takového?
4: My si tu otázku dáváme každý den. Protože co jsme prožili a říkáme, kdyby třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají, nebo něco jim nevyjde a už je to řeší rozvodem. Byly chvilky, kdy se každý pohádá, no a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně jako je, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně jelo dál, jako, já, jako rozvod to u nás nepadlo nikdy.
5: Já s tím se dá jedině souhlasit, to říká to Věruška naprosto přesně. Okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodně štěstí bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišly takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně i, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těchto různých povoláních toho druhého těžko pochopí. A tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli. No a já, když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal, Věruš, víš co, na tu poštu pitomou si zanadáváme, nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo, no.
3: Když se dotknu toho zaměstnání, celý život pošťáci?
4: Celý život, 42 let.
3: Vy taky?
5: No, stejně. Naprosto stejně, no.
3: Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého? Co se vám na tom líbilo?
4: Mě bavila jako práce s lidma. A tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milý, snažil se jim všechno tak, jak to šlo. A co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to prostě, mě to zaujalo, mě ta pošťačina bavila. To nás musí bavit.
3: Co vy, Josefe, myslíte?
5: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako abych řekl, v uvozovkách genetická vada, že ta rodina byla pošťácká durchum durch, moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil, jako postilion jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, rozdášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení, ekonomická škola Opavy, obor v Poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. Ano? Ta pošta byla v podstatě taková manufaktura. Nebyly žádné stroje, když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak jistě víte, nebo si vzpomenete, tak neustále razítka v ruce, na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobrý zamíst počítače na poštu a tak dále. Když potom přišla vlastně ta technologie nového zpracování, nového pojetí pošty a tak dále. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
3: Když jste z pošty odcházeli do důchodu, předpokládám, byl tam stesk, byly tam slzy?
4: Nebyly tam slzy. Já vám řekl, že jsem šla 3/4 roku, ještě než já jsem vlastně dva roky a 4 měsíce jsem tehdy jako musela ještě nacluhovat, protože jinak vyšla v 55, máme 2 děti, tak jsem šla v 57 a 4 měsíce. Ale já už jsem to fakt nemohla vydržet, to byl takový strašný tlak. Jako já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct, v centru Olomouce a ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že vždycky jsem přišla večer domů já jsem zase takový poctivec, že já nic neošidím a nechtěla jsem to ošidit, takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo. Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila a bylo to, si pamatuju, jak dneska bylo 4. března, měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi, třeba na mě, že neplníte a proč, z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci jít do důchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat. Tak jsem 3/4 roku odmarodila. Prošla jsem, můžu říct, vším, jako vším možným vyšetřením, paní doktorka z interny v Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní Vrzová, já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasicky přišla do důchodu, přes 10. narozená, tak to tam tak brali. A říká, do toho 10. vyberte si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
3: Co vy, když jste odcházel, Josefe?
5: Já když jsem odcházel, tak za mě to vyřešila příroda. Jo, protože jsem onemocněl onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, no, zapať pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přišel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobního doklepal. No.
0: Zlatá láska.
2: Aniž by to tušili, připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
1: Zaslouží si pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio.
2: Patrik Rozehnal už je připraven jim všechno předat.
4: Jež, co to je, kávovar? Nebo co to je?
3: Je to kávovar.
4: Je to kávovar. No to je úžasný, ten nemám.
3: Tak teď už máte, budete to mít i s kávou, abyste si mohli namlít rovnou první kávu, můžete udělat velkou nebo malou.
4: Aha, no děkuju moc, no teda to opravdu to je překvapení.
3: Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
4: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
5: No, to je pravda.
4: Když jako manžel je takovej, no, ale já to musím přečíst ten návod, všechno, jak to funguje, ten technický typ, víc budu já, jak to tam dát a jak to udělat, takže.
3: Tak vy budete dělat kávu. No. A manžel si může poslechnout vysílání Českého rozhlasu na digitálním rádiu.
5: No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo slyšet, ale.
3: Tak radost?
4: No velikou jste mi udělali radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale to je úžasný, děkuju moc.
3: Tak To je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být. Aspoň malé poděkování a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
4: Ano, děkuju ještě jednou.
3: A máme samozřejmě i kávu, aby jsme si třeba mohli vyzkoušet ty první mletí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
4: Jo, ale já nemám kávu jako tu, abych to namlela.
3: To já mám.
4: To vy máte, tak mi to jak musím ukázat.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav zlaté svatby.
2: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme. Jak se znají po 55 letech trvajícího manželství?
1: Oběma Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kdo u vás v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
4: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale většinou společně.
5: No tak většinou jsem to byl já.
3: Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
5: No, už tím, že někdy bývala umíněná, teď už to není tak, ale prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v úvahu nějaké námitky nebo nějakou prostě diskuzi.
3: Co vám někdy vyčítal?
4: Tu tvrdohlavost ze začátku, ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo, tak, a já se s ním nemluvila a to on nesnášel. Abych s ním třeba 2-3 dny nemluvila, on byl z toho úplně nemocný.
3: Co vám nejvíc vyčítá?
5: No, mě vyčítá, že někdy prostě trošičku jsou prudší, no.
3: Jak se to projevuje?
5: V podstatě nepublikovatelnými výrazy, no.
3: Jako ostřeji si zanadáváte?
5: Přesně, ano, se si zanadávám, no.
4: No, tak teď už na stáří, tak z začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, aby se u ní nerozčiloval, protože mu všechno vadí.
3: Žárlila někdy?
5: Já bych z toho nepodezíral.
4: A on byl celý život mezi babama, jak se říká. Mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku. Takže já bych se snad užárlila.
5: Byly jeden nebo dva případy, kdy mohla vás eventuálně žálit, protože jsem o těch dámách mluvil možná až moc přesvědčivě.
3: Takže by se dalo říct, že někdy tak měla výlev scénu, že by trochu vlastně žárlila.
5: Ona to nějak reventilovala, ale bylo na ní vidět, že jí to příjemný není.
3: Jaké jídlo má ráda ona?
5: Myslím, že v prvé řadě bych jaksi uvedl maso, v jakékoliv podobě.
4: Já jsem masová. Já prostě, kdybych mě někdo zakázal maso, tak já bych byla nemocná.
3: Shodli jste se od začátku na jménech svých dětí?
5: Naprosto.
3: A čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
5: No tak Pavlina byla můj nápad. No a Aleš ten tak vyplynul.
4: Tak to jsem si teda prosadila já.
5: To bylo takový populární jméno.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co je podle vás, Josefe, krásného na tom vztahu po tolika letech?
5: No tak, když si to jako tak promítnu, tak ta délka je celkem ohromující. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že prostě by se to rozpadlo. Jo? To jsem říkal, budu dělat všechno pro to, aby ten vztah zůstal. Ale že zůstane tak dlouho a že zůstane v takové podobě, to mě opravdu dost svým způsobem jednak překvapuje a těší. Jak říká Věruška, ráno se probudíme s úsměvem na rtech a až do večera ten úsměv vám prostě teď zvlášť v této době a v těchto jaksi vztazích, které fungují. Teď už není proč se hádat a nad čím se rozčilovat. Pokud možno, tak televizi neposloucháme tady tohle.

0: Vládi to každý vidí jinak.
1: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
2: No tak to je těžká, velice těžká otázka. Já myslím, že opravdu milovat toho druhého pořád. Pořád, a když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
0: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme, no.
1: Je něco, nějaká věta, kterou byste jí chtěl potěšit, nebo nějaké sdělení, co jste jí třeba nikdy neřekl?
0: Takové věd by bylo, no, že mám v ní drahokam nesmírné ceny. A to bych jako prezentoval kdykoliv a na jakémkoliv místě.
2: No, bych mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásný, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně, tak tam byly někdy tak jako snacha a tchyně a to taky nějaký takový výjimky, že tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mám mu miloval všechno a vždycky byl na moje. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastal. Vždycky ve všem.
1: Kdyby jsme se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
2: Šla bych do toho znovu.
0: No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všecko jinak.

0: Pokud má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
0: Za těch 55 let jejich vztah neochladl. Naopak, jakoby je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Bouřky lámaly stromy, omezily dopravu a nechaly tisíce domácností bez proudu. Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Českem prošly silné bouřky, lámaly stromy, zatápěly ulice, komplikovaly železnici a způsobily výpadky elektřiny. Nejvíc zásahů měli hasiči ve středních Čechách. Odpoledne zasáhly extrémně silné bouřky Beskydy, severní Moravu a Slezsko. Vsetínská Bečva vystoupala na třetí povodňový stupeň. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na táboře na Jindřichohradecku. Jejich stav je stabilizovaný. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize chtějí zachovat rozhlasové a televizní poplatky. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Zástupci koalice na schůzku nepřišli. Vláda chce od příštího roku financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle ředitelů by nižší rozpočet znamenal omezení výroby i propouštění. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že jednání budou pokračovat i přes léto.
2: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně, v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se na schůzce nezúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Novelu o financování Českého rozhlasu a České televize chtějí poslanci začít projednávat na podzim. Opozice je připravená předlohu obstruovat. Pestrobarvný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: O zábavu se postarají hry vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
1: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Krejčíková porazila pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska 4-6, 7-5 a 6-4. V dalším kole se utká s Nikolou Bartuňkovou, která v českém souboji vyřadila Kateřinu Siniakovou 6-2 a 6-4. Karolína Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2.
0: Počasí.
1: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 směrem na Ostravu stojí u 206. kilometru porouchaný kamion, u kilometru 191 pak leží na vozovce tabule polystyrenu, na silnici 6 v Petrohradě na Lounsku se pak srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách. Víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné, tedy psí hlavy, a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisnout, to bylo bílé místo. A v Jibernské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel: Co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teď... My jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru. No tu jsme si napsali, jak jsme chtěli, a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro cenzora dali takový špeky, takový návnady. Takové věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A to ani ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli. Až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít. Protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A ty to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to dí, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokovili, ti šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový paty, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No, a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli.
4: Ovšem byli tam potom takový... Opravdu těch byla hrstka?
2: Jedinci.
4: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že... On tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře, nebo moje paní, přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, no, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No, tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stárce on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady. Jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat. No, urazil jsem úřední osobu. Ha. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, kde jít za náma do šatny, zase výbuch. Čepici už neměl na hlavě. 1000 korun pokuta. No a nás

0: Panu Davido Furianství, to je jeho český, a tak tož teda, pane doktor. My si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A on pohá, pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali. Agrárníci hlavně. No to vlastně to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle toto zákona nám zavřeli osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít v šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký. A přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a schovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Pan Škutine, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutine?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
0: Ojaj. No, to je bumerang. Originál. Z muzea nějakého, 25 900.
2: Z Náprstkova.
0: Z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus tenhle úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? To je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak, mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná taky, že nám hovořil a mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo. Žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, čili to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám. Ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, zvuk dopadu dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakož to tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc, to se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí, teď. No, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, sourozy, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, tak se zvedly ruce. Aha, vyslovila se ta formule mystická, ztráta důvěry, bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těchto bumerangů, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těchto bumerangů se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang. Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo.
2: Tak vám děkuju.
0: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řekl? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskové.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Tepfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel. V neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na Zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi, a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohřelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili samí doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Od jak živa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen, když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závratě nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jes, zvlášť když je velká voda. Jes, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libuše, Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trval mi moc let, než jsem pochopil, že když po druhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezi tím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem. Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám, jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky zbohatlické rodiny a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenberkovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenberku. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, Matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na Pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého.

Vznik a zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem v Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby Magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem.

0: Sadíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát se datem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomínáte. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech, nebo na vandrech s přáteli, nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Je to to krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky. Konečně jsme se dočkali deště. No a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu tématu.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější než jsou prachy a tak dále. No já jsem si to vzala za své krádo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem
0: zvalila
1: jsem takový raneček, uzlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli kravičky, koně. Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano.
1: Chlapičky,
0: ano.
1: Králíky a tak dále a tak dále. Takže jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu. Tam jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase tý vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme blbli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak měla na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto já mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: A zvířátka, no protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení. A
0: ano,
1: pochopení.
0: Ano, ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazňovat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem třikrát, už po první třídě. To ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně čtyřikrát jsem byla. A to jsem vlastně, to právě jsem byla v západočeském kraji. Takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmíjí.
0: Zmíjí
1: obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: Naše zdravotnice, některý ty zmije utlučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na preparáty prostě protijedový.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek, určitě tohleto.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničíkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká svinka. My jsme prostě šli a Anna nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, lizmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano, ano, ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď knučeli ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo.
0: Jej.
1: Takže paní vedoucí nás teda horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem. No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně dvakrát a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, a to vlastně z Lenory, to jsme už přešli do
0: k toho Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi tři noci a až do, na začátek do Horní Planý, což ano, jsme vlastně Liptovské jezero.
0: Ano.
1: Úžasný, úžasný, moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě naučila plavat, teda velice rychle a sama. No ale prostě nezapomenutelné zážitky, ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
0: To si myslím.
1: To bylo po nějaký čtvrtý číje, takže nějaký 7 letech. A to je tak asi z mého příběhu.
0: No,
1: tak
0: ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vryje člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
0: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, že jsem byla fakt umořená v vedry a plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
0: Výlet je krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda, to mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka, v duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem tak zničený, že se tam bojím a na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
0: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám, dospělejším.
0: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Děláme také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko zjiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
0: Tak to je dobře.
1: A všem pohodičku.
0: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj se hezky, děkuju. Dobrou noc.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vidovič a jeho bláznova ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin, 16 minut. A na telefonu tentokrát je Františka ze Židluchovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitučko. Já vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Jitučko, jedný prázdniny pro mě a pro mě bráchy dopadly strašně šťastně. Mm-hmm. A víte proč?
0: No.
1: My jsme jako, naši jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenovu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvést to za stodolu. Mm-hmm. A odpoledne se teďka vrátí z práce, tak to vymlátí. My jsme měli svou mlátičku, jo. Mm-hmm. A tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roku, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. A já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No jo, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jindy zkoušet, než to letní prázdnina.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta jen ten prázdně tam někam spadla do té fury. No teď jsem se klepal celou dobu strachy, jestli to nechytne někde po cestě. A nebo když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odpříhli jsme to, ty kravičky, tak já jsem furt chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo? Ale musím říct, že za pár roku stejně ta stodola hele popilím, jo? To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodil blesk, no, takže stejně ta stodola zhořela, jo?
0: Takže fakticky při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: Bylo po stodole, takže já z té stodoly mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku jo, aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na všeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té půdu na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo.
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím. No.
1: Jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říká, ve Skry a někde tam v tom Náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, naše děti, nás je 5, tak myslím, jediné, co jsem tak jezdil na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikde nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova, nebo?
1: Já nevím. Já nevím, no. Tak já jsem akorát, myslím, nejstarší takže si to dostával tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno. No,
1: takže tak to je ty, jinak samozřejmě byly prázdniny, tak jsme pásávali taky kravičky. Jedno k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistál, blízko nám, jak se pásli ty kravičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Bertík chudák, tomu jsme dali ty kravičky, jako ty řemeny, aby je pásl. Tak se těšil, tak když se podívá na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak my jsme byli lajdáci, jo. Ale aspoň si Bertík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněnský kluk, no.
0: No jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: No. Takže Tak, no, takhle moje takový prostě prázdniny, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, paní Tuško, taky a děkuji vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou. Zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježoráš, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 4:30. Tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Anitušku.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou napříjme.
0: Děkuju za všechny.
1: Zapomněla ani říct. A právě my vždycky jsme se těšili, to samozřejmě. Babičku jsme měli vlastně v místě, dvě babičky, že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Jedna byla na náměstí a druhá u nás, teda,
0: jo,
1: aby
0: jo.
1: jsme u nádraží, jo.
0: Uh-huh.
1: No, tak jako no to, ale rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, taky krátko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukali jsme z okna, jak to dědeče honem, honem, a my jsme se s krávou složili. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak je, vedle sousedí, to byly tři kluci, my dvě, my se taky hrávali s nima. Přijeli k nám, my k nima, když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam. A
0: jo.
1: On se to vymýšle.
0: No je, vymýšle. Já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, pusy otevřený všechny, a ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšili, bylo to hezký, no bohužel to všechno uteklo. Ale ty prázdniny a no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to děti byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, no to určitě, no. To víte, že jo.
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No, no, no.
0: No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového. Jezdili se sestrou?

0: Žalman Lohonka a spol a divokej horskej tymián. To vše tady u nás v Noční lince a dovolala se k nám také Jarča z Frýdlantu. Jarčo, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer vám i tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju za všechny.
1: No, prosím. A chci říct vám, že ty prázdniny jsme jako malí. Bylo mi tenkrát 12 a měla jsem dvě neteře. Mm-hmm. Na hlídání,
0: ano.
1: Protože jsme šli na koupaliště a měli jsme kamarádku. A ta kamarádka byla stejně stará jako moje neteř, 9 let. Uh-huh. A neteř byla 9, jejich kamarádka taky 9 a nejmladší neteř byla 7, protože tam ty byly ještě menší. Uh-huh. Takže jsme nemohli vzít, protože to by bylo moc.
0: Jasně.
1: A byli jsme na šli jsme na koupaliště v Frýdlantě, když tady jsme měli. A když jsme se na koupaliště, tak jsme se koupali a najednou přišla bouřka.
0: Mm-hmm.
1: No jo, ale to byla sranda. Jenomže oni nechtěli jít. No ale hned mi na mě žalovali u sestry. No jo, mami, Jarča honem nás hnal domů. Jenomže já jsem to myslela dobře, protože bouřku přitahuje voda, že jo. No a oni, že ne, říkám, no jdeme, já vás zastanu na starost, tak budete poslouchat vy mě a ne já vám.
0: Mm-hmm.
1: No tak poslechli, no ale pak žalovali sestře, no mamko, Jarča nás vytáhla z bazénu a honem jsme hnali domů z koupaliště. Sestra jim řekla, dobře vás vytáhla, protože měla vás na starosti, tak budete muset poslouchat jí, když budete s ní.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem říkala lidi a pak od sestry kamarádka, že jo, protože ta holčina byla taky tak stejně stará jako ta 9letá neteř a povídala jim tak jako od sestry kamarádka, no vidíte holky, Jaruš má rozum, takže musíte jí poslouchat, když je bouřka. Protože když vás dostane někdo za úkol hlídat, tak musíte poslechnout.
0: Mm-hmm.
1: Taky pak poslouchali. A do dneška poslouchají. A jsme už dospělí. Takže na to vzpomínám ráda, na ty prázdniny. A když jsme byli jako malí, tak jsme jezdívali k babice na Hartu, chodili jsme na Senu, na louku, otáčet Senu, pak jsme, když se zbíhalo jako k dešti,
0: ano,
1: tak honem
0: ano,
1: na Senu a honem na Senu, honem se sbírat Senu, jo, schrabat a dát ho do kupek a když už bylo suchý, tak honem jsme čekali, až přijede vlak, tak jsme museli přestrať a honem jsme šli dolů a vezeli jsme to na trakaři. Protože tenkrát, když byla velká voda, tak nám vzala lávku voda u Harty. No tak jsme museli přestrať. No pak babička přišla o dědu, obdověla, že jo. No tak jsme, pak babička byla v Kunaticích, tak jsme to vzdělali v Kunaticích. I na Senu, jako malí děti, to se pamatuje člověk. No a potom, když jsme byli dospělí, tak už museli rodiče za nás, protože jsme chodili do školy, že jo. No tak mamka chodívali na velikánskou louku k Strejdovi, tadyhle dolů v Kunaticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže aby bylo na zimu do sena.
0: Jo.
1: Aby se mohli krmit.
0: Takže máte spoustu vzpomínek a zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
1: No letos teda ne. Letos

0: Jedou jako neteři pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že jo,
1: jasně.
0: Mají si vnoučata.
1: Už je to
0: jiné. Takže já jako... už je to jiný, no, prostě, už prostě jsou dospělí, mají svý, tak já ti jezdí, no a pak se zase sejdeme příště, no. A pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi,
1: no.
0: Že mi dneska gratuloval, bylo 12.4, když jsem volala do noční linky, protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás rodině jich 7.
1: Jej, no tak já přeju krásný ještě sváteční večer, Jarčo, chvilku.
0: Děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy.
1: Ano.
0: Jedna má tady jako bydlí, má tačku tady naproti mě, jak vodený kousek.
1: Ano.
0: Jedna učitelka učí, ta se taky jmenuje, takže to mám hodně známých. A jedna byla ještě v Liberci z učiliště, která se stěhovala tenkrát do Nového města.
1: Jo.
0: Takže nás jich je hodně, co znám.
1: Jasně.
0: Ale v rodině jich nás je 7. Ve Frýdantě jsou 3, v Praze jsou 2 a v Dubovicích jsou taky 2.
1: Takže oslava velká určitě byla.
0: No to nebyla, já jsem si to oslavila jako sama, protože mě volali, poslali mě SMSky, kamarádi a to. A přes rozhlas mi dneska hráli taky.
1: No tak.
0: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckýho, protože musím všem poděkovat za gratulace. Tak i vám i tady děkuju za gratulace.
1: Není vůbec zač. Já děkuju za návštěvu, Jarčo. Přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. Třikrát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte. Ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kostí. Jsou nicotné, malicherné, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil a nejvíc je v steku to, že ten krokodil si Bůh ví proč představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Zál to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Vlásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama.

0: A podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva, než věrnou ženu.
1: No dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snadné muž?
0: A? Ano, milostivá. Muž.
1: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
0: To známe, to známe.
1: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
0: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do oken a pomyslí si, tady je tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
1: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
0: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
1: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
0: Nekřičte loskově, nejsem váš správce, já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
1: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
0: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
1: Nic vám nedám.
0: Ne, milostivá, ne, dáte.
1: Abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
0: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já to už mám pokrt.
1: Pane, co jste si to dovolil?
0: Co pak?
1: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
0: Nevím, proč by si nemohl sednout.
1: Okamžitě vstaňte a jděte.
0: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek.
1: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
0: Ne, ne, ne.
1: Tak vy nepůjdete.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
1: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
0: S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě jako šarál.
2: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
1: Co jste to? Vždyť on snad dočistá. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
2: Všechny šli na jahody, nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
1: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
0: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
1: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune! Medvěde! Vy barbare! Monstrum jedno!
0: Co jste to řekla?
1: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
0: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
1: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
0: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
2: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
0: Rozumíte? Rozumíte? Chci se s vámi střílet!
1: Vy si myslíte, že se vás bojím? Že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šíje? Ale to jste na omilu, barbare jeden!
0: Povídám souboj! Nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena!
1: Vy, Mervěre, Mervěre!
0: Já chci souboj!
1: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
0: Ano, přeju a hned!
1: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
0: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já, ty paclavé stvoření, nic takového pro mě nečiště.
2: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
0: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
2: Tatičku, odejdi prosím tě o to.
0: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa! Že člověku lítojí zabíjet.
2: Tatičku, náš, poslechni mě, odejdi.
0: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
1: Tak tady jsou ty pistole. Ale než se začneme bít... Ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
2: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, lidi, lidi, kde jste, kdo?
0: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Teď natáhněte paži, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
1: Takhle? Je to takhle dobře?
0: A ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem dovolte.
1: Prosím.
0: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte... Nestratit klid, ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
1: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
0: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
1: Do vzduchu? A proč?
0: Protože ostatně to je moje věc.
1: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
0: Ano, dostal.
1: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
0: Protože se mi líbíte.
1: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
0: Dobře, dobře, pojďme tady.
1: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
0: Poříšte, ještě se pořád zlobíte, Já jsem se taky vztekl, jako dělal samozřejmě, ale pochopte, jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
1: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
0: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
1: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
0: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
1: Jděte pryč, ještě krok a střelím.
0: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně. Chcete se stát mou ženou?
1: Já chci souboj. Jdeme se střílet.
0: Já jsem se zbláznil. Zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
1: Au! Puste mě. Okamžitě mě pustí.
0: Já nemohu. Já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
1: Jestli mě nepustíte,
0: ale
1: já budu křičat.
0: Ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
1: Luko, pomoc!
0: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
1: Nechte toho, člověče.
0: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? No. Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
1: Počkejte.
0: Ano?
1: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver, otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte, zmizte.
0: Tedy s Bohem.
1: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
0: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentič. Lečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
1: Nedotýkejte se mě.
0: Tohle si nikdy.
1: Ruce pryč, puste mě.
0: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
1: Já vás.
0: Neodpustím.
1: Já tě ne. Nena.
2: Tak rychle, pojďte. No. Je to lupič. Kde je ten hulvá? Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
3: Promiňte, milost paní.
1: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovy zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna, jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Dela stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic, to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte. Já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných dlouhých kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesný jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je. To snad není možné.
1: Co je ti? Koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není možné.
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš. Ty
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
3: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
3: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samý úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
3: Ukaž, pomůžu ti.
1: Žebeny! To jsou ty nejkrásnější žebeny na moje vlasy.
3: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
3: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlastně rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalený není, ale... Ten je... Co?
3: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
3: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
3: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tik-tik-tik. Ukaž mi je.
3: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
3: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
3: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
3: A teď už... Můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebereš, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my. My dva.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: Čtyřtaktní výbušný motor, ve značkách auta já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny. A jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Vidíte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... Vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra? No,
3: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.